0: hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Roste počet řidičáků na drony. Podvodníci okrádají brigádníky. A na Slovácku si další zájemci o studium na gymnáziu budou muset zaplatit. Láďa Jakub na další informace na F1. Roste počet lidí, kteří chtějí létat z drony a žádají tak o řidičák na dron. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 12 víc než za stejné období v loni. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Přišla s tím Česká televize. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v České republice přesahuje 86 tisíc. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery do 250 gramů. Pozor, množí se nám falešné brigády. Kyberútočníci totiž přicházejí s novým trikem. Cílí v něm na lidi hledající si brigádu nebo rychlý přivýdělek. Kromě zajímavé finanční odměny slibují i nenáročnou práci z domova v podobě testování různých aplikací, zmiňuje Deník. Ve skutečnosti se může ale jednat o promyšlenou past. Ešmejdi, jak se jim říká, totiž donutí své oběti zřídit si na své jméno bankovní účet a následně odevzdat přístupové údaje. Přes takový účet pak perou špinavé peníze. A pozor, oklamaným lidem totiž taky hrozí vězení, a to za spolupachatelství. Dobrovolníci nám vyčistili od odpadků skoro celé Krkonoše. Z našich nejvyšších hor odnesli tuny smetí.
2: Do úklidu se vedle pracovníků Krkonošského národního parku zapojili také třeba zaměstnanci vrchlabské Škodovky, ale i celá řada dobrovolníků, včetně celých rodin. Uklízelo se na nejvíce zatížených místech po celém národním parku. Kromě běžného turistického odpadu dobrovolníci narazili i na objemnější předměty. Letošní kuriozitou tak byla přední náprava z auta a nechyběly ani staré kovové trubky. Celkem se tady během 2 dnů sezbíralo přibližně 2,5 tuny odpadu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Žáci základních škol, kteří chtějí ve Zlínském kraji nastoupit na gymnázium, si budou muset zaplatit, respektive jejich rodiče. Volná jsou totiž místa už jen na těch soukromých. Projevilo se to, že do škol šly silnější ročníky, které jsou ale jedny z posledních, jak tvrdí zástupci středních škol na Zlínsku, Uherskohradišťsku, v Setínsku i Kroměřížsku, jak píše i dnes. Snížení kapacity státních gymnázií by mohlo ale nahrát soukromým školám, jakž v posledních letech přibývá. Od září otevře první třídu ve 4letém gymnáziu třeba jedna škola v Uherském Hradišti. Na teplické dálnici D8 z Prahy na sever Čech a dál do německého Saska má vyrůst další odpočívadlo. Stát má na Litoměřicku. Kvůli tomu se ale bouří obyvatelé nedalekých Dušníků. Bojí se totiž hluku. Žádají důkladnější posouzení dopadů stavby, adekvátní ochranná opatření a ideálně zastavení celého řízení. Podle silničářů se ale hluk v oblasti naopak sníží, protože součástí návrhu odpočívadla je protihluková stěna mezi ním a dálnicí. Zatímco dosud tady žádná podobná bariéra nebyla. Dopravci se na novou odpočívku vyloženě těší. Na dálnici jich je podle odborníku málo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělní počasí bude taky slunečné, teploty se místy dotknou 30, no a podobně na tom budeme i v úterý. Ve středu se pak mírně ochladí.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Politici uklidňují vášně ohledně odsunutých Němců z Brna a Jižní Moravy. U školky ve Slezsku řádil svetovaný muž, mělo jít o školníka. A Polsko řeší falešné telefonáty a hrozby. Láďa Jakub přináší další informace. Jsou tu na přelomu týden další zprávy F1. Sudeční Němci na sjezd do Brna přijeli s poselstvím lásky a nikoliv nenávisti. V projevu k účastníkům sudetoněmeckého sjezdu to prohlásil šéf sudetoněmeckého krajenského sdružení Bernd Posselt. Sjezd sudeckých Němců se konal poprvé v České republice. Jihomoravský hejtman Gröhlich v projevu na sjezdu oslovil sudecké Němce jako milé krajany a označil je v Brně za vítané a za přátele. Velký skandál teď řeší v obci Doubrava na Karvinsku. Na zahradě místní základní a mateřské školy se na konci pracovního týdne podivně pohyboval a odhaloval muž. Doslova tam poskakoval jako opice. Měl být svetovaný a později skolaboval. Podle některých informací šlo o školníka. Policie incident potvrdila. Sociálními sítěmi už koluje video mužova počínání. Ředitel školy podal rezignaci. Suché stromy po kůrovcové kalamině jsou teď hrozbou pro další rozvoj lesů na východě Čech. Problémy s nimi jsou třeba v Pardubickém kraji.
2: V regionu je totiž v lesích stále přibližně 2300 hektarů stojících suchých stromů. Podle kraje mrtvé porosty riziko kvůli šíření kůrovce nepředstavují. Odborníci se ovšem zároveň bojí, že suché počasí může šíření škůdců opět podpořit. Velké plochy uschlých stromů po kalamitě zůstávají například v části Železných hor směrem k Chotěboři, anebo také v okolí Moravské Třebové. Tady do budoucna hrozí, že stromy začnou padat a mohou ohrozit návštěvníky lesů. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požáru a dalších hrozeb. Na poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal potom, co po jednom z falešných poplachů hasiči v noci na neděli násilím vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Karola Navrockého. A teď z Českého západu, z Karlovarského kraje. Na Sokolovsku začala stavba multifunkční stezky u jezera Medard, které je součástí strategického projektu Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard. Projekt pod Krušnými horami a na místě původních dolů stojí zhruba 658 milionů korun a je spolufinancovaný z dotací. Nová stezka po břehu jezera bude měřit 13 kilometrů, nabídne nejen prostor pro pěší, cyklisty, ale i bruslaře a taky interaktivní zastávky s vyhlídkou na jezero a informační centrum. Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka začala první fáze transformace této oblasti.
3: Vrácení té lomové oblasti, která dříve opravdu sloužila po mnoha desetiletí k těžbě hnědého uhlí. Jsme rádi, že můžeme tu krajinu vrátit zpátky ve jiné podobě, která podle mého názoru je srdcem Karlovarského kraje a mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace a regionálního proměny Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
1: Práce začnou na severní části stezky, potom se budou budovat přístupové plochy od Svatavy a Habartova a na podzim se stavební práce přesunou na jižní část této západočeské stezky. Dokončena by měla být na závěr roku 2027.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A jak bude vypadat poslední květnový týden? Pondělí, úterý se sluncem a teploty do třicítky. Ve středu se přivalí trochu mraků a mírně se ochladí. Na konci týdne by se zase mělo trochu oteplit a zase bude slunečno. Ale pozor, kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Varování platí v Praze a v nejbližším okolí Středočeského kraje a na území Ústeckého kraje na Lounsku, od Žatce až k Podbořanům ve směru na západ. Pat na Dupovské hory a Karlovarsko a k České Lípě v Libereckém kraji, k Mnichovu Hradišti na Mladoboleslavsku dál na sever.
0: To nejlepší z muziky.

0: Rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
0: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
0: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
0: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: největší hity posledních let.
1: Mám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, proč jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Roste počet řidičáků na drony. Podvodníci okrádají brigádníky. A na Slovácku si další zájemci o studium na gymnáziu budou muset zaplatit. Ladě Jakub na další informace na F1. Roste počet lidí, kteří chtějí létat z drony a žádají tak o řidičák na dron. Za necelých 5 měsíců získalo pilotní průkaz už téměř 8300 lidí, o 1200 víc než za stejné období v loni. Zároveň s tím se ale zvyšuje počet přestupků. Za letošní rok jich úřad eviduje zatím 131. Přišla s tím Česká televize. Nejčastěji piloti s dronem létají v zakázaných zónách. Celkový počet lidí s platnou licencí v České republice přesahuje 86 000. Bez zkoušky je možné létat jen s mini dronem bez kamery do 250 gramů. Pozor, množí se nám falešné brigády. Kyberútočníci totiž přicházejí s novým trikem. Cílí v něm na lidi hledající si brigádu nebo rychlý přivýdělek. Kromě zajímavé finanční odměny slibují i nenáročnou práci z domova v podobě testování různých aplikací, zmiňuje Deník. Ve skutečnosti se může ale jednat o promyšlenou past. Ešmejdi, jak se jim říká, totiž donutí své oběti zřídit si na své jméno bankovní účet a následně odevzdat přístupové údaje. Přes takový účet pak perou špinavé peníze. A pozor, oklamaným lidem totiž taky hrozí vězení, a to za spolupachatelství. Dobrovolníci nám vyčistili od odpadků skoro celé Krkonoše. Z našich nejvyšších hor odnesli tuny smetí.
2: Do úklidu se vedle pracovníků Krkonošského národního parku zapojili také třeba zaměstnanci vrchlabské Škodovky, ale i celá řada dobrovolníků, včetně celých rodin. Uklízelo se na nejvíce zatížených místech po celém národním parku. Kromě běžného turistického odpadu dobrovolníci narazili i na objemnější předměty. Letošní kuriozitou tak byla přední náprava z auta a nechyběly ani staré kovové trubky. Celkem se tady během 2 dnů sezbíralo přibližně 2,5 tuny odpadu. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Žáci základních škol, kteří chtějí ve Zlínském kraji nastoupit na gymnázium, si budou muset zaplatit, respektive jejich rodiče. Volná jsou totiž místa už jen na těch soukromých. Projevilo se to, že do škol šly silnější ročníky, které jsou ale jedny z posledních, jak tvrdí zástupci středních škol na Zlínsku, Uherskohradišťsku, v Setínsku i Kroměřížsku, jak píše i dnes. Snížení kapacity státních gymnázií by mohlo ale nahrát soukromým školám, jakž v posledních letech přibývá. Od září otevře první třídu ve 4letém gymnáziu třeba jedna škola v Uherském Hradišti. Na teplické dálnici D8 z Prahy na sever Čech a dál do německého Saska má vyrůst další odpočívadlo. Stát má na Litoměřicku. Kvůli tomu se ale bouří obyvatelé nedalekých Dušníků. Bojí se totiž hluku. Žádají důkladnější posouzení dopadů stavby, adekvátní ochranná opatření a ideálně zastavení celého řízení. Podle silničářů se ale hluk v oblasti naopak sníží, protože součástí návrhu odpočívadla je protihluková stěna mezi ním a dálnicí. Zatímco dosud tady žádná podobná bariéra nebyla. Dopravci se na novou odpočívku vyloženě těší. Na dálnici jich je podle odborníků málo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Pondělní počasí bude taky slunečné, teploty se místy dotknou 30, no a podobně na tom budeme i v úterý. Ve středu se pak mírně ochladí.
0: Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Politici uklidňují vášně ohledně odsunutých Němců z Brna a Jižní Moravy. U školky ve Slezsku řádil svetovaný muž, mělo jít o školníka. A Polsko řeší falešné telefonáty a hrozby. Láďa Jakub přináší další informace. Jsou tu na přelomu týden další zprávy F1. Sudeční Němci na sjezd do Brna přijeli s poselstvím lásky a nikoliv nenávisti. V projevu k účastníkům sudetoněmeckého sjezdu to prohlásil šéf sudetoněmeckého krajenského sdružení Bernd Posselt. Sjezd sudeckých Němců se konal poprvé v České republice. Jihomoravský hejtman Gröhlich v projevu na sjezdu oslovil sudecké Němce jako milé krajany a označil je v Brně za vítané a za přátele. Velký skandál teď řeší v obci Doubrava na Karvinsku. Na zahradě místní základní a mateřské školy se na konci pracovního týdne podivně pohyboval a odhaloval muž. Doslova tam poskakoval jako opice. Měl být sfetovaný a později skolaboval. Podle některých informací šlo o školníka. Policie incident potvrdila. Sociálními sítěmi u školy je video mužova počínání. Ředitel školy podal rezignaci. Suché stromy po kůrovcové kalamitě jsou teď hrozbou pro další rozvoj lesů na východě Čech. Problémy s nimi jsou třeba v Pardubickém kraji.
2: V regionu je totiž v lesích stále přibližně 2300 hektarů stojících suchých stromů. Podle kraje mrtvé porosty riziko kvůli šíření kůrovce nepředstavují. Odborníci se ovšem zároveň bojí, že suché počasí může šíření škůdců opět podpořit. Velké plochy uschlých stromů po kalamitě zůstávají například v části Železných hor směrem k Chotěboři, anebo také v okolí Moravské Třebové. Tady do budoucna hrozí, že stromy začnou padat a mohou ohrozit návštěvníky lesů. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
1: Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požáru a dalších hrozeb. Na poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal potom, co po jednom z falešných poplachů hasiči v noci na neděli násilím vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Karola Navrockého. A teď z Českého západu, z Karlovarského kraje. Na Sokolovsku začala stavba multifunkční stezky u jezera Medard, které je součástí strategického projektu Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard. Projekt pod Krušnými horami a na místě původních dolů stojí zhruba 658 milionů korun a je spolufinancovaný z dotací. Nová stezka po břehu jezera bude měřit 13 kilometrů, nabídne nejen prostor pro pěší, cyklisty, ale i bruslaře a taky interaktivní zastávky s vyhlídkou na jezero a informační centrum. Podle předsedy dozorčích rad Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavla Tomka začala první fáze transformace této oblasti.
3: Vrácení té lomové oblasti, která dříve opravdu sloužila po mnoha desetiletí k těžbě hnědého uhlí. Jsme rádi, že můžeme tu krajinu vrátit zpátky ve jiné podobě, která podle mého názoru je srdcem Karlovarského kraje a mohla by být jedním z pilířů vůbec transformace a regionálního proměny Karlovarského kraje po útlumu uhlí a v rámci transformace odvětvové, která bude procházet v nejbližších desetiletích.
1: Práce začnou na severní části stezky, potom se budou budovat přístupové plochy od Svatavy a Habartova a na podzim se stavební práce přesunou na jižní část této západočeské stezky. Dokončena by měla být na závěr roku 2027.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A jak bude vypadat poslední květnový týden? Pondělí, úterý se sluncem a teploty do třicítky. Ve středu se přivalí trochu mraků a mírně se ochladí. Na konci týdne by se zase mělo trochu oteplit a zase bude slunečno. Ale pozor, kvůli déle trvajícímu suchému a teplému počasí hrozí ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko požárů. Varování platí v Praze a v nejbližším okolí Středočeského kraje a na území Ústeckého kraje na Lounsku, od Žatce až k Podbořanům ve směru na západ na Doupovské hory a Karlovarsko a k České Lípě v Libereckém kraji, k Mnichovu Hradišti na Mladoboleslavsku dál na sever.

0: vyhrajete tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A přejeme hezké ráno, jsou tu zprávy, Lucie Černá.
3: Ano, dobré ráno, končí termín pro podávání přihlášek na střední školy ve druhém kole. Vedro přepisovalo rekordy. Koaliční rada dnes projedná návrh zákona o veřejnoprávních médiích. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů. Dnes mají poslední možnost. Ředitelka společnosti Cermat Barbora Rosulková, která systém zajišťuje, k tomu Frekvenci 1 řekla více detailů.
4: Přihlášku lze podat elektronicky i písemně. U písemných přihlášek je důležité datum odeslání, tedy nejpozději 25. květen. Systém DIPSY se proto elektronické podávání uzavře v pondělí o půlnoci. Stejně jako v prvním kole mohou žáci podat až 3 přihlášky do oboru bez talentových zkoušek a 2 přihlášky do oboru s talentovou zkouškou. Důležité je opět řazení oborů dle priority.
3: Jednotnou přijímací zkoušku uchazeči ve druhém kole už nedělají, počítá se jim výsledek z prvního kola. Česko v neděli zažilo další tropický den a na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let, padly historické teplotní rekordy. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji v Doksanech a v Plzni Bolevci, kde se teploty dostaly nad 32 stupňů Celsia. Koaliční rada by se dnes měla řešit návrh zákona o médiích veřejné služby. K návrhu ministerstva kultury přišlo přes 300 připomínek od České televize, Českého rozhlasu, komerčního sektoru, ale i ministerstva financí, vnitra a dalších rezortů. Po dohodě v koalici předlohu dostane k projednání vláda. Podle dřívějších informací premiéra Babiše by měla vzniknout pracovní skupina za účasti generálních ředitelů obou veřejnoprávních firm. Ministr kultury Klempíř minulý týden slíbil v řádu dnů předložení analýzy dopadů zákona. Dosud ji ale nezveřejnil. Ministr školství Robert Plaga si dnes kvůli letošnímu testování žáků 5. a 9. tříd základní škol předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit nebo úplně zastavit. Na sociální síti X v této souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Některé školy si stěžovali na výpadky při online vyplňování testování. Kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. V parlamentních volbách na Kypru posílila krajní pravice. Do parlamentu se dostali i nováčci hlásající boj proti korupci a influenceři. Vyplývá to z výsledků, které podle analytiků změní politickou scénu na tomto ostrově. K volbám v neděli přišlo něco málo přes 500 000 Kypřanů, kteří volili 56 zákonodárců. Fotbalová Slavia v posledním kole nadstavby potvrdila dominanci v této sezóně a ve svém posledním utkání sezóny porazila doma jasně Plzeň 3-0. Po utkání převzala mistrovský pohár a pro kolegu Aleše Svobodu je to událost kola.
5: O body už nešlo, přesto působila Slávia koncentrovaněji. V utkání, které se kvůli trestu pro Slávii za nepřístojnosti v derby hrálo bez diváků, připomínalo spíše letní přípravný duel. Horkem, neexistující kulisou a kombinovanými sestavami. Slávia i tak skvěle začala a dala 2 góly v prvních 6 minutách. O půli to bylo už 3-0. Druhý poločas se dohrál spíše z povinnosti a ve znamení čekání na oslavy. Aleš Svoboda, Frekvence 1.
3: Slavia po utkání oslavila svůj druhý titul v řadě a celkově 23. v historii klubu.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnešní ráno je velmi teplé, teploměry teď venku ukazují mezi 13 a 17 stupni a přes den budou opět atakovat tropickou třicítku. Bude jasno až polojasno a teploty nám odpoledne zamíří na 25 až 30 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A na hlavních tazích je dnes po ránu zatím klid, nejsou hlášeny žádné nehody ani kolony. A je po zprávách v 6 hodin, je pondělí a máte tu na značka.
2: Vždycky přes víkend zapomeneš, že jsme tady.
3: Ne, já jsem nevěděla, jak
2: jestli
3: tady,
2: jsme to my.
3: Jestli jste to vy právě.
2: Tak jsme.
3: Jako by zase o něco málo, jako by.
2: Mladší.
6: Starší.
3: Starší, ošklivější.
2: Ne, já jsem opálený, vypadám fantasticky.
6: Tak právě, víš, vylezou vrásky a
3: vylezou právě vrásky. Vylezou
6: právě poznání.
2: No, ale já jsem opálený.
3: Seš.
2: To, že jestli vám vylezou vrásky, to tady není.
3: Na
2: shledanou, jo? Hezké ráno vám přejeme 25. května. Venku úžasné počasí.
6: Nádherně, no.
2: Navíc navázal bych, Lucka říkal, že na silnicích zatím klid a Luka dneska přišla s nějakým moudrem, že prý mají Němci svátek, že bude mít kamionů dneska.
6: Víc. Oni mají právě dlouhý svátky a potřebují se dostat.
2: Jo, tam, takže
6: tam
2: pojedu naopak. Tak jsem to blbě pochopil, já jsem se radoval.
6: Přes nás. No, takže hlavně tam, kde jsou uzavírky, zdravíme do Brna.
2: Ježiši.
6: Tam to bude asi na díl, ne? Každopádně fakt s tím počítejte. Jako může vám to přidat ráno nějaký čas na cestu do práce, tak jak nepřijdete pozdě.
2: Tak pevné nervy a hezké ráno.
6: Dobré jutro.
1: Míra Michálek
0: a Lubka Ponížilová.
7: Dávno už vím, že chodím jak tím. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: poslední květnové pondělí, užívejte si ho, k tomu nádherné počasí. Kdo má home office, vyhrál.
1: Ano, jasně. Akorát toho, kdo má home office, dneska asi nechytnete normálně, jako na telefonu nebo na počítači, si myslím.
0: Dělá v parku.
1: Ano, dělá v parku.
0: Co? Se neptejte. Tak, máme pro vás dnešní dávku horoskopů, co nás čeká i z téhle strany, dozvíme se teď.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Krásné ráno, milí přátelé, vítejte na svatodušní pondělí letnice u horoskopu. Dnes je den pohřešovaných dětí, poměnkový den, den Afriky, ručníkový den a den mléka. Svátek slaví Viola, Violeta a Urban. Gratulujeme, slunce v blížencích nepostrádá energii a svižného ducha. Rafinovaně kombinujete práci s osobními věcmi. No a co čeká blížence? Před vámi se rysuje velmi intenzivní den, jste družní, hýříte nápady a invencí, ale pozor, můžete zapomínat na opatrnost. Radci, systematicky pokračujete ve svých plánech, ve vztazích, ale můžete narážet na názorové střety. Zkuste někdy ustoupit, pravdu může mít i váš partner. Lvi, možná plánujete něco, co by mělo změnit váš život, ale držte se raději při zemi, mohou se vyskytnout potíže, se kterými jste nepočítali. Panny, luna je ve všem znamení, elán a emoce.

zajímavému seznámení. Kozorozi, výrazně se zvýší vaše aktivita, aspekty a okolnosti ve vás mohou vyvolávat zkratová jednání. Nic se však nesmí přehánět. To platí i na poli lásky. Vodnáři, vstup do nového týdne zvládnete zásluhou svých schopností a také humoru. S partnerem se sehraný tandem, stačí jen pohledět, abyste si porozuměli. Ryby, chaos kolem vás by vám neměl bránit prožívání šťastných okamžiků. Vaše fantazie pracuje na plné obrátky, čeho by měli využít módní návrháři, malíři a fotografové. Berani, od rána vás může provázet větší neklid a unáhlené reakce. Neukvapujte se proto, držte se zajetých kolejí. Víc si dnes člověk si vyžádá moudrost a objektivitu v pracovních dohodách. To však neznamená, že by se dílo nemělo podařit. Milí přátelé, vykročte z vesela do nového týdne. Nebojte se nových výzev, zkušeností máte dostatek. Podvečer věnujte svým nejbližším. Přeji vám super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: hezké pondělní ráno. Pokud máte špatnou náladu, což chápu při pondělku. No.
1: Ty a tvoje pondělní nálady, to je
0: nemám
1: prostě už taková klasika. Aha. No tak jsou tady forky od Jany s Mikašem.
2: Přijde chlápek domů a říká, ty hele Zlato, sundej si prosím tě kalhotky, přijde opravář. A my už zase nemáme peníze. Já myslel z toho radiátor.
3: Jak se do rádia volá,
4: tak se z rádia ozývá.
3: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
4: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
3: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
4: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
3: Nahrajte vzkaz.
4: A už jsme v kontaktu.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
5: Stavebniny Dek přináší megaakci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Megaakce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. UniCredit Bank.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty

0: ráno a Frekvence 1 s vámi.
1: Já mám jeden pondělník.
0: Tak jo, tak pojď. Já jsem chtěl říct vtip, a Lubka tady na mě mává jak na 1. máje.
1: Já jsem
0: říkám,
1: na to úplně zapomněla.
0: Co chce ona?
1: Já ho tady suším a říkám si, to je takovej dobrý fórek na pondělí, víš, jako bylo krásně, zahrádky, slavnosti, víno, no prostě bylo toho moc. Tak takový pondělní fórek, jo?
0: Ano.
1: Dneska je mi fakt hodně zle. Tak blbě mi snad nikdy nebylo. Asi mi včera někdo hodil něco do piva. Nebo do vína. Rumu. Whisky? Vodky? Ty vážně nevím.
0: A znova do piva.
1: Víš, to je takový ten fórek, který ti prostě přijde uprostřed týdne a řekneš si, ten by byl dobrý na pondělí. Já už jsem asi dva pondělky prokaučovala.
0: No prostě někdo mi do toho chlastu o víkendu přimíchal alkohol nějaký asi. Hezké ráno.
1: Dobré jitro.
2: Ráno Frekvence 1. Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: vás čerstvé zprávy o počasí. Odpolední maxima opět budou atakovat tropickou třicítku. 25 až 29, jen na severovýchodě chladněji. Jinak jasno až polojasno, pozor na popáleniny, sluníčko bude mít dneska pořádnou sílu a zítra se ještě oteplí.
1: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
2: Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
3: Ale to nevadí. Příště já ti poradím s tím, Lucko, a uděláme to víte, jo, trošku.
4: A co?
3: Teď už je ale čas na zprávy.
4: Aha,
3: co?
4: Dobře.
3: Lucie Černá.
4: Hezké ráno, dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímací zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Vláda na svém dnešním zasedání projedná změny v poskytování humanitární dávky pro držitele takzvané dočasné ochrany. Koaliční rada by se pak měla zabývat návrhem zákona o médiích veřejné služby. Petřínská rozhledna v Praze se dnes večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Symbolické nasvícení dominanty metropole začne ve 21 hodin a 15 minut a potrvá celou noc. České hokejisty dnes čeká na mistrovství světa předposlední šestý zápas ve skupině B proti Norsku. Ti mají šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16:20. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů nad Švédy. Usilují ale o jedno z prvních dvou míst ve skupině. S nimiž je spojená šance dostat do čtvrtfinále s našího soupeře a také možnost setrvání ve Freiburgu místo stěhování do Curychu.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
4: A silnější provoz už hlásí D1.
7: S hustým provozem a zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D1 mezi 210. a 207. kilometrem z Vyškova na Brno. A na dálnici D5 na 85. a 5. kilometru nepřehledněte odstavené osobní vozidlo z Prahy na Rozvadov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
3: A hezké ráno, teď přesně 4 minuty po 6:30, pojďme nahlídnout, a co se píše dnes v novinách. Dneska končí, přátelé, termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY.
0: Rodinné domy za 10 let zdražily až 4x, přesto se prodají skoro hned. Slovensko dostalo od Kanady 4 góly za 7 minut, Dánsko zvítězilo po nájezdech. Kanada si upevnila vedoucí pozici ve skupině B, Slováky přehrála 5-1. Slováci tak stále nemají jistotu účasti ve čtvrtfinále, o postup budou bojovat se Švédskem.
3: Tak a slunečné letní počasí uprostřed týdne naruší studená fronta, ve středu se zatáhne velké deště, ale nečekáme. Na víkend pak snad zase zpátky sluníčko.
0: Tak, tak to máme, doufejme, kompletní. Zaklepejme, že nám počasí vyjde.
3: Hezky ráno.
5: Míra Michálek
6: a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Třetí nejmenší stát světa se chystá změnit název. Tichomořský ostrovní stát Nauru chce opustit koloniální název a přejmenovat se na Nae Ero.
2: Se mu určitě povede.
1: Jo, je to velký.
2: Tak já o něm slyšel teď právě poprvé, takže jim gratuluju k přejmenování.
1: Nero.
2: No, tak si to udělá. Já myslím, že si to tolik lidí nevšimne.
1: Já se taky trošku bojím.
2: No, jsem vůbec nevěděl, že existují, ale dobrý, tak ať se přejmenují, jak potřebují a zbaví se toho koloniálního nánosu v tom názvu.
1: Mě tyhle ty malinkatý státy hrozně baví a teď jsem nedávno viděla reportáž o nějakým chlápkovi, myslím ze Švýcarsku, který začal vlastně kolonizovat části Švýcarska.
2: Jo, já jsem to taky četl, tak jako pokud. Pokouší se, jako, no to je taková...
1: Na království, sice tak jako...
2: Taková hřička je to, no. Ale musím říct, když říkáte třetí nejmenší, v Česku má do dneška spousta intelektuálů pocit, že Česko je hrozně malinký. Měli to i z Československa, ono to zdaleka není tak malinký, jak si myslí, ale oni to často používají v takovým citovým zabarvení, taková malá země, jako my si nemůže dovolit. No, na spoustu věcí jsme malí, samozřejmě. Ale zase jsme tak malí, jak si mnohý myslejí teda. Vlastně díky tomu, že jsme byli vychovávaní celý generace v nějakých konstantních tvrzeních, které se pořád opakovali, jsme malí a my nic nemůžeme, tak to uvízlo, jak se ukazuje, historicky dlouze. A myslím, že mladí, kteří cestují, už to tolik nemají.
1: No, mě to jako překvapilo, přesně když jako jsem si říkala, že my jsme tak dobrý a v tomhle sportu a v tomhle. A pak jsem se dívala, že OK, Norsko je ještě menší než my a tam
2: No, protože my jsme vychovávali v tom, že jsme takový drobečci.
1: No, jako vedle Německa, ano.
2: No, tak vedle Německa, jo, no, a vedle řady velkých zemí, ale na druhou stranu zase takový prckové nejsme.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: pondělní ráno a taky chytrej, jak rádio. Teda možná, ono ty starty týdne, známe to.
1: Tak, dneska bych měla zaperlit já.
0: Co jsou kasemati? Co jsou kasemati, Lubko?
1: Kasemati.
0: Kasemati.
1: To je, tam jsou ty, ne? Mumie.
0: Takže myslíš, že jakoby pod zemí nějaký?
1: No, tomu, podle mě jsou tam, no, jako jo. Kasemati. Já si myslím, že tam je prostě, že jsou tam, no, prostě jsou tam mumie, no.
0: Jo, dobře, no.
1: Teda myslím.
0: No, tak hele, za chvilku si to prověříme, jo? Co jsou kasemati, přátelé?
2: Ráno Frekvence 1.
3: Děláme vám den lepší.
2: Lepší.

0: co jsou kasematy? Teď teda doufám, že jsem si to nespletla s katakombama.
1: katakomby, kasematy.
0: Kasematy.
1: Já bych spíš se opíral o slovo automaty, a ze kterých vypadávají peníze, máš pak plnou kasu, tak to jsou kasematy.
0: No,
1: ne,
0: to...
1: dobře. Takže kasematy jsou klenuté podzemní chodby. Máš pravdu.
0: A že tam jsou mumie. Počkej, já se schvajerám. Kasematy, takhle, mumie.
1: Hele, primárně sloužící k ochraně posádky či materiálu, jo, spíš
0: spojení
1: jako, jo?
0: Kasematy a mumie.
1: Ale třeba, víš, kde já jsem na to přišel, když jsem byl na návštěvě v Brně teď nedávno.
0: No, pod Špilberkem
1: jsou. No, jasně, no, jasně. Právě, pod Špilberkem kasematy. No tak, ale trefila jsi to docela hezky.
0: No. A katakomby?
1: No, ale tak taky tam jsou...
0: To se dáme zítra.
1: Tam jsou mumie, jsou dole, o kousek níž, jo, pod Špilberkem, to se nepočítá, ale tak kasematy tedy, gratulace ode mě. Hezky ráno.
2: Hokejoví příznivci. Fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.

0: Nepletu, je tu 30-tisícový týden na Frekvenci 1.
1: Ale ještě se asi chvilečku počkáme, myslím na tu třicítku. Každopádně dnes pro vás máme 620 tisíc, v podstatě za nějakých 20 minut. Jenom připomenu telefonní číslo, které si občas píšete, 257-400-999.
0: Zítra nebo ve středu už tam bude 30.
1: Jo, ve středu. No,
0: takže pohoda. Tak za chvilku.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
4: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen, jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
3: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněčka.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Nejcennější okamžiky jsou ty, které sdílíme společně. V arenách, na náměstích i doma u obrazovek. Sdílíme napětí, radost i slzy. Protože hokej nás spojuje. Spojuje nás hrdost a víra ve vítězství. Spojuje nás vášeň pro český hokej. Hrajeme, bojujeme, fandíme a podporujeme. S vášní pro hokej, který máme v srdci. Český hokej, naše národní vášeň.
9: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
10: Lenka Termerová,
11: Karla Sislová,
12: Petr Kostka,
13: Jan Vlasák,
14: Oldřich Kaiser.
15: Lidi, vemte rodiče do kina.
16: 5 švestek.
17: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
18: 7 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Přináší Lucie Černá, hezké ráno.
19: Dobré ráno, končí termín pro podávání přihlášek na střední školy ve druhém kole. Česko čeká horký týden, padnout může až 32 stupňů. Příjezd do Prahy teď blokuje po D8 nehoda. Uchazeči o studium na střední škole dnes mají poslední možnost podat si přihlášku do druhého kola přijímacího řízení. Jak Frekvenci 1 řekla Barbora Rosulková, ředitelka společnosti Cermat, která systém zajišťuje, počet míst se napříč zemí liší.
20: Ve čtyřletých oborech je pro druhé kolo vypsáno více než 24,5 tisíce míst. Celorepublikově jsou kapacity středních škol dostatečné. Samozřejmě existují značné rozdíly v jednotlivých krajích a kapacity nejvíce chyběly v prvním kole především v Praze. K pátku 22. května se do druhého kola přihlásilo přes 7 tisíc uchazečů, kteří podali necelých 17 tisíc přihlášek.
19: Jednotnou přijímací zkoušku uchazeči ve druhém kole už nedělají. Počítá se jim výsledek z prvního kola. Máme před sebou horký týden. Dnes mohou odpolední maxima vystoupat až ke 30 stupňům. Zítra může být dokonce ještě o 2 stupně víc. Ve středu se místy objeví ojedinělé přehánky. Jasná až polojasná obloha se ale vrátí už ve čtvrtek spolu s teplotami kolem letních 25 stupňů. O víkendu teplé počasí přetrvá. Místy se však mohou objevit přehánky a taky bouřky. Policie v Pardubickém kraji se pustila do podrobné kontroly humanitárních dávek. V hledáčku mají stovky cizinců.
10: Jde o dávky, které jsou určené lidem s dočasnou ochranou. Jen během první poloviny tohoto měsíce prověřovala policie desítky adres a stovky cizinců. Aktuálně už eviduje několik případů podezření na podvod za více než 2 miliony korun. Cizinecká policie vytipovala podezřelé případy, následně provedla kontroly na 73 adresách, kde prověřila celkem 195 cizinců. Kontrolováno bylo také 35 ubytovatelů. V několika případech policisté podali podnět k odhlášení cizinců z adres, na nichž se podle zjištění vůbec nezdržovali. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
19: Petřínská rozhledna v Praze se dnes večer rozsvítí modře na podporu Mezinárodního dne pohřešovaných dětí. Symbolické nasvícení dominanty metropole začne ve 21 hodin a 15 minut a potrvá celou noc. Akce chce upozornit na problematiku pohřešovaných a sexuálně zneužívaných dětí a posílit prevenci násilí na dětech. Čína v neděli vyslala na vesmírnou stanici tříčlenou posádku. Klíčovým experimentem bude roční pobyt jednoho z astronautů na oběžné dráze, který má pomoci zkoumat dopady dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Jde o součást příprav Číny na budoucí mise na Měsíc a možná i na Mars. Český hokejový útočník Tomáš Hertl pomohl dnes v noci gólem a asistencí ve finále západní konference NHL k výhře Vegas 5-3 nad Colorédem a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas v dresu Coloréda připravil jednu branku. K první výhře Avalanche ale nepomohl. Vítězové základní části NHL tak v sérii prohrávají už 0-3 na zápasy.
18: Frekvence 1.
19: Počasí. Bude jasno, zpočátku místy je polojasno, nejvyšší teploty očekávají meteorologové rozmezí 25 až 30 stupňů, na severovýchodě bude kolem 23, na horách kolem 21 stupňů.
18: Frekvence 1. Doprava.
19: A čerstvou nehodu teď hlásí D8 před Prahou.
11: Dopravní nehoda osobního vozidla s nákladním se vyšetřuje na příjezdu do Prahy po dálnici D8 před exitem z Diby. Projíždějte s opatrností. A s hustým provozem a zdržením okolo 10 minut počítejte na dálnici D1. Mezi 211. a 207. kilometrem budete popojíždět z Vyškova na Brno. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Tetra.
19: A je po zprávách 7, to znamená, že na Frekvenci 1 pokračují Lukas Mírou.
0: A hezké ráno vám přejeme.
1: Krásné ráno, tak tropy za námi, i když samozřejmě
0: tropy před námi.
1: O víkendu padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech, tam bylo přes 32 v Doksanech na Litoměřicku.
0: Ale vždycky vedro. No.
1: Tam je vždycky vedro.
0: Doksany, jo, no, tam
1: jo.
0: Je to tím známý. Venku tropy.
1: Ano.
0: Mě píše Eva.
1: Ano.
0: Eva tropy hlouposti.
1: Eva tropy hlouposti.
0: Píše hezké ráno Míro Lubko v Hovoranech, což je jich Moravy. Mm. Ve stínu už teď 19 stupňů. Je to kruté.
1: No ty bláho, no tak má být dneska teplo. Má být jako tepleji než včera a zítra má být tepleji než dnes. Každopádně ty jsi utekl sluníčku, utekl horku nebo se spařil někde na slunku?
0: To nedopadlo dobře vůbec.
1: Nedopadlo.
0: Nebylo to dobrý. Ne? Já byl na jihu Moravy, pak jsem se přesunul na jih Čech.
1: Chápu.
0: A je to jedno úplně.
1: Je to jedno.
0: Jsi na tomhle sluníčku venku.
1: Hele, my jsme na tomhle sluníčku dělali palačinkovanou. Dělali jsme palačinky včera, teda tímto zdravím
0: jako
1: Nikol.
0: To je nějaká show vesnická.
1: To vesnická show, ne. Dobře? To je taekwondo show.
0: To je vlastně
1: to bylo mistrovství republiky barevný a v neděli jsme si řekli, že to tak nějak jakoby oslavíme a dělali jsme palačinky, udělalo se jich snad 300, 400. Bylo to dobrý, ale bylo vedro, musím říct. Bylo vedro a nevím, jestli je dneska všem dobře.
0: Takže si dáš teďka dietku trošku tenhle týden, co? Dobře, chápu.
18: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jdeme hezké ráno z Frekvence 1. Přátelé, je tu s námi zpěvák, muzikant Martin Harych. Ahoj, hezké ráno.
1: Krásné ráno všem, ahojte.
2: Ahoj, krásné ráno.
0: Když jsem si psal přípravu, tak jsem tě napsal s tvrdým i a s dvěma r.
1: Nebudeš první ani
0: poslední. Mně to přišlo hezčí, takový jako...
1: Jsem zmi...

0: Ne, mám nejaké tipy, ale takto do éteru si to nedovolím trúfnuť.
1: Aby si niekoho neurazil.
0: Ja som popravde veril, že je to tým, že 15 rokov robím, že robím dobrú hudbu.
1: No, takhle.
2: Hele, prej ten Harich dělá dobrou muziku.
1: Měli jsme tu návštěvu a přišla Dálskou. Na tebe řeč, drbali jsme tě trošku a říkám, počkej, dít to Martina jsme tady neměli.
2: No.
1: Tak ho pozvem, no, takže...
0: Tak dajte, já naozaj, jakože netuším.
2: Ani iniciály by si s neto
0: netoufl? Ne, nedal by jsem.
2: CB?
0: Aha, okej.
2: Okay. Někdo z Českých Budějovic.
0: CBD. Jasnačka, je mi to jasné.
1: Jasně, jasně.
0: Taky to mi robí promíčko, hej, dobře, výborně, moja PR manažerka.
2: Martin Harich je dneska s námi na Frekvenci 1. Frekvence 1.

0: Muzikant Martin Harych je tady dneska s námi, taky bývalý sběratel kytar. Proč bývalý? Lezlo to do peněz nebo nebylo místo?
1: Aj, podle mě.
0: Aj.
1: Je to asi rovnako, už při 28 jsem si povedal, že chlape trochu se skludní.
2: 28 kytar
1: no,
2: si měl.
1: Jako, bylo to tak, jako... Priznám sa, že ja som relatívne skoro začal s hudbou. Mal som 15, kedy bola tá súťaž a to je vlastne polka môjho života teraz. A naozaj, keď má človek 15, tak má iné hodnoty a iné priority a bol to taký ten model, že plníš si také tie chlapčenské sny a pamätám si, že za tie prvé honoráre nemal som problém s tým, akože jesť suché rožky a vypražaný sír, ale prosto Gibsonka za rok pribudla vždycky a ono sa to potom tak ako stopne, no, že

0: Že si človek povie, že to vlastne nie je úplne podstatné. Takže preto som bývalý zberateľ gitár. Vždycky mi stále rovnako podskočí srdce, keď vidím peknú gitaru, ale už to neťahám domov všetko.
1: Pri vypražaný sír, tak u nás stojí smažák.
0: Smažák, ja
1: 320-350 korun už v Praze.
0: No, to je pravda, to som si samozrejme všimol, ale tak ako to je u nás úplne rovnaké. Čiže je to tak, inflácie.
1: Ale je pravda, že ja si vybavu, když Tomáš Klus začínal koncertovať, začínal jezdiť, tak mu to trvalo asi rok, když si koupil právě Gibson prvního. Takže vlastně. Si myslím, že on taky jako ty peníze investoval hnedka do té kytary. Nejdražší kytara, na kterou si hrál?
0: Paradoxně asi z České republiky a je tu na Zmoravě od Furchu.
1: Od Furchu, jo. takže koupujeme za stejnou.
0: To je ta cesta aj tých gitár vo výsledku, že člověk potom zjistí, že nemusí chodit až tak daleko a aj tu nás robí krásné věci.
1: Máš tu skládací?
0: Máme skládací, to je můj, jakože úprimně, to je gitara, která je pro mě že game changer, lebo já veľa cestujem aj po svete s hudbou a je to jediná gitara, ktorá sa zmestí do toho horného aj v lietadle, do hora to môžeš zobrať so sebou a úprimne mám z toho veľmi pekné spomienky a keď vidím, ako muzikanti, kamoši postujú tie fotky, ak im rozbijajú v lietadlách gitary, tak tá Little Jenka je akože úplne krásne riešenie a tá gitara hrá krásne.
1: A pozor, Petr Bendy má taky a říkal, zásadní výhoda týhle kytary je, že když ji máš na zádech, tak nikdo nepozná, že je to kytara. A běhneš se takovým těm věcem. Ty máš kytaru za zádech.
2: Za majstánky.
0: Jasné, je to tak.
2: Martin Harych dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Za 4 minuty bude 7:30, pojďme ještě hrát o peníze.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Už jsme to říkali, máme pro vás 620 tisíc na čísle 257-400-999.
0: No, tak ty jsi
3: kdo
0: to říkala.
3: Ty prachy chce?
0: Já říkal skoro 30.
3: Ty jsi říkal skoro 30, ano.
0: Tak, tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno.
4: Halo. Dobrý den, tady Marie, Pešta pod Radhoštěm.
3: Zdravíme pod Radhošť, Maruško. Máme pro vás 26 tisíc, od vás chceme jedno slovo.
0: Tak dobře, poslouchejme větu.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Tak co myslíte?
4: Sluníčko.
3: Sluníčko, prověříme sluníčko.
0: Zkusme sluníčko.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
3: Bohužel.
0: Maruško, ani sluníčko to není, ale tak vy si ho užijte, dneska ho budeme mít až.
3: Naslyšenou,
0: děkujeme. Pětistovka k dobru a do příští hodiny posíláme
3: 26,5 tisíce.
0: Tak zůstaňte s námi.
1: Ráno Frekvence 1.
2: Míra Michálek
1: a Lubka Ponížilová.

0: teplo bude i dneska. Jak moc, tak to ví Dag Marhoncová.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Krásné ráno, probouzíme se do dalšího letního dne. Také dnešní nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29. Mírně chladněji bude pouze v severovýchodní části našeho území. A převládat bude jasno, maximálně polojasno. Denní délka slunečního svitu se bude pohybovat až na 14 hodinách. Má to ale háček a tím je vysoký a velmi vysoký UV index. To znamená, že na přímém slunečním záření od 11. do 16. hodiny bychom se dneska vůbec zdržovat neměli. V úterý potom očekáváme další nárůst teplot vzduchu a opět nádherné slunečné počasí.
1: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
3: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
4: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
5: Dvě minuty po půl osmé, krátké zprávy, Lucie Černá.
6: Hezké ráno, vláda na svém dnešním zasedání projedná změny v poskytování humanitární dávky pro držitele takzvané dočasné ochrany. Na programu je i předpis, který má podle ministerstva školství zajistit rozvoj elektronizace školství. Uctěním památky obětí nacismu dnes v Brně skončí sjezd sudeto německého krajanského sdružení, který se poprvé konal v Česku. Dnešní pieta proběhne v kounicových kolejích, kde nacisté věznili i popravovali české vlastence. Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurgády do Londýna muselo minulý týden nouzově přistát v Římě. Důvodem byla powerbanka jednoho z cestujících, která byla připojená k nabíjení v nákladovém prostoru letadla, píše to BBC. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezónách loučí s anglickou ligou. West Ham si sice v posledním kole poradil s Leedsem 3-0, ale v souběžně hraném utkání Tottenham i díky čistému kontu brankáře Kinského porazil Everton 1-0 a udržel si dvoubodový náskok před kladiváři.
7: Frekvence 1.
1: Doprava.
6: A příjezd do Prahy po D1 teď blokuje hromadná nehoda.
8: Komplikace očekávejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1. Na 13. kilometru bouralo v levém jízdním pruhu několik aut. Do kolony se brzdí na 14. kilometru a zdržení je do 20 minut. Na dálnici D11 na trase z Hradce Králové do Prahy po pojíždí řidiči 20 minut mezi 15. a 11. kilometrem. A pomalejší provoz očekávejte také na dálnici D1 před Brnem ve směru od Vyškova, kde řidiči po pojíždí u Holubic a zdržení aktuálně nepřesáhlo 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
5: A jsme tu opět a znovu hezké ráno přejeme.
0: Krásné ranko.
5: Tak dávejte se pozor, přátelé, pokud se chystáte dneska třeba grilovat, venku je počasí, které je k tomu jak stvořené, tak na elektrice.
0: Přesně tak. Je zákaz rozdělávání ohňů třeba v Praze, to platí, takže myslete na to. Já teda musím říct, že mám radši. Já vím, že jako hromada fajnšmekrů se na mě za to bude zlobit, jo, ale já mám tu elektriku radši.
5: Fakt? Hmm.
0: Tak nějak mi to víc chutná. Víš, mám pocit, že to není úplně připálen. Jako špekáček, ten si udělám na vohínku, ale ta elektrika mě to tak nějak jako...
5: Jo, takže pokud jste z Prahy, tak špekáček si dneska na vohínku neuděláte prostě.
0: Přesně.
5: Nebude svítit, jo? No, anebo tenhle song se nabízí... A je to blbě poskládaný, jestli jsi všimla, to má být oheň, vítr, pak voda.
0: Jo,
5: je oheň, jako... pak přijde vítr a pak...
0: A pak to voda všechno uhasí, naštěstí.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Turisté mohou v Číně přespat vedle tygru. Co vy na to?
2: No.
1: To je takový nějaký hotel, kde spí tygr, skleněná zeď. A vy?
2: No, tak oni tam z hlediska turistiky hledají řadu atrakcí, to pokud člověk sleduje na YouTube anebo v rámci nějakých turistických zážitků z Číny. Tak Čína pracuje intenzivně na tom, aby jaksi zpestřila program v té turistice, protože to vnímá jako ekonomický obor, což vnímá správně. Ne?
1: Jo, je to hezký takhle spinkat vedle tygříka.
2: No, oni tam budou mít asi těch tygříků dost. Protože to je obrovská země a další věc je, že možná budou hledat i atrakce, které nikde jinde na světě mít nemůžou.
1: No, dobře.
2: No, u nás to nejde, že jste spala vedle tygříka.
1: Ne.
2: Vy jste si musela od Vemoli půjčit tygra, nebo on nemá, on má lva, nebo...
1: Já nevím, jestli mu je nechali.
2: No, to taky nevím. No, nehledě k tomu, že prostě tady sehnat tygra je opravdu problém. Určitě daleko větší než v Číně.
1: Jo, tak to bude tím,
2: no, jasně. Jinak tady by dávno byly ty dří ubytovní.
1: No, a bez ty skleněný zdi, ne?
2: Bez bode. Dobrýho člověka. Tygr pozná dobrýho člověka.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: míříme opět na cesty.
1: Je to tak, tento týden vyráží náš kolega Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara a objevuje Česko všemi smysly. Hmm? Každý den jiná lokalita a jiný zážitek z jízdy.
0: Tak kam dnes? Začínáme s Rakem. Tomáš míří na Rabinskou vyhlídku a jedno z nejikoničtějších výhledových míst na Vltavu. Otázka na Tomáši, jestli už je na cestě, jak to tam vypadá a hlavně jak se mu
1: řídí. Co auto?
0: Jak se řídí. Tome, hezké ráno.
2: Krásné dobré ráno, mně to bylo jasný, že na to budete zvědaví a líbí se mi ten zápal lupky, protože tohle auto si myslím, že je jako stvořený pro dámy. Myslím si, že je to takový spíš městský auto, že je menší, ale dají se s ním pohodlně zvládat i další vzdálenosti. Já s ním v současné chvíli mám na to něco přes 100 kilometrů a celkový dojem z toho auta, když jsem k němu přicházel, tak jsem si říkal, ty brďo, to bude malý, je to takový kompaktní. Takže parkování ve městě, naprostá pecka, ale když jsem si sedl dovnitř, tak vlastně jsem zjistil, že na těch předních sedačkách a vlastně v té přední části kokpitu je dostatek místa. A co mě hodně překvapilo je, když jsem otevřel pátý dveře, tak jsem si říkal, pane bože, to je malej kufr. Tyjo, ale zjistil jsem, že se normálně dají, a pozor, to normálně vlastně u aut nebývá, že se dají posunout zadní sedadla dopředu a tím pádem si můžeme zvětšit kufr. A to se nebavím o tom, že samozřejmě můžeme sklopit, kdyby jsme potřebovali toho místa v kufru ještě víc. Jinak, jedná se o Suzuki e-Vitaru, je to čtyřkolka, plně elektrická, takže samozřejmě celý ten palubní štít jako působí neuvěřitelně moderním dojmem. Skvěle čitelný displeje, ambientní osvětlení, krásně prošívaný kožený čalounění. To jsou všechno věci, které prostě na tu první dobrou jako hrajou a opravdu jsou prostě důležitý, jako člověk vlastně najednou si na ty lepší věci zvyká strašně rychle a přijde mu to všechno jako normální. Je to vlastně moje úplně první zkušenost čistě elektrickým automobilem, tak jsem měl trochu obavy, jestli to budu všechno jako zvládat, myslím to nastavení a to ovládání a všechno je přehledný, intuitivní. Vlastně jediný, co mě teď trochu mrzí, je, že my vyjíždíme jako v krásně letních dnech, slunečných s modrou oblohou a že nemůžeme vyzkoušet pořádně tu čtyřkolku, protože...
1: Ty jsi chtěl
2: jenom...
1: sníh, viď?
2: Já jsem chtěl, no mně by se to jako líbilo to vyzkoušet, protože čtyřkolka je prostě úžasná věc, která se hodí právě do nepříznivého počasí a kde jinde, než na sněhu to jako vyzkoušet, ale v každém případě, hele, první dojmy, mě to uchvátilo. Prošívaný volant, prošívaný sedačky kožený, krásný přední kokpit, krásná palubní deska, posuvný zadní sedadla, takže dostatečně velký i kufr a vlastně dost místa na to, jak to auto je vlastně kompaktní a dá se s ním dobře parkovat, což ve velkých městech ocení snad úplně každej, tak na první dojem jako opravdu, jo, za mě to baví.
0: Dobře,
1: no tak jo,
0: zrychlení,
1: tak si to užívej.
0: Tome, zrychlení.
2: Hele, zrychlení výborný.
0: Zrychlení, jo, víme u těch elektroautek.
2: Jako musím říct, že když
0: tam
2: vedle tebe na semaforu stojí nějaký GTIčko, tak jenom se tak jako pousmíváš a prostě pak na to šlápneš a díváš se na něj do zpětné zrcátky. Jako tohle funguje.
0: Jasný.
2: Tohle funguje a je to tichý, že jo? To je jako úplně super. Tam nic nezve.
0: Tome, přejeme samozřejmě krásný výlet. My se dnes ještě uslyšíme, šťastnou cestou, opatrně, ať to neodřeš někde hned, jo?
2: No tak to je jasný. A před obědem budou i fotky, videa, takže mějte se krásně, hezké ráno, ahoj.
1: Ty taky měj se krásně, jinak dodáme, že tohle auto určitě stojí za vyzkoušení. Můžete si rezervovat i testovací jízdu u autorizovaných prodejců Suzuki. První kusy právě přijíždí do České republiky.
0: Podrobnosti kde jinde než na internetu na suzuki.cz.
3: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek Frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
4: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

0: Hezké ráno, za chvíli 8 dáme si zprávy po 8 hodině. Nezapomeňte, stále hrajeme o peníze.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
5: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáčka, Já a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
6: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Majo, Luci, Černá.
7: Krásné ráno.
8: Hezké ráno, končí termín podávání přihlášek na střední pro druhé kolo přijímaček. Nemocnice nakupovaly z peněz na covidové zotovení i takové přístroje, které nepotřebovaly. Bouralo se na D1 před Prahou i D10. Přes 7 tisíc žáků, kteří chtěli studovat na střední škole, se přihlásilo do druhých kol přijímaček. Dnes končí lhůta pro podání žádosti. Jak Frekvenci 1 řekla Barbora Rosůlková, ředitelka společnosti Cermat, která systém zajišťuje, testy už psát nebudou.
9: Uchazeči ve druhém kole nepíší jednotnou přijímací zkoušku, započítávají se jim body z testů z kola prvního a ti, kteří nepsali v tom prvním kole jednotnou přijímací zkoušku, půjdou do druhého kola s 0 body. Talentové a přijímací zkoušky se ve druhém kole budou konat od 8. do 14. června a 23. června ředitelé škol zveřejní výsledky. Ty samozřejmě budou dostupné také v systému DIPSY.
8: Nemocnice využily peníze na covidové zotavení z části neúčelně a neefektivně. Pořizovaly například i přístroje, které nepotřebovaly, anebo na jejichž obsluhu neměly dostatek kvalifikovaného personálu a téměř je nevyužívaly. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz na posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotních služeb. Kontroloři zamířili na ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj a do vybraných nemocnic. Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí. Mírné ochlazení s teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Bude převážně slunečno. Malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu. V neděli se pak mohou objevit bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Írán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy. České hokejisty dnes čeká na mistrovství světa předposlední 6. zápas ve skupině B proti Norsku. Tím mají šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů nad Švédy. Usilují ale o jedno z prvních dvou míst ve skupině. S nimi je spojená šance dostat do čtvrtfinále s našího soupeře a také možnost setrování ve Friburku místo stěhování do Curychu.
6: Frekvence 1.
4: Počasí.
8: Dneska bude krásně, jasno nebo polojasno. Odpolední teploty nám vystoupí na 25 až 30 stupňů. Chladněji bude na severovýchodě kolem 23.
4: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: A bouralo se na D1 nebo D10?
7: Na dálnici D10 na 11. kilometru směrem do Prahy před sjezdem do Staré Boleslavy částečně blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. S opatrností projedete s minimálním zdržením. Komplikace očekávejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kde se zdržíte téměř 20 minut mezi 21. a 14. kilometrem. Důvodem byla dopravní nehoda na 12. kilometru, která již ale nebrání provozu. A na Pražském okruhu se utvořily kolony v obou směrech před Ořechem. Zdržení aktuálně nepřesáhlo 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
8: A přesně 5 minut po 8. už na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
0: A přejeme hezké ráno, je pondělí, je poslední květnové pondělí.
10: Poslední květnové, no. Ano, roku 2026. Ženy potřebují dívčí večer jednou za 22 dní. Titulek, který mě praštil do očí a myslím si, že je to pravda. Myslím si, že je dobrý, aby holky jednou za čas vyrazily spolu, aby pokecaly. V podstatě vám to je jednou za měsíc. Pak to možná vyjde mě jako někdy dvakrát do měsíce, když je to 22 dní. Mm-hmm. Já s tím souhlasím.
0: Co no ty? Už Mekýš Birka s tím přišel tenkrát, že jo? Už len 22 dní. Prosím, nezabudni, že se vrátím.
4: Míra Michálek
6: a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Máme tu další účtenku, zkusíme jí proplatit.
3: Co jsi vybral?
2: Lenku. Jsem si vybral
3: Lenku. Tentokrát si Míra vybral Lenku. Dobře. A co s ní budeš dělat? Ne, co s ní budeš dělat?
2: Vytočím jí.
3: Míra si prostě vždycky nějakou vybere a pak ji vytočí.
2: To není problém. Tak, zkusíme tedy zavolat Léně. Voláme do Pržna.
3: Pržno. Víš, kde je Pržno?
2: Nevím, kde je Pržno, tady to máš. Zkusíme to zjistit.
3: Cesta do školy, vezou se 3 lidi na jednou, je to velmi ekologické.
4: Aha. Dobrý den.
2: Leni, dobré ráno, tady Míra s Lubkou.
4: Dobré ráno.
3: Které rádio platí za vás?
4: Na frekvence 1.
2: OK.
3: Tak to je jedna otázka. A druhá otázka je, kde je Pržno?
4: Pržno je kousíček od Frýdku Místku.
3: Od Frýdku Místku, kam jezdíte do školy, nebo vy tam vozíte? Koho tam vozíte?
4: Jo, já tam vozím děti a zároveň tam i pracuju.
3: Jo, takže už jste asi pochopila, co vám chceme zaplatit, že?
4: Ano, pochopila teda. Nečekala jsem to vůbec.
2: No a skládáte se aspoň na ten benzín, platí děti, když nastupují?
3: Jo, tak mamince, zaplatí zdí.
4: No oni potom mají pokutu, když to nestihnou.
3: Jo.
2: Aha, jasně, takže jste takový ten žlutý autobus americký v podstatě. Něco takového, svážíte děti, jo? Po ulici.
3: To jsou vaše děti, předpokládám, ne, Leni?
4: Moje děti.
3: Jasně. Tak, 1012 korun za vás platí frekvence 1, já jenom mrknu, jezdíte na benzín, takže jsou to peníze za benzín.
2: Jste natankovala za 1012? To podle mě bych chlap neudělal, ten by to musel zaokrouhlit aspoň na 20, tam dokapat tím. Co?
3: Je to fakt?
2: No,
3: to,
2: já si myslím, že jo.
3: To chlapi takhle jako zaokrouhlujete.
2: No, a oklepáváme pistoli, to vy taky neděláte.
3: Ne, to děláme.
2: To my máme naučený ze záchodu. Tak jo, Leni, mějte se moc krásně. Naslyšenou.
3: Naschle.
4: Děkuju, naschle.
2: Tak, kdybyste chtěli taky, abychom za vás něco proplatili, teď se blíží léto, budou spousty letních.

0: vie prekvapiť, že sa dojde na môj koncert. Mm-hmm. To ma strašne teší, lebo však, tak ako robím pesničky do rádia, tak takisto vlastne ja zhudobňujem napríklad vojnové básne u nás na Slovensku a to je taká vec, že ktorá mi až teraz s tým, čo sa vlastne deje vo svete, tak spätne začala dávať zmysel a začal som s tým tiež celkom skoro.
1: No když mluvíš o tom rádiu, tak my tady jednu písničku máme.
2: To je pravda, ale máme tady taky kytaru, takže bychom chtěli, abys nám ji spíš zahral. Co zvládneš to?
0: Ale asi ano, asi zvládnem.
2: Dobře, tak necháme to na rozloučenou, ty si zatím rozmysli, co bys nám zahrál. My si pustíme teďka tu novinku, tvojí.
1: Jazyk za zubami?
0: Ano, jazyk za zubami. Ano,
2: takže jazyk za zubami pro nás, pro všechny a pouštíme. Martin Harych je tu s námi.
3: Koľko

0: Funkový Martin Harych na frekvenci 1. Tohle bylo teda nahraný ve studiu.
1: Tohle je nahraný a pak tamhle v tom rohu pořád stojí taky teda.
0: Martin slíbil, že na ní zkusí zahrát ještě než odejde, tak se těšte, hezké ráno.
2: Velké hlavy na frekvenci 1?
3: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
4: Tak jediná ženská, která je ráda, že mi klesl, je moje diabetoložka. Takhle to umí glosovat jen velké hlavy. Tam je jako cukr.
5: Tak přátelé, mějte se krásně a ať to klesá.
3: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
2: Co vás baví? Velké hlavy.
3: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Stavebniny DEK přináší megaakci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Megaakce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: Jdem v podstatě léto.
1: V podstatě. Dneska ty odpolední teploty do 29, snad výjimkou severovýchodní Morava, kde může být o něco chladněji. 14 hodin sluníčka si užijeme, pozor na popáleniny, bude to opravdu hřát docela dost. A zítra, přátelé, se ještě oteplí.
2: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
0: Minuta po půl deváté, krátké zprávy, Lucie Černá.
3: Hezké ráno, vláda na svém dnešním zasedání projedná změny v poskytování humanitární dávky pro držitele takzvané dočasné ochrany. Podle ministerstva vnitra má novela měnící 7 předpisů zvýšit bezpečnost Česka díky posílení nástrojů k řízení migračních toků a úpravou podmínek pobytu cizinců v Česku. Ministr školství Robert Plaga si dnes kvůli letošnímu testování žáků 5. a 9. tříd základních škol předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit nebo úplně zastavit. Na sociální síti X v této souvislosti zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Tenista Jiří Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší Karolína Muchová na 10. pozici. Světovou jedničkou ve čtyřhře zůstává desetinásobná grandslamová šampionka Kateřina Siniaková.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A hodně se teď bourá.
5: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 122. kilometru boural kamion do dopravního značení a blokuje pravý jízdní pruh. Do kolony se brzdí na 119. kilometru a zdržení je na 20 minut. Na dálnici D10 na 11. kilometru před sjezdem do Staré Boleslavy částečně blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. Počítejte s 10-minutovým zdržením. A komplikace očekávejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kde se zdržíte téměř 20 minut mezi 21. a 14. kilometrem v koloně, která se utvořila po dřívější nehodě na 12. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Hezké ráno, pondělní, za ten 25. května, koukám do kalendáře. První, co mě napadá, když vidím, kdo dneska slaví svátek.
1: Violka.
0: To je Viola, Věrko. A to je na samotě u lesa.
1: Jo,
0: pan Komárek a v noci hrál na housle. To je Viola, Věrko. No nic, tak pojďme dál, co tam máme.
1: Dneska jedno výročí. Zkus si tipnout, jak už je to dávno, co poprvé, jo?
0: U mě nebo u tebe?
1: Street View. Kdy
0: jako
1: to bylo poprvé,
0: kdy
1: ty auta vyrazily do ulic a začaly fotit právě ty panoramatické pohledy?
0: 19 let.
1: Byl jsi někdy zachycenej?
0: Jo, jasně.
1: Jo?
0: No, několikrát. A hrozně mě mrzí, že jsem třeba chytli mě takhle v Belgii na nějaký vesnici.
1: No.
0: A já jsem si to schválně vyfotil to místo, když jsem jel na kole.
1: Jo.
0: Říkám, to se pak na sebe musím podívat. A když jsem si na to vzpomněl,
1: to bylo dávno, tak jsem viděl,
0: že to bylo zrovna aktualizovaný. Mm. To točí tak nějaký rok, bych řekl, rok a půl se to obměňuje.
1: Jo, se to takhle jako rychle obměňuje.
0: Takže
1: to je docela dobrý.
0: Asi jak kde, samozřejmě.
1: Já jsem myslel, že když máš problém a někde tě vyfotí, že tam ten problém visí třeba 10 let.
0: Ne, ale viděl jsem třeba jako opravdu velmi veselé video. Bylo to udělané jako reel na Instagramu, kdy si přibližujou právě nějaký takhle přes Street View po kouskách a jedou dva cyklisti přes roh.
1: Jo.
0: A najednou se, víš, jak to je nakouskovaný, tak furt jedou. A jednou vidět, jak letěj, rozbitá taška, víš, tam rozsypaný nákup a leží na zemi.
1: Chudáci.
0: Myslím, že takových situací se tam dá najít hodně.
1: A tohle musel být podvod, ne?
0: No, nevypadalo.
1: Myslím, že to byla pravda.
0: Já ti to ukážu, jo?
1: Dobře,
0: tak hezké ráno.
2: Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Ani 150 km v hodině nestačí. Zhruba 40% řidičů rychlost překročilo. Co vy na to?
2: U nás?
1: Pár úseků zvýšili na 150.
2: Aha, 150, jo, jo, na 150.
1: No a tam teda se zjistilo, že...
2: Jeli víc.
1: Stejně. No, úplně to jako nestačí, ale to zvednutí o 20 km v hodině snížilo počet lidí, co překračují tuhletu hranici.
2: No, ale ono podvědomě máme, když je 130, tak všichni jedou 140. No, to máme tak jako v sobě. No. Nebo všichni ne, ale hodně, že to berou, že jsou ještě v normě, plus, minus a tak. No to ještě tam je 150, kterou 160. No a 160 bych řekl, že je taková rychlost, kterou jezdí ještě relativně hodně lidí a nad 160 už to pak klesá.
1: Jo, že jo, mně to taky přijde, že přece jenom těch 180 už je jako třeba hodně.
2: No to už je. A druhá věc je ono samozřejmě, nezapomeňte taky, nebo to je věc, kterou já mám v hlavě, že český značení se vyznačuje tím, že nějaký rigor, stavba, nebo to je označená asi metr před tou akcí, tou stavbou. Takže vy jedete, objeví se značka pozor, stavba, ale už jste na ní vlastně. Já jsem kdysi to popsal, že česká logika značení je, buď to tady znáš, anebo sem ty vole nejezdi.
1: Cizinec není naši, ne?
2: No, to je, jak říkali ty prodavačky v 90. Němcům, mluv česky, jsi v Česku. A on chtěl zmrzlinu a... Ona říká, mluv česky, seš v Česku.
1: Povrč.
2: No a měla takový jako trošku esesácký výraz ta prodavačka.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na frekvenci.

0: Martin Harych se u nás zastavil dnes na Frekvenci 1. Ještě než odejdeš, Martine, že bys nám teda něco zahrál. My tady máme takovou lehce pankáčskou kytaru.
1: Jseš si jistý, že je naladěná?
0: Tak máme tady muzikanta.
2: Já na to tak jako pozerám do toho rohu, jakože vyzerá podozřivo, ale já to zkusím.
0: Počkej, ti podám.
2: Tak zahrám také...
1: Jakou pecku.
2: Laka.

0: Ještě?
1: Dobrý.
2: Hezky. Skvělý.
1: Je tvoje, jo, teda.
0: I wish. Ahoj, Miki.
1: Tak Martin Harych byl s námi dnes na Frekvenci 1. Martine, moc díky, že se zastavil, ať se daří.
0: S radostí, velmi pěkně děkujem. Pozdravím ještě raz všetkých poslucháčov a taktiež nech se vám darí a nech žije naša domácí hudba.
2: A pozdravuji vaši domácnost, pozdravuji holky. Děkujeme, že nám půjčili tatínka na dnešní ráno.
0: Děkujeme moc.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Jsme tu a máme pro vás peníze.
3: Jo, a není jich málo. Je jich pro vás 26,5 tisíce připravených právě teď na čísle 257 400 999.
2: Tak, tady Míra s Lubkou, kdo tam? Hezké ráno. Nikdo.
3: Halo.
4: Ano, slyšíme.
2: Kdo pak? Dobrý den.
4: Tady je Jižní Morava.
3: A kdo z Jižní Moravy?
4: Máme ty krásné počasíčko, je tady Honza.
3: Honzo, zdravíme na Jižní Moravu. Závidíme nádherné počasí, i když ne, my máme taky nádherně. Dneska je opravdu krásně, asi opravdu všude. My pro vás máme 26,5 tisíce, chcete?
4: Určitě, určitě by se hodili.
2: Tak začali jsme počasí, můžeme vlastně pokračovat. Tady je Dagmar Honcová.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Tak, co myslíte, Honzo?
4: Já bych řekl deštník.
3: Deštník. Prověříme deštník.
2: Zkusme ho.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: Ne. Ani deštník to není.
3: Ani deštník to není, ale je docela vtipný. No, že vlastně...
4: ale to nevadí.
3: No, přihodíme peníze, my si umíme poradit. Že ráno byl první typ sluníčko a vy jste teďka zkusil deštník. No? Že to je tak prostě z úplně druhé strany, jako.
4: No, nám by se to hodilo, zelenina a stromy potřebují váhu.
3: Tak, jo, to tak, je pravda, no. No, taky bych bohužel, jako přivítala
4: to nejde.
2: Trošku. Sluníčko jenom vytačí. Tak jo, Honzo, mějte se krásně, zdravíme na Moravu.
4: Tak,
2: mějte
4: se fajn, ahoj.
3: Přihodíme 500.
2: Což mi připomíná, že jsem teďka viděl zástup turistů, je tam 27, aby jsme to nezamluvili,
3: 27
2: tisíc. Já jsem viděl teďka zástup turistů, šlo za sebou asi 10 lidí, ano. Procházeli se po krásných našich českých Budějovicích a všichni čuměli do telefonu. Ale
3: fakt,
2: no, jak vypadalo to, když hrajou nějakou hru, ale jeden z nich měl na telefonu malej deštník. Mm-hmm. O průměru třeba 20 cm takový černý paraple a měl to na tom přidělaný, aby jako na to viděl.
3: Jo,
2: speciální deštník na telefon do letních dnů, takže je to vlastně paraple takové.
3: No tak jo.
2: No, jen tak si jsem si na to teďka vzpomněl. Tak hezké ráno.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: přejeme. Miloš Pokorný dorazil.
1: Krásné ráno, ahoj.
2: Hezké ráno, hezké ráno. Jaké byl víkend?
1: Nádherný.
0: Prej dobrý. Prej jsem si ho užil.
1: Říkali.
2: Ty jak skvělý.
1: Co jsi jedl a pil ty?
2: Hele, já jsem byl v Třebivlících, kde vystupovala Sandra. Začal tam festival hvězd 80. a 90.
0: Který to aby jsem nechyběl, že jo?
2: Celý, no, přesně. Takže já jsem tam nějaký rychlovky tam měl.
1: Jenom takhle, jo?
2: Ale až večer teda tam se pánové vytahli, bylo tam foie gras a tak dále, takže to bylo v pořádku.
0: Ale Sandra, jak naživo,
2: jo,
0: dobrý.
2: Jo.
0: Jak
2: jo.
0: Na plakátě tenkrát.
2: Jo.
1: Jak za mlada.
2: Okay. Ano. Ne, myslím, že udělala důstojný koncert, že byly lidi spokojení, bylo plno, takže Sandra zabudovala.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original, šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
7: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucie Černá je připravila. Hezké ráno.
8: Dobré ráno. Poptávka po rodinných domech stoupá a díky tomu i jejich ceny. Pětou za oběti nacismu dnes skončí brněnský sjezd sudetských Němců. Kolony hlásí D1 na Prahu. V opačném směru čekejte nehodu. Až 4x dráž se dnes v Česku prodávají rodinné domy. I přes dramatické zdražení jdou ale na dračku. Češi totiž chtějí bydlet co nejdříve.
9: Ještě před rokem visely inzeráty s rodinnými domy na prodej na internetu nebo v novinách zhruba 7 měsíců. Dnes stačí jen 2 nebo 3 měsíce a dům je prodaný, zmiňuje i dnes.cz. Dál hraje roli velikost domu, pozemku, rozumná energetická náročnost a alespoň minimální zahrada či zahrádka. Poptávku po domech taky zvýšily vyšší ceny bytů ve městech. Větší zájem o domy evidují makléři hlavně v chudších okresních městech. Láďa Jakub, Frekvence 1.
8: Uctěním památky obětí nacismu dnes v Brně skončí sjezd sudeto-německého krajanského sdružení, který se v Česku konal vůbec poprvé. Dnešní pieta se uskuteční v Kounicových kolejích, kde nacisté věznili i popravovali české vlastence. Místo navštívil už v neděli také bavorský premiér Markus Söder. Plánovaná odstávka 4. bloku jaderné elektrárny Dukovany by měla skončit v polovině června. Záviset to bude na výsledcích kontrol. Blok je odstavený od 17. dubna. Energetici teď kontrolují klíčové technologie a také tlakovou nádobu reaktoru, z něhož je vyvezené palivo. V reaktoru pak vymění za nové přibližně pětinu palivových kazet. Z parkoviště na sportovní a pobytovou zónu pro studující obyvatele i děti se dnes od 5 hodin odpoledne na celý měsíc promění kolejní ulice u vysokoškolského kampusu v Pražských Dejvicích. Projekt studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického ve spolupráci s městskou částí má ukázat, jak by mohl tento prostor fungovat v budoucnosti. Přeměna ulice je součástí přehlídky ateliérové tvorby studentů architektury k příležitosti 50. výročí fakulty. Počet podezření na nákazu ebolou v Kongu překročil 900. Uvádí to agentura AP s odvoláním na koňské ministerstvo komunikace. Potvrzených případů je přes 100. Drtivá většina z nich v provincii Ituri na severovýchodě této zhruba 115 milionové země. Světová zdravotnická organizace minulý týden označila za nízké riziko, že se epidemie eboly z Afriky rozšíří globálně. Vidí ale nebezpečí šíření na regionální a národní úrovni v Kongu a v Ugandě. Český hokejový útočník Tomáš Hertl pomohl dnes v noci gólem a asistencí ve finále západní konference NHL k výhře Vegas 5-3 nad Coloradem a za svůj výkon byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Martin Nečas v dresu Colorada připravil jednu branku, k první výhře Avalanche ale nepomohl. Vítězové základní části NHL tak v sérii prohrávají už 0-3 na zápasy.
7: Frekvence 1.
8: Počasí. I dneska bude krásně slunečno, teploty odpoledne zamíří míří na 25 až 30 stupňů. Na severovýchodě se teploměry zastaví na 23.
7: Frekvence 1. Doprava.
8: A ještě se podíváme na silnice.
10: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 122. kilometru boural kamion do dopravního značení a blokuje pravý jízdní pruh. Do kolony se brzdí na 119. kilometru a zdržení je na 20 minut. 15 minut po pojíždě řidiči na dálnici D5 směrem do Prahy od 5. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdržte dalších téměř 30 minut. A komplikace očekávejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1, kde se zdržíte 15 minut mezi 21. a 14. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
8: A jistě bez komplikací bude dnešní vysílání Miloše Pokorného, které startuje právě teď.
2: Právě teď.
8: Právě teď.
2: Právě teď. Dobře. Přistává letadlo, Jumbo Jet. Tak, Viola má dneska svátek, hezké ráno máme. Přátelé, jo, je pondělí 25. května. No a my si uděláme za chvilku takový stručný průřez toho, co se o víkendu dělo. Ale co skončilo je Mezinárodní filmový festival v Cannes ve Francii a my budeme volat Karla Ocha, který byl na místě a řekne nám, jak se mu tam líbilo, jaké filmy ho zaujaly, jaké hvězdy tam byly. Jediné, co vím naprosto přesně, a to vám řeknu za chviličku, že jedna velikánská hvězda nepřijela, protože měla zdravotní problém s kolenem a lékaři řekli, že taková dlouhá cesta, ne. Nicméně my, ano, hezké ráno, tady je Frekvence 1 a jdeme na to.
7: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Já jsem slíbil, že si uděláme takový průřez toho, co se dělo o víkendu, a jedna z věcí, která o víkendu skončila, byl Mezinárodní filmový festival v Cannes, jeden z těch nejslavnějších, nejbohatších a tak dále. A na místě byl programový šéf, umělecký šéf, já říkám program, umělecký šéf Karlovarského filmového festivalu Karel Och. Karle, hezké ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Dobré ráno všem. Já vždycky mám, Karle, ten program tam a přitom ty jsi umělec. Je to neuvěřitelný.
1: Já jsem umělec, ale na funkci se jmenuje umělecký, ale já už jsem zvyklý na to, že ty to prostě pořád pleteš.

0: A nedorazila nakonec Barbara Streisand, která si měla převzít takovou tu čestnou cenu z důvodu, že měla, myslím, že operaci kolena nebo něco a nepustili lékaři do letadla. Takže, takže tam byl, všiml jsem si, že tam byl nějaký přenos, že teda Barbara poděkovala, ale nebyla na místě.
1: Přesně tak, jo. Samozřejmě v Cannes se pohybují celebrity nejrůznějšího druhu. Nás zajímají zejména ty filmové. Část z nich dokonce známe i osobně, což považujeme za určitý druh štěstí. A tak vlastně třeba vítěz Cannesského festivalu letošního ročníku Christian Mundl. Mm-hmm. Ten Fjord je někdo, s kým se známe už několik let a vlastně měli jsme tu možnost mu poblahopřát osobně. Ale to, co se pro mě osobně odehrálo absolutně zásadního, bylo možnost vidět Erika Cantonu, slavného francouzského fotbalistu, bývalého hráče Manchester United, protože ten se stal před řadou lety hercem a měl dokonce 3 filmy. Mm-hmm. Jo, to, vlastně to, bylo, to byla celebrita, která měla v Cannes vůbec nejvíce filmů, více než některý herec. Jedním z nich byl dokument o něm, druhý byl krátký snímek a třetí byl film, kde hraje takové milovníka diska z 80. let, vystřihne fantastický tanec. No a já jsem byl na světové premiéře toho dokumentu o něm, který je naprosto fantastický. A seděl jsem schválně v první řadě, abych ho viděl.
0: Tak to je jasný. Blíže.
1: A prosto naprosto skvěle charismatický a mluvil moc, moc hezky a pokorně.
0: Tak to je skvělý. A prosím tě, měl ohrnutý límeček, jako vždycky nosil na hřiště, že měl zvednutý ten límeček od toho?
1: Ano, ano. Soustředil jsem se na jeho polotričko, neměl zvednutý límeček, protože byl velmi elegantně oblečen v takovém ležerním smokingu se svým teď už obligátním kloboučkem. Mm-hmm. Takže velká elegance a velký styl. A ten dokument, jakmile se nám dostane z rukou, ať už na Vádech či později, tak se o něj z diváky podělíme strašně rádi a myslím, že zajedeme i ty, kteří třeba neholdují fotbalu tak jako my. No. A já ještě dodám druhý zásadní, to byl vůbec takový fotbalový svátek ve filmu, protože jeden z zásadních filmů se jmenuje Zápas a to je celovečerní dokument o tom slavném zápasu mezi Anglií a Argentinou a 86 z Mexika a takzvaná Zlatá ruka Maradonova. To je film, který popisuje pozadí konfliktu o Falklandy mezi Anglií a Argentinou, historický, politický, společenský kontext samozřejmě rozebírá asi 20 minut tu slavnou zlatou ruku a tak dále. No, pastva pro oči a pro duši nejen fotbalových fanoušků.
0: Jasně, jasně. Jak na tebe zapůsobil John Travolta? Protože si myslím, že tam, nebo já jsem si říkal, jestli opravdu bylo překvapení, že dostal tu cenu a netušil to, anebo jestli to bylo jako hezká etida, že byl překvapený, že mu dává ředitel festivalu tu cenu a on je překvapen.
1: Já jsem přesvědčen o tom, že to překvapení bylo, protože jsem podobně situací v Cannes zažil několik, pamatuju si loni, to též s Denzelem Washingtonem. My takhle jako lidé, kteří organizujeme filmové festivaly, máme jednu věc společnou, nehledě na velikost festivalu, že jak jsme obviněni filmy, tak rádi připravujeme dramatické situace. Jasně. A tohle je jedna z nich, která samozřejmě potěší nejen diváky v sálu, ale tím, jaké překvapení vyvolá. Zejména chování se na tváři toho vlastně oceňovaného, tak to je samozřejmě scéna jak z filmu. A John Travolta, který už před mnoha lety v Karlových Varech prokázal, že je naprosto vynikající lidská bytost, který děkoval všem partnerům festivalu ve dveřích, vítal je na té slavnostní večeři, byl velice milý ke všem typům diváků a návštěvníků, tak stejně milé a pokorně se choval nejen při přebírání té ceny, ale vůbec.
0: No a ty se už teď budeš soustředit na Karlovy Vady, protože se blíží jubilejní 60. roční. Takže teď to celý asi jako půjde do finále a bude spoustu práce. Je mi to jasný. A teď se dívej.
1: Spoustu práce už je. A my po skončení tohoto telefonátu máme online poradu s kolegy, abychom dali dohromady právě těch 25 filmů z Cannes. Doufáme včetně Zlaté palmy Fjord, prostě uplatnil jsem. A teď bychom potěšili naše diváky, kteří od 3. do 11. července budou s námi v Karlových Varech.
0: Skvělý. Karle, moc díky a ať vám dobře dopadnou Karlovy Vary, ať ten 60. ročník je ještě lepší, jak ty předchozí ročníky. Je to těžký, velká očekávání, ale vy to zvládnete, bude to super.
1: Děkujeme moc krát a všem krásný.
0: Taky. Měj se hezky, díky, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května.

0: Smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na dek.cz.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: George Harrison na frekvenci jedna, za malou chvíli malé zprávy s Lucí, která se soustředí, jako ona se vždycky soustředí na ty malé zprávy velice, a nebo už, že by, je tady. Mm-hmm. Jaký byl víkend, ani jsme neřekla.
1: Náročný. Já měla tolik vystoupení, manžel měl koncert, dcera měla vystoupení,
0: taky.
1: No prostě, jako, já jsem se nezastavila.
0: Vůbec.
1: Já musela být všude jako divák.
0: A byl čas na hokej, nebo vůbec si nesledovala?
1: No, tak to vůbec jsem nesledovala.
0: Nebyl. Mm-mm. Tak já ti jenom řeknu, že, nebo já budu o tom bavit po půl,
1: co nás čeká. Jakoby vím, že jsme vyhráli.
0: No, jako velký zápas ze Slovenskem, my jsme zrovna, v té době byl již zmíněných Třeblivicích na Sandře, ale promítali jsme to tam na plátno, aby jsme jako fanoušku.
1: A co na to řekla Sandra?
0: Sandra nadšená.
1: Že místo koncertu jejího jste promítali hokej.
0: To bylo předtím, ale bylo to fajn, hráli dobře kluci. No a teď vlastně, když se nám podaří sfouknout nory, tak si budeme moci jako v uvozovkách vybírat, s kým budeme hrát.
1: No to určitě, finále. Ale hlavně jako o mě je známo, že já se vždycky dívám na mistrovství světa až od čtvrtfinále.
0: Ano, takže to už si říkala vlastně v loňském roce. Ano, že tě to zajímá.
1: Já neviděla ještě ani jeden zápas.
0: Takže až od čtvrtfinále, tak je to skvělé.
1: Kvůli úspěchu to fakt
0: tak
1: drží.
2: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
1: Hezké dopoledne, krátké zprávy. Vláda dnes projedná přísnější podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou. Dočasná ochrana má nově zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy šengenského prostoru déle než 30 dní, a nebo také v případě trestního či správního vyhoštění. Policisté dnes budou od 2 hodin odpoledne v areálu Karlovarské nemocnice trénovat zásah proti aktivnímu střelci. Běžného provozu se nácvik nedotkne. Motoristé ovšem musí počítat s možnými omezeními v dopravě v okolí zdravotnického zařízení. No a podobné součinnostní cvičení proběhne i v nemocnici v Chebu. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Čeští hokejisté dnes v 6. duelu v základní skupině světového šampionátu narazí na jedno z překvapení letošního turnaje, a to Norsko. Severané mohou postoupit do čtvrtfinále poprvé od roku 2012. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů nad Švédy.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Ještě se podíváme i na silnice.
3: 15 minut po pojíždí řidiči na dálnici D5 směrem do Prahy od 5. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu, zde se zdržíte dalších téměř 20 minut. V opačném směru od dálnice D1 k Ruzyni po pojíždí řidiči ve 2 kolonách, a to 20 minut u Jesenice a 15 minut u Ochkova. A na dálnici D1 z Prahy do Brna se rozjíždí kolona po dopravní nehodě na 122. kilometru. V místě se projíždí levým jízdním pruhem a zdržení je na 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.

0: Další takovou událostí bylo to, že slavisté vyhráli domácí titul, slavili před prázdnou tribunou Fedenu, nebo před prázdnými tribunami, ale pozor, pak se našla taková ta, jak my říkáme, česká ulička, sice se slavilo před prázdnými tribunami, ale pak pan Tvrdík a spol vymysleli, že bude takzvaná zahradní slavnost, nebo jak to nazvat. To znamená, že fanoušci si mohli za 50 korun koupit vstupenku, na to už vlastně nemělo s fotbalem v uvozovkách nic společného, takže se dodrželo to, že Slavie hrála skutečně před prázdným Edenem, ale pak si fanoušci to mohli ze slavisty oslavit, což já chápu, být fanda Slavie, tak taky chci oslavit se svým klubem i po tom všem, co se odehrálo ten titul, tak slavisté vymysleli tento triček, že skončil zápas, dostali pohár a před prázdným Edenem, ale pak se vymyslela taková, jako řekněme, soukromá akce, kde fanoušci přišli a mohli za pádiu prostě oslavit ze slavisty titul. Mně se jako líbí to, že si fanoušci přišli na svý, ale je to takový řešení zase po Česku, že prostě jedna věc se zakáže a pak se to obejde tím, že se prostě udělá jako jiná akce a tam se slaví titul. No, já myslím, že my Češi tohle umíme vymyslet přes veškeré zákazy, že nakonec se to nějakým způsobem podaří. To, co se nepodařilo, je to, že naši dva zástupci v Premier League, to znamená Tomáš Souček a Ladislav Krejčí, sestupují do druhé nejvyšší anglické fotbalové soutěže, což samozřejmě tím, že máme v celé anglické Premier League nejslavnější a nejbohatší soutěži světa tři hráče a z toho dva sestupují, není pro nás dobrá zpráva, ale prostě nedá se nic dělat. Myslím, že Tomáš Souček, jsem zvědavý, jestli zůstane v druhé lize nebo jestli ho koupí nějaký jiný tým. To znamená, že to samé platí i pro Láďu Krejčího, který vlastně měl dobrou sezonu, ale prostě v klubu, který byl dopředu trošku předurčen k tomu, že se stoupí. Takže to byly takový fotbalový střípky z víkendu, dva sestupy našich hráčů do druhé nejvyšší anglické soutěže a ta oslava v tom Edenu, kdy prostě, jak se říká, ten s tím vlkem, jak se nažral a ta koza vlastně zůstala celá, takže to nakonec jako dopadlo takhle. Tak doufujeme, že ten příští ročník bude bez podobných incidentů.
1: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestivale na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
2: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
3: Lenka Termerová,
4: Jana Sislová,
5: Petr Kostka,
6: Jan Vlasák,
7: Oldřich Kaiser.
8: Vemte rodiče do kina od 28. května.
9: Pět švestek.

0: dneska v šatech neuvěřitelný, co se děje.
1: Veď ano, venku je také pěkné počasí, já jsem zalúbená, víš. A te, aj ty jsi zalúbený.
0: Ano, ano.
1: My jsme zalúbení.
0: Přátelé, takhle vypadá předávačka na Frekvenci 1. Jaký byl víkend?
1: Víkend byl krásný, byli jsme s rodinou na renči ve Střebicích a bylo to úplně úžasný. Byly koně, byla lukostřelba.
0: Ano.
1: A projížďkaná čtyřkolkách, ale musím říct, že z lukostřelby jsem si odnesla veliké zranění. Dvakrát nebo třikrát mě švihnul ten šíp přes ruku, vidíš to?
0: Ale pozor, to jsou velký modřiny.
1: No ale ta jedna, co je větší, bolela méně než ta druhá. Já jsem prostě blbě pustila ten šíp a dvakrát mě takhle švihnul do ruky. Manžel a můj zeď, manžel mojí sestry to má taky. Jsme tři poznamenaný, máme všichni navředlotní modřiny.
0: Takže hezký víkend.
1: Bylo to krásný.
0: Tak hezký vysílání.
1: Děkuji ti.
2: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
3: Jana Knížková a Vojta Effler
2: a mají pořád co rozebírat.
4: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
3: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
0: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
4: za chvilku vyteče ušima.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
3: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
3: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
2: největší hity posledních let.
5: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr z lidí, co...
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek Frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
7: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
8: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol a Kvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spigy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
2: 10 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Lucie Černá už je na místě opět s dobrou náladou, jako vždy. Krásné dopoledne.
9: Hezké dopoledne, jdeme na ně. Česká republika je stále jednou z nejbezpečnějších zemí na světě. Dnes to uvedl šéf BIS. Nemocnice nakupovaly z peněz na covidové zotavení i takové přístroje, které nepotřebovaly. Kolony hlásí příjezd do Prahy po D5 i Pražský okruh. Česko je stále jednou z nejbezpečnějších zemí ve světě. Bezpečnostní informační služba navíc ani v současnosti nemá žádné informace o přímé hrozbě napadení naší země. Na konferenci aktuální bezpečnostní hrozby to řekl šéf BIS Michal Koudelka. Přesto bychom podle něj měli být ve střehu.
10: Žijeme v době, kdy už Spojené státy nechtějí nést největší tíhu ochrany Evropy a tedy evropské země musí být mnohem samostatnější a zodpovědněji brát svoji obranu. A to všechno se paradoxně odehrává nyní, kdy je současná mezinárodní bezpečnostní situace velmi vážná. Čelíme dvěma velkým svět ovlivňujícím konfliktům. Válce na Ukrajině a konfliktu na Středním východě a v potaz musíme stále brát i možnost vzniku třetího konfliktu a to v Pacifiku.
9: Nemocnice využily peníze na covidové zotavení z části neúčelně a neefektivně. Pořizovaly například přístroje, které nepotřebovaly, anebo na jejich obsluhu neměly dostatek kvalifikovaného personálu a téměř je nevyužili. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad při kontrole peněz na poslední odolnostní páteřní sítě poskytovatelů zdravotních služeb. Kontroloři zamířili na ministerstva zdravotnictví a pro místní rozvoj a taky do vybraných nemocnic. Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí. Mírné ochlazení s teplot kolem 30 stupňů přijde tento týden jen ve čtvrtek. Bude převážně slunečno. Malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu. V neděli se pak mohou objevit bouřky. Ceny ropy dnes prudce klesají, ztrácejí kolem 6% a propadly se na dvoutýdenní minima. Pomáhá jim rostoucí optimismus, že Spojené státy a Irán se blíží k dosažení mírové dohody. A to i přesto, že se stále neshodují v klíčových otázkách, jako je blokáda Hormuzského průlivu, kudy za normálních okolností proudí pětina světových dodávek ropy. Do Slávie má nakročeno ukrajinský fotbalový brankář Nazar Domčak z týmu Karpaty Lvov. Podle novináře Fabricia Romana za něj Pražané zaplatí 5 milionů eur.
7: Frekvence 1.
9: Počasí. I dneska bude krásně, celý den slunečno, jasno nebo polojasno, teploty zamíří na 25 až 30 stupňů, o něco chladněji bude na severovýchodě země, kde teploměry se zastaví na 23.
7: Frekvence 1. Doprava.
9: A kolony čekejte na D5 nebo Pražském okruhu.
11: 15 minut po pojíždí řidiči na dálnici D5 směrem do Prahy od 5. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdržíte dalších téměř 20 minut. V opačném směru od dálnice D1 k Ruzyni se zdržíte téměř hodinu v koloně od Jesenice a rozjedete se až za Lochkovem. Z tohoto důvodu dochází k blokovému odbavování v tunelech. Šťastnou cestu vám z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic přeje Markéta.
9: A je po 10. hodině po zprávách a přesně v 10 hodin a nevidím hodiny, no prostě chvíli po 10. hodině, tu máte Martu Andovou.
1: Krásné dopoledne. Víte,
9: ještě, že mi, Míra jde dneska pro ty brýle. Děkuju moc.
1: Já musím říct, že pondělky mají být trošku veselý, protože začíná celý týden a je to nutný. A já k tomu mám dneska super téma. Prosím vás, celou hodinku klidně můžete k tomu psát i vaše postřehy, ale jde o Litoměřice, protože tam se plánuje sraz lidí se zvířecem příjmením. A co tady ten příspěvek vyvolal na Facebooku, kde se ozval pan Sláma, jestli se počítá s jeho účastí, nebo paní Mráčková, která řekla, že nepřijde a tak dále a tak dále. Já jsem včera večer umírala smíchy. Takže vám to tady budu předčítat a vy klidně můžete se s vaší troškou do mlýna, ale hlavně pojďme mít krásnou náladu. A Lucie Černá, mějte k něj nádherný den.
9: Děkuju moc.
1: Pa, pa, čau.
7: Co se děje?
12: S Martou Jandovou.

0: s Martou Jandovou.
1: Takže já to znovu pročítám, jak jsem vám říkala, že jsem včera objevila vlákno jedno na Facebooku o tom, že v Litoměřicích se chystá sraz lidí se svířecím příjmením. A Češi se zase jednou předvedli, že humor prostě ještě nevymřel. Jako my jsme tady v tom opravdu přeborníci. Já jsem teď ještě projížděla další komentáře a opravdu se chytám za břicho a nemůžu. Jo. Protože pod tím článkem se rozjela úplně jako geniální diskuze. Včera tam bylo asi skoro 6000 komentářů. Jo, pod takovouhle srandou prostě, jo. Tak paní Mráčková napsala, že radši zůstane doma. Na to ale paní Sluníčková naopak potvrzuje účast. A do té zvířecí debaty samozřejmě zasáhl i pan Hajný. Jako co se tam všechno sešlo. To je tak strašně vtipný. Pak se třeba někdo ptal, jestli dorazí i pan Sláma. Protože se toho buď můžou najíst, nebo se na to může třeba lehnout. Jo. Pak paní Křečková říkala, že se obává, že tam bude moc dravců. Pak tam byl pan Střelec, ten napsal, že by se na tu sešlost rád podíval zblízka. Ale paní mu odpověděla, no stačí, že je na cestě Hajný s kuchařem, prosím vás, zůstaňte doma. Potom napsala paní Slaninová s dotazem, počítá se i tepelně zpracované zvíře? A pan Řezník odpověděl, za mě ano. No, pak třeba psala paní Komárová, ta řešila, jestli se akce týká i hmyzu a dostala hned odpověď hlavně, že si všichni asi vezmou repelent, pokud teda jako přiletí. Pak psala paní Kosíková, jestli tam bude dost žížal, že bychom si s rodinou zobli, píše. A na to někdo odepisuje. Někde v komentářích jsem tady viděl, že žížalková dorazí. No takže opravdu dorazí. Jiný lidi doporučují vyrazit včas, aby to stihla. Moje snad nejoblíbenější je, když paní Chobotová píše, stačí i jen část zvířete? A k tomu ji odpovídá paní Pitlíková. No já se tam nepotáhnu. Dokud se tam zahlídla i Kubu rybu z rybiček, že jo, ten

0: Slovensko, tak napište. Napište na 736 300 444. Budu se těšit.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší.

0: Let Chris Burke na frekvenci 1.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Za 20 sekund bude přesně půl jedenáctá a já se tady sama bavím nad komentářema na to, že se v Litoměřicích bude konat vlastně setkání všech lidí se zvířecím příjmení. Je to takhle, bude to oslava Mezinárodního dne dětí, teda v těch Litoměřicích, a ta právě bude mít tady ten jeden speciální bod. Pokus o vytvoření rekordu při setkání co největšího počtu lidí se zvířecím příjmením. Nebude to teda 1.6. jako jeden dětí, ale o den dřív samozřejmě, že jo, v neděli, v bývalý umělecký škole. A je tam jedna agentura, která to pořádá, a ta právě tady ta agentura eviduje ty různá příjmení, jo. V České republice je prý pouze jeden pan Jezevec. A paní Jezevcová, jeho žena, jsou prý absolutní unikát mezi těmito zvířaty. No tak hádejte, jaký zvířecí jména se u nás vyskytují nejvíc. Zkuste přemýšlet, jestli vás něco napadne. Tak úplně nejvíc je jelínků. Vede paní Jelínková, ta má 10 308 výskytů, a pan Jelínek má o 500 méně. No potom následují vlčkovi, holubovi, síkorovi, beranovi a liškovi, jo. Ale zpátky k těm komentářům takhle. Kdybyste se chtěli pobavit, tak já jsem teď zrovna přepoustovala odkaz, kde ty komentáře jsou, na můj Facebook. Jenom mi to prostě teďko nešlo v té rychlosti. Tak se na to podívejte, klikněte, pokud se chcete pobavit, protože já jsem se včera popadala za břicho a dneska vlastně tady zase, jo. Tak třeba, já už jsem zmiňovala pana Slámu, ten, který se ptal, nebo kolega se za něj ptal, jestli má dorazit, a dostal odpověď, že alespoň budou moci pořadatelé napsat na plakát, že je občerstvení zajištěno. S panem Slámou už je prej domluvená i paní Posekaná, přidá se dokonce i pan Pšenička, a tady píše paní Straková. Jestli tam bude i seno, tak beru koně, akorát jestli kolegovi nevadí, že na něj budu házet bobek jako správná straka. No bylo to strašně, strašně, strašně vtipný. Opravdu 6 000 komentářů na zvířecí příjmení, tak když tak mi ještě napište, jestli se někdo z vás vtipně jmenuje, protože jste mi pár zpráv už napsali, už se to jdu tady vyhledat v těch e-mailech. Ono to prý chtělo napsat panu Chobotovi, že dorazí i zbytek slona. Já kdysi našel v seznamu pan Chobot, vytočil číslo, tam se ozvalo: dobrý den, tady Chobot, a já na to: tady zbytek slona, píše Jarda z Bohumína. Na takový telefonní hovor jsme dělali tak, když jsme byli malí, že jo. No a pak tady píše jedna paní: můj syn se jmenuje Krchov a tam jsou taky zvířátka v tom hrobě. No, tak jo. Tak jo, klidně pište dál na 736 300 444 a já mám pro vás opět to nejlepší z muziky a pak se zase budeme povídat na frekvenci 1. Zatím ahoj.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba: hele motorka.
4: Projekt Hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.

0: Už tady máme narozeniny a já už jdu slavit a točím první telefonní číslo a musím říct, že tady to teď, jako tady ten hovor byl opravdu velice vybojovaný, jelikož Petra mi poslala asi 40 zpráv s tím stejným textem. Tak doufám, že to sestra Katka vezme. Sestra Katka Čermáková. Halo, halo?
1: Prosím.
0: Dobrý, mluvím s paní Katkou Čermákovou.
1: Ano.
0: Katka Čermáková ze Křídlovek u Znojma.
1: Ano.
0: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože mě vaše sestra Petra zasypala zprávama, že slavíte narozeniny a já vám mám popřát všechno nejlepší.
1: Jo, děkuju.
0: Strašně moc jí na tom záleželo, abych zavolala zrovna vám, ale psala už byla první. To znamená, že i kdyby potom jako třeba pátá poslala těch zpráv tolik, tak by bohužel, jo, kdo první přijde, ten první mele, ale je to strašně roztomilý. Ona má pro vás krásný vzkaz, milá Káťo. Máte čas?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Ona píše, ségra, přeju ti v den tvých narozenin, ať se splní vše, po čem toužíš, užij si to. Všechno nelze říci slovy, co jen ti můžem přát. Přejem ti to nejkrásnější, co jen život může dát. Štěstí v životě, život ve zdraví, zdraví v pořádku, pořádek v hlavě a hlavu v oblacích. Vše nejlepší k narozeninám přeje ségra Petra.
1: Jo, děkuju.
0: Já se vás ještě zeptám, o kolik je mladší teda sestřička, nebo je starší?
1: O 3 roky já jsem byla nejstarší.
0: O 3 roky, tak to je v tom, to, na vás, jako on má vás má strašně moc ráda, protože opravdu mi celou hodinu posílá zprávy. Teď, když to rozkliknu, tak to vidím zase. Já to ani nebudu počítat. No my za celou frekvenci vám samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Ať máte nadále takhle milující sestru. Ať máte krásný den, krásný týden, krásný nový životní rok. Ať se na vás usmívá štěstí, ať máte zdraví a vlastně úplně všechno. Jo.
1: Tak jo, moc krát vám děkuju.
0: Moc rádo se stalo.
1: Pěkný den.
0: Vám taky, mějte se krásně, Katko. Nashledanou. Narozeniny dnes slaví také manžel Martin Janoušek, on je kovář z Knovize. Dneska slaví 53. narozeniny a Martina mu přeje hlavně pevné zdraví, stále hodně optimismu do života, buď takový, jaký jsi, protože ti už stejně nezměním. Miluju tě z celého srdce, jsi pro mě vše a děkuji ti za všechno, co jsi pro nás udělal. Jsem na tebe, Martine Janoušku, kováři z Knovize, pyšná. Jsem pyšná na to, co jsi v životě dokázal, jen už uber pracovní tempo, už nejsi nejmladší. Přeji ti, aby se ti splnily tvé cestovatelské sny, které máš nevysněné, píše Martina. Pak Štěpánek, 23. narozeninám, naše milovaná Štěpánko, vše nejkrásnější, i přesto, že nás občas zlobíš a musíme chtě nechtě každý den poslouchat Die Happy. No pardon, to není zlobení. Poslouchej Die Happy, Štěpánko. Už spoustu let. Tak přesto se naše zlato, milujeme tě, píše mamka Nikča Jaroušek, tvůj příček Black. Potom ještě maminka má narozeniny a mamí zavolat, ale bohužel tady nebylo žádné telefonní číslo. Takže Martině, vše nejlepší za celou rodinu, je to nejlepší maminka pod sluncem, ať je veselá, užívá si života a tak dále a tak dále. Přeje celá zoologická zahrada a rodina skoro Honzů. A pak ještě mamince a babičce Mileně Martincové k dnešním 69. narozeninám. Štěstí, zdraví, ať je stále tak vitální, přejí dcery Milena, Markéta, vnučka Nikolka. Máme tě moc rády a děkujeme za všechno, co pro nás děláš. Narozeniny dneska také slaví the one and only skvělá herečka Eliška Balzerová, rodačka ze Vsetína, ale taky 50. slaví dneska moje konkurentka, zpěvačka z Guano Apes, Sandra Nasič.

Sandře přeju hlavně, ať jí fungují hlasivky, protože vím, že poslední roky se s nima potýká, že už museli dvakrát zrušit turné, tak doufám, že brzo bude fit a zase přijede do Prahy, aby vás potěšila. Tak narozeniny také slaví Klaus Meine z kapely Scorpions. Here.

0: Dneska taky slaví narozeniny Gandalf z trilogie Pána prstenů, pan herec Sir Ian McKellen. Tak všechno nejlepší k těmto krásným narozeninám. Taky David Pastrňák dneska slaví narozeniny a herci Cillian Murphy a Mark Myers. Všem ostatním ještě přeju krásný narozeninový den, opatrujte se, mějte se moc hezky a zatím ahoj.
1: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Pet Shop Boys a už je tady taky moje kapela Robin Shop Boys. Robin Boy.
1: A Robin Ensign, ty si zapomněla název mé kapely.
0: Pravda, pravda. Ale tak by to šlo taky.
1: Vystupovala nebo naspívala Robin píseň.
0: Ale Robin Boy by taky nebylo špatný.
1: Robin Band, viď? To...
0: Nebo Robin Boy.
1: Robin Boy. No, to je hezké. No nic, já mám příběh z cesty do práce.
0: Povídej.
1: Budu vyprávět. Dneska jsem měl malinko zpoždění z toho důvodu, že mě na dálnici zastavila policejní hlídka. Martě, představ si to. Stáhli mě vlastně na benzínku. Tam jsem se jako dýchnul, ale samozřejmě jsem čistý. Tohle bych si nelajznul takhle do práce. No, každopádně, oni mě stáhli z toho důvodu vlastně, že mi skončila platnost dálniční známky. No, dávejte si na to bacha, já jsem si toho vlastně nevšiml, ale musím říct, že byli moc fajn, že musím poděkovat, protože na to, že mi mohli dát pokud třeba až 5 000, což mohou, že jo, tak mi dali 200 kila, to je super, a ještě jsem je teda požádal, aby mi udělali konvoj do rádia, že vysílám za chvilku a že bych to chtěl jako stihnout, jo, takže oni byli strašně v pohodě a říkali, že by strašně rádi se mnou jeli, fakt, až normálně k rádiu, na houkačky, ale že jim končí směna. No a pak ještě jedna taková zásadní věc, a to bych chtěl apelovat na všechny ostatní, abyste neudělali tu stejnou blbost, jako já vlastně minulý rok. Já jsem před nima najel na tu online známku, abych se podíval, a já jsem si tam normálně dal dálnička. Zase mi tam naskočila dálnička.
0: Co to je?
1: A, no to jsou idioti, šmejdi. 2970 chtějí za dálniční známku.
0: Oh.
1: A já ještě před nima, to tam byli 3 ti policisti, že jo? A já ještě říkám před nima, hele, jako to stojí 2,9 nebo co? A oni, ne, tyjo, bacha na to, tohle je dálnička, dejte si e-dálnice.cz, tam to máte za 2,5, že jo, na rok. Takže jenom bacha na tyhle ty šmejdy, no.
0: A když jsme u toho, bacha na ty šmejdy, dneska mi vyprávěl můj trenér ve fitku, že mu volali v sobotu večer,
1: no,
0: policajti, že prej asi není doma, že s ním potřebují mluvit. A on řekl, no, nejsem doma, nejsem. A oni, no, a vaše žena je doma? Není, že jo? A on ne, taky neříkej, není.
1: Že ho vykradli.
0: A oni řekli, a vaše žena, ona je ředitelka nějaký, nebo já nevím, prostě tady té firmy, a on, ano, je to tak. A proč voláte? Ale tady váš soused je nezvěstný. A tak děkujeme, nashledanou. Tak on byl na chatě. Takže on v jednu ráno nastartoval auto a jel do Prahy se kontrolovat byt, jako jo, šílený. A teďko mi to volal před chvilkou, já jsem dopravila manželovi, a manžel mi volal z práce, že ho kolegyně volali taky. Dejte si na to prosím vás pozor, když prostě volá policie, nic bez ověření, nevěřte a neříkejte, jestli jste doma nebo nejste doma, jsou to jako fakt sviňáci, jako jo. Fakt si na to dejte pozor, těch šmejdů je strašně moc. A tak prostě opatrně.
1: Tak jo.
0: Mějte se moc hezky, přeju krásný pondělní den a to byl by nekrásný vysílání.
1: Děkuju, papa.
0: Ahoj.
2: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
2: 11 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
1: Je to tak 2 minuty po 11. Zprávy má Ondřej Albrecht.
4: Já přeju hezké dopoledne. Prezident Petr Pavel příští týden v úterý a ve středu zavítá do Zlínského kraje. Sudeční Němci i Češi dnes na závěr sjezdu krajenského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace a se sdružením počítejte na Pražském okruhu asi na 10 minut. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou navštíví příští týden v úterý a ve středu Zlínský kraj. V programu má prezident debaty se studenty, občany i zástupci samospráv. Zúčastní se také Zlínského filmového festivalu. Pavel byl v tomto kraji poprvé v dubnu 2024. Prezident navštěvuje regiony postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 byl minimálně jednou. Aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v dubnu vydal do kraje Pardubického. Policie prosí o pomoc při hledání chlapce. Od brzkých ranních hodin pátrá po 13-letém Dominikovi Kohanském z okresu Praha Západ. V pátek odjel z Černošic za kamarádem do Kladna. Od té doby se nikomu neozval. Chlapec trpí poruchou ADHD. Jak ho poznáme, nám popíše mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
5: Má střední postavu, je vysoký 165 až 170 cm a má hnědé vlasy i oči. Podobného jednání se chlapec již v minulosti dopustil, každopádně vždy se ale vrátil.
4: Pokud ho někdo viděl, může kontaktovat policii na čísle 158. Sudetští Němci i Češi dnes na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Konvicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát ale poklidný. Na místě bylo podle odhadů asi 500 lidí, protestujících jen desítky. Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905. Ta na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcí Královéhradeckého klubu. A novým kapitánem českých volejbalistů je univerzál Patrik Indra. Český volejbalový svaz se dnes v tiskové zprávě oznámil, že 28-letý hráč polské Černstochové přebírá tuto roli po blokaři Adamu Zajíčkovi. Ten po čtvrtém místě na loňském mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Teploty dnes budou kolem 26 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě jen kolem 24. Má být opět jasno až polojasno, slunečno a teplo.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Asi 10 minut se držíte na pražském okruhu od 13. po 20. kilometr ve směru k ruzinskému letišti. Na další 10 minut je potom kolona taky u Brna na dálnici D1 při příjezdu od Vyškova na 201. až 196. kilometru. No a počítejte s komplikací taky na silnici číslo 35, a to ve směru na Jičín. Na 75. kilometru se držíte zhruba hodinu kvůli dopravní nehodě. Tak šťastnou cestu, teď už pokračuje Robin Sobek.
1: Je to tak a já vlastně 5 minut po 11. tak trošku na ty silnice navážu, protože celý tento týden s námi náš kolega Tomáš Švíla objevuje Česko všemi smysly za volantem nové Suzuki e-Vitara a každý den jiná lokalita, jiný zážitek z jízdy a tak dále. Kam vrazil konkrétně dneska, to se dozvíme okolo 11:45, protože se spolu spojíme v půl, potom poslední slovo, budeme hrát o 27 000 korun, no a za chvilku taky rubrika, což je do té doby Eiffel 65, One Republic nebo Anastasia, hrajeme to nejlepší z muziky, hezký start nového pracovního týdne.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Bonifác. A tebe také jako kosa. A ty chodíš.
1: Párkrát se vás Bonifác.
0: To jsou ty tři králové. Ne.
1: To nejsou, ale ty hlásej zimu, jako jo.
0: Pankrát, Servác, Bonifác, to jsou ledoví muže.
1: No takže ona se musí zeptat Bonifáce. Nebo ona jednoznačně se ptá, kdo mi dá vědět, který byli poslední.
0: Bonifác, ty
1: vole. A odpověď je Bonifác.
0: Takže že se po cestě jako nepřehodí a nepřijde Servác jako hned po něm.
1: Třeba kdyby Servác musel si vyčůrat.
0: Jo, ty zdrží se.
1: A zdrží se, tak potom prostě posledního v řadě.
0: No ale vycházejme z toho, že Bonifáce, a když tak, kdyby Bonifác přišel druhý, tak on řekne, zamluvte ještě Servác, zeptejte se Serváce. On se zdržel.
1: Přesně, to jako když se chytáš taxíka. Já nejedu, vemte si toho za mnou.
0: Jo.
2: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
3: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1. Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
4: Jen tak dá, Miluško, brzy budete moct být učitelkou.
2: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Muž poslal živou kočku v poštovním balíku z Vídně do Německa.
4: Byste měl rentgen jeho mozku, tam musí být nějaký šlusy v nečekaných oblastech.
3: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
2: Kraus a Blondýna, každý všední den v ranním vysílání Frekvence.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
2: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak, pojďme na to. 3:15. My si společně dáme poslední slovo a budeme hrát dnes, pondělí 25. května, na startu nového pracovního týdne o 27 000 korun. Tak to je poměrně krásný a slušný balík peněz. Tak já držím palce, aby to dobře dopadlo. A 257-400-999, připomínáme číslo sem k nám do studia Frekvence 1. Vezmu toho nejrychlejšího z vás. To je kdo? Hezké dopoledne.
3: Dobrý den, tady je Míla.
2: Mílo, takže odkud voláte?
3: Od Prostějova,
2: tak tam možná pošleme penízky, uvidíme, jak to dopadne. Držím palce a jdeme rovnou na věc, pouštím větu Dagmar Honcové, zní takto.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Soustředění,
2: tak uvidíme, co udělá soustředění.
4: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
2: No... Když jsme se soustředili oba dva víc než dost, Mílo, tak to neudělalo vůbec nic a není to to, co by asi potřebovala Dagmar Honcová k předpovědi počasí.
3: Ona to asi skrývá, co potřebuje.
2: Asi to skrývá, no. A uvidíme, jak dlouho se to bude skrývat tady u nás v posledním slově ještě. Každopádně, pojďme přihodit. 27 500 je tam teď a pokračovat budeme v 16:30 odpoledne. Tak se mějte krásně, nashledanou.
3: Taky, nashledanou.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: 4:30 po 12:30, jak to vypadá s dopravou?
5: S menším zdržením počítejte na dálnici D1 ve směru na Polsko, kde na 366. kilometru došlo k dopravní nehodě nákladního vozidla s osobním. Místo nehody je průjezdné pouze pro osobní vozidla. A s kolonou vozidel z důvodu dopravního omezení a velmi hustého provozu počítejte na dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno mezi 202. až 195. kilometrem, ve které se zdržíte okolo 15 minut. A dejte si pozor na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno, kde na 122. kilometru stojí na krajnici porouchaný kamion po dopravní nehodě. A nákladní vozidlo s defektem pneu nepřehlédněte na dálnici D2 na 7. kilometru ve směru na Brno. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlačka.
0: Frekvence 1.

0: To nejlepší z muziky, tohle je Katy Perry tady u nás na Frekvenci 1, to 2 nebo 3 minuty po 3:15 a připomínám, že celý tento týden s námi Tomáš Fíla objevuje Česko všemi smysly za volantem nové Suzuki Evitara. Každý den jiná lokalita, jiný zážitek z jízdy a dneska, pokud se nepletu, jsme začali s Rakem a míříme na Rabinskou vyhlídku, jedno z nejhezčích výhledových míst na Vltavu. Já už bych to měl mít taky na telefonu. Doufám, že už je tam a zeptám se, jak to tam vypadá, jaká hlavně byla cesta v nové Suzuki Evitara. Tome, vítej, hezké poledne.
1: Krásné poledne, Robine, a zdravím samozřejmě všechny naše posluchače. Tak jízda novou Evitarou je naprosto pohodová. Jedná se v podstatě o malý kompaktní automobil, který má 4x4 pohon, takže ten jsme sice nevyzkoušeli, protože není ani sníh, ani nám neprší, ale zase právě k tomu cíli toho dnešního výhledu, tedy kdy budeme tohle auto zkoumat z hlediska smyslu zrakem, tak právě ta rabinská vyhlídka, jak už si správně řekl, patří k těm jedné z nejkrásnějších právě co se týká výhledu na řeku Vltavu. Jinak můžete mrknout na nějaké fotky i na Instagramu Rádia Frekvence 1, kde samozřejmě se kocháme těmi pohledy na okolní přírodu, kdy koukáme v podstatě z takového skalního útesu na krásný meandr řeky Vltavy nad Slapskou přehradou, ale zároveň také si pojďme říct něco k autě, které mě opravdu překvapilo. Nová Suzuki Evitara, jak už bylo řečeno, je kompaktní malý automobil, s kterým se parádně teda jezdí po městě, protože jsem musel prokličkovat Prahu skrz zácpy a díky svým rozměrům je to naprosto pohodová jízda. Interiér je celý laděn vlastně do černé barvy, což je pro mě velmi příjemné, zejména v těch slunečních dnech, kdy světlo, které vlastně dopadá do vozu, tak se nerozptiluje takovým tím světlým interiérem, ale má to všechno takové jako příjemné tmavší tóny, takže rozhodně obrovská úleva pro oči. Moderní digitální kokpit, jednolitý displej, který je rozdělen na dvě části, krásně prošívané sedačky, kombinace vlastně kůže a látky, které jsou nevyhřívané, ale i odvětrávané. Použité materiály v interiéru za mě super. Snad jedinou výtku bych měl ke středovému panelu, který má kladívkový klavírní lak, a to je samozřejmě místo, kde když si na něj odložíme ruku přes loketní opěrku, tak samozřejmě jsou tam vidět ty otisky, ale nějaký malý hadřík a párkrát za týden to setřít a máme to auto pořád jako nové. Dveře, ty jsou samozřejmě v kombinaci plastu, takže a látky, takže tady musím říct, že je to za mě naprosto v pořádku a vypadá to opravdu velmi dobře. Je v autě použito několik druhů materiálu, ale všechny jsou barevně sladěné do jednoho odstínu, což za mě je velmi příjemné, je to takové konzervativní, žádný cirkus. No a možná ještě, když se věnujeme dnes tomu zraku, tak co je teda pro mě obrovský bonus navíc, tak je střešní okno, které sice není to panoramatická střecha, ale je dostatečně dlouhé na to, aby si vlastně posádka na předních sedadlech mohla užít ten výhled do okolní krajiny, a je to fantastický zážitek, zejména když člověk jako projíždí právě nějakými stromy, nějakou alejí a nad ním modré nebe s těmi korunami stromů. Zvenčí za mě vše naprosto v pořádku. Krásný, jednoduchý design a musím říct, že mně se to auto jako líbí. Je to super.
0: Já si myslím, že tohle auto určitě stojí za to vyzkoušet. Rezervujte si testovací jízdu autorizovaných prodejců Suzuki. První kusy právě přijíždí do České republiky a více najdete na suzuki.cz. Tobě díky, Tome, a zase zítra naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou chuť k obědu a hezký den všem, ahoj.

0: Baráka Platín, držím ti město tady u nás na Frekvenci 1. Za chviličku, pravé poledne, my si dáme zprávy a po nich třeba Alex Varen. A nebo taky Aerosmith. No a zprávy už za půl minuty, hezké poledne.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol. 12 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Pojďme na ně, pravé poledne zprávě má Ondřej Albrecht.
2: Hezké poledne. Advokát Tic, který čelí stíhání v kauze bitcoinového daru, dnes vypovídal na policii. Přes 7000 žáků, kteří chtějí studovat na střední škole, se přihlásilo do druhých kol přijímaček. Dnes mají poslední den a se zdržením počítejte na pražském okruhu. Advokát Karim Tic, který čelí stíhání v kauze bitcoinového daru státu, dnes vypovídal na policii. Výslech nechtěl komentovat. V pobočce Národní centrály proti organizovanému zločinu strávil necelou hodinu. Právní zástupce poškozeného ministerstva spravedlnosti Jaroslav Ortmann řekl, že Tic se k věci vyjádřil, neodpovídal ale na otázky policistů. Minulý týden byli podle Ortmana u výslechu jak bývalý ministr Pavel Blažek, tak jeho ex-náměstek Radomír Daňhel. Hejtman Libereckého kraje považuje v podstatě za zbytečnou investici do záložního operačního centra zdravotnické záchranky v Jablunci nad Nisou. Ta má stát 160 milionů. Polovina má přijít jako dotace z eurofondů. Přitom podle něj hrozí, že zůstane nevyužité.
3: My jsme někde před 5 lety navrhovali ministerstvu zdravotnictví, jestli nechce změnit legislativu, protože my máme vlastně uloženo, že máme mít záložní systém v každém kraji. Když to vynásobíte, prostě principiálně 14x 70 milionů korun, který zaplatíte za software, který použijete v případě nějaký krizové situace na tom pracovišti A. My jsme navrhovali, jestli by nemohlo vzniknout záložní pracoviště jedno pro Čechy, jedno pro Moravu třeba, nebo tak, jak to má policie, která nemá záložní pracoviště, a když nějaký je přetížený, tak to padá do těch sousedních krajů.
2: V Liberském kraji je operační středisko záchranné služby v Liberci. Do konce června by mělo být hotové záložní v Jablonci nad Nisou. Novou základnu záchranné služby by i bez dispečingu kraj postavit musel, protože ji potřebuje přesunout z areálu Jablonecké nemocnice. Přes 7000 žáků, kteří chtějí studovat na střední škole, se přihlásilo do druhých kol přijímaček. Dnes končí lhůta pro podání žádosti. Jak Frekvenci 1 řekla Barbora Rosulková, ředitelka společnosti Cermat, která systém zajišťuje, testy už ale psát nebudou.
4: Uchazeči ve druhém kole nepíší jednotnou přijímací zkoušku, započítávají se jim body z testů z kola prvního a ti, kteří nepsali v tom prvním kole jednotnou přijímací zkoušku, půjdou do druhého kola s 0 body. Talentové a přijímací zkoušky se ve druhém kole budou konat od 8. do 14. června a 23. června ředitelé škol zveřejní výsledky, ty samozřejmě budou dostupné také v systému DIPSY.
2: Střední školy nabídly pro druhé kolo podle dat k pátečnímu ránu asi 24,5 tisíce míst ve 4letých a kratších oborech. 8letá gymnázia nabídla 200 míst, 6letá asi 50. Čeští hokejisté nastoupí do 6. utkání skupinové fáze mistrovství světa ve Friburgu proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Trenéři patrně sáhnou ke změnám v sestavě. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka. Ten dosud odehrál všech 5 utkání na šampionátu. Po dnešním předzápasovém rozbruslení to řekl asistent kouče Jiří Kalous. Utkání začne dnes v 16:20.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes teploměr ukáže 26 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 24, na horách bude kolem 22. Má být jasno až polojasno, slunečno a teplo.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Menší kolona je na dálnici D1 před Brnem, na 201. kilometru necháte zhruba 5 až 10 minut vlivem hustého provozu. Hustý provoz panuje také na pražském okruhu ve směru k letišti na Ruzyni. Necháte tam zhruba 15 až 20 minut. Mezi 13. až 20. kilometrem v opačném směru k dálnici D1 to bude zhruba na 19. kilometru zdržení kolem 10 minut. Tak šťastnou cestu a pevné nervy, teď už pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to, 3,5 minuty po 12. krásné poledne společně s No Name se už pár týdnů ohlížíme za jejich 30 úspěšnými lety v pop music, které v prosinci budou slavit s fanoušky v pražské O2 aréně a hrajeme 30 jejich největších hitů, které exkluzivně pro vás posluchače Frekvence 1 vybírá lídr skupiny Igor Tymko. A tentokrát se rozhodl, že bude aktuální a s velkým pozdravem z Košic k vám dneska posílá něco, na co je velmi pyšný a co přišlo na svět poměrně nedávno. Je to duet s naší zpěvačkou Terezou Maškovou, vítězkou Superstar roku 2000.

0: Celou písničku si dáme okolo 3:15 odpoledne, tak doufám, že budete u toho a počítejte taky s tím, že Igor Tymko k tomu prozradí to, jak celá ta věc vznikla. V půl Petr Jablonský a za chvilku taky filmový odborník. My vám přejeme z Frekvence 1 hezkou zábavu.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Je to tak, pojďme na něj, pondělní odpolední filmový odborník, minutu po čtvrt na jednu odpoledne a před námi dvě naprosto parádní filmové ukázky k obědu, tak doufám, že se budou líbit, že vám zpestří to pondělní odpoledne. Volejte na 257-400-999 v případě, že se chcete stát filmovým odborníkem. Dneska vás vezmu do 60. ale zároveň i 70. let. Tak, jdeme na to. Schválně, kdo se dneska dovolal jako, řekněme, nejrychlejší, kdo je tam, hezké odpoledne.
3: To není možný. Ahoj, tady hospodský Jirka.
2: Jirko, tak super, dobrá nálada při pondělku.
3: Jo, mám volno, tak jo.
2: Máš volno, tak si dáme...

0: úplně mimo. Ně.
1: Úplně mimo.
0: Na malá nápověda by nebyla.
1: Ne, nebyla.
0: Nebyla. Ani při pondělku, jo.
1: Ale dobře, no tak hrála tam třeba hlavní roli Jiřina Švorcová, Petr Haničinec, Dana Medřická, Jana Boušková, dokonce Jan Podměšil, Vladimír Menčík, paní Maciuchová.
0: Je to... Se to motám už.
1: 77. Jaroslav Dudek. No. Časomíra běží.
0: Je to marný při pondělku.
1: Je to marný. Co se dá dělat? Těch epizod bylo několik a jmenuje se to Žena za pultem, Jirko.
0: Ty já zrovna, no, teď to furt dávaj do kola, ty, jsem na to koukal na nějaký
1: díl. No jo, normalizační díl Kozdob reálného socializmu, které referuje o životě a starostech obyčejné prodavačky. Jo, jo, no nic, pojďme
0: dál. Tam byly věci, které v krámech normálně nebyly, tam byly.
1: No, to tak, to tak.
0: Jak tu sex takový český.
1: To tak bývá, přesně. No, tak pojďme na druhou ukázku, která zní takto.
2: Kde je ta druhá, Franc?
3: Ten s tím praštil. A představte si, madam, co říkal. Říkal, že u tak pitomé familie, jako je ta vaše, jak tě živ nesloužil.
2: Prosím.
3: Ano,
2: madam.
3: Tak je říkal, že to tu zapáchá.
2: Co zapáchá?
3: Smrty.
2: Smrdí?
3: Smrdí?
2: Madam, já to říkám, to je
3: smrdí.
2: Ten hulvát, ten gauner, to by mohla být taky moje smrdí, či já si budem stěžovat.
3: Výborně, no, paní, stěžujte si, ale především na ten lustr, to není pořádná práce, to je prosím zmete, chraťte se podívat, o monterech nemluvě, ani na štaflík se neudrží.
1: Parádní snímek, Jirko, jak se jmenuje?
0: No, tam to má můj oblíbený herec, ale jsem opravdu asi vypnutý.
1: Mně se líbilo, jak jsi do toho nastoupil vlastně s tou náladou, jo, při pondělku. Máš volno, pln energie a tak dále. No, čekal jsem, že aspoň jednu tam vyšleš teda na mě, ale...
0: Se fakt tohleto. A zrovna můj oblíbený herec, ty vado.
1: No nic.
0: Takže fakt na tyhle filmy koukám, no. Prostě jsem prohrál, no.
1: Československá parádní komedie, rok 1969, Oldřich Lipský režíroval film, který se jmenuje... Zabil jsem...
0: Sekal Jesse.
1: Zabil jsem Einsteina, pánové, přeci.
0: Einsteina, aha. Tak to.
1: Ale dneska ne, dneska nic nedělej.
0: Ne. Já jdu koukat na hokej za chvilku.
1: Koukej na hokej. Dneska nikomu nevolej už. Pivečko, pohra, máš volno, užijem. A já ti k tomu budu hrát to nejlepší z muziky, komu to dáme.
0: Tak jo, všem asi kdo poslouchá.
1: Tak jo, tak všem. Tak
0: všem to hrál, abych to od nich vyslechnu zase.
1: Jo. Příště si to napravíš, měj se krásně, ahoj.
0: Ahoj.
4: Jak se do rádia volá,
5: tak se z rádia ozývá.
4: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
5: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
4: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
5: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
4: Nahrajte vzkaz.
5: A už jsme v kontaktu.
4: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
7: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku vybíráme

0: Kapela U2, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Za chviličku 30 let, 30 hitů pro změnu No Name a v hlavní roli Igor Tymko, ale teď v hlavní roli Petr Jablonský.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvenci 1.
2: Ahoj Petře, Monika.
1: Ahoj Moniko, tak s kým budeme hovořit?
2: Pana Babiše.
3: Ano, dobrý den, Monike. Monike, krásný jméno. Vy jste ta moje Monike nebo jiná Monike?
2: No, vidíte to, já jsem Monike, ale Monika. Aha.
3: Jo, vy jste Monika, jo, takhle. No, já jsem si říkal, no, že Monika je teď zase se zahradníkem, tak že asi to by nevolala. Oni mají nějakou jinou práci, nějaký okupávají zahrádku nebo oraj něco. Oraj pole mé, nebo říkala něco takového. No. Takže, co byste Moniko teda jako ráda slyšela ode mě?
2: Jednak, co jste měl, pane premiére, jako premiérovský oběd, já, že jsem tady vařila lečo, vy jste měl určitě něco lepšího.
3: Ne, já jsem pracoval, já nejím vůbec. Lečo, prečo? Když můžu pracovat?
2: Pro
3: Českou republiku, no. No, tak je to pravda. Takže jako moje strava je ta duševní, jsem vlastenec, dělám pro Čechy a zkrátka tak, no.
2: No a co teda říkáte na ten jockey?
3: No, tak to dopadlo, jak jsem zařídil. No. V rámci československého přátelství a vy všichni pořád mi to vyčítáte, že se kamarádím s Ficem. Takže jsem samozřejmě díky přátelství s Ficem se to dohodl normálně, že zkrátka to bude takhle, že letos my, příští rok oni, my, oni, nebo respektive já jsem vlastně já i oni, takže je to jako jedno. Je to jedno, ale pro vás, protože máte to těžké, že teď první rok zase tady vládně, máte to, všetky to mají těžký a některý se s tím nemůžou smířit, tak jsem dal první rok, že my vyhrajeme. No, jsme to dali, bude krásně a já mám hokej rád, protože samozřejmě já se snažím ze všeho vybruslit, takže...
2: To vám je podobný.
3: No, tak se na to dívám a samozřejmě se nemohl dopustit, aby to dopadlo jinak, takže jsme to domluvili, takže Roberte... Děkujem.
4: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
5: Frekvence 1. Doprava.
6: Aktuálně je uzavřená dálnice D3 na 106. kilometru ve směru na Prahu z důvodu vážné dopravní nehody osobního vozidla. Poslední možný sjezd je na 107. kilometru exit Veselý Jih. A dejte si pozor na dálnici D11 na trase z Hradce Králové do Prahy, kde na 28. kilometru stojí na krajnici porouchané osobní vozidlo. A porouchanou dodávku nepřehlédněte na dálnici D1 na 337.5. kilometru ve směru do Brna. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Blavčka.
5: Frekvence 1.

0: Miles Smith, to nejlepší z muziky a před námi už kapela No Name, jak jsme slibovali, taky Tereza Mašková, Nepočítej léta, počítej přátelé. Nová písnička, ale více o ní, Igor Tymko.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na Frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, som Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o pesničke Nepočítej léta, počítej přátelé. S Tereskou Maškovou máme k sebe blízko, aj profesne, aj ľudsky, čo napríklad znamená, že za úspechom dnes už hitovej pesničky O nás dvou stojí autorsky aj kapela No Name. A tak si neskromne myslím, že duet s Tereskou bola len otázka času. Tak som šiel do divadla, kde Tereska hrala Whitney Houston a po predstavení sme si aj s priateľmi sádli do divadelného klubu. No a asi tak o pol tretej nad ránom hovorím Tereske, poď ty so mnou ku klavíru, niečo mi napadlo. Zanútil som jej do uška, nepočítej léta, počítej přátelé, a Tereska prehlásila, jdeme do toho. Výsledok si vychutnajte aj vďaka rádiu Frekvence 1. Nepočítej léta, počítej přátelé.

0: Když to vezmu kolem a kolem, cyklofestival na Lipensku je super na první dojem. Přijeď si užít tu největší cykloparty široko daleko od 5. do 7. června. Čeká tě bohatý program pro celou rodinu, dětské i dospělé amatérské závody, testovačky kol, super kulturní program a mnoho dalšího. Více na kolemkolem.info.
1: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
2: Lenka Termerová,
3: Dana Sislová,
4: Petr Kostka,
5: Jan Vlasák,
6: Oldřich Kaiser.
2: Lidi, vemte rodiče do kina.
1: Pět švestek. A come on, yeah.

0: samej a Destiny, to nejlepší z muziky, taky Chainsmokers a Coldplay budou. A nebo Phil Collins. Na Frekvenci 1 čekají v celou opět další zprávy. Přejeme hezké pondělní odpoledne.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
3: za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
6: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek Frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
7: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z Fondu zábrany škod.
8: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol a Kvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: Sponzorem Časomíry je Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, 13. hodina na spadnutí. Hezké odpoledne. Zprávy má Ondřej Albrecht.
10: Hezké odpoledne také ode mě. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat také v červnu. Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905 a s kolonou počítejte na dálnici D3 i Pražském okruhu. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí dnes vláda schválila, napsala na síti X ministryně financí Alena Schillerová. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první půlce dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Původně opatření mělo platit do konce dubna, kabinet ale následně schválil prodloužení na květen a teď i na červen. Za stejné peníze v českých obchodech občas dostaneme méně a méně zboží. Podobná praxe funguje všude ve světě. V některých státech ale musí obchodníci na takové praktiky upozornit varovnými štítky. U nás zatím nic takového dělat ale nemusí.
11: Výrobek se zmenší, obal a cena zůstanou naopak stejné nebo se zvětší a zákazník se změny často ani nevšimne. V Česku se tahle praxe v posledních letech opakovaně objevuje u bramburků, čokolád, oplatek, kečupů, kávy nebo drogerie, jak připomínají novinky.cz. V Německu spotřebitelské organizace dlouhodobě vedou seznam takových klamavých balení a každoročně vyhlašují i balení roku, tedy výrobek, který nejnápadněji oklamal zákazníka. Zasažení výrobci pak často na veřejný tlak reagují a obsah vrátí na původní množství. V Rakousku zase zavedli výstražné štítky. U nás se o něčem takovém zatím příliš nemluví. Láďa Jakub, Frekvence 1.
10: Papež Lev XIV. Ve své první encyklice Magnifica Humanitas, která se věnuje umělé inteligenci, varoval před dezinformacemi, které AI manipulací s obsahem vytváří. Moc mají podle něj sociální sítě ovládané hrstkou soukromníků. Upozornil také na roli digitálních platform v obchodování s lidmi, které podle něj musí být uznáno jako současná forma otroctví. Papež se také poprvé omluvil za roli, kterou Vatikán sehrál při legitimizaci otroctví a za to, že je po staletí neodsoudil. Napsala to dnes agentura AP. Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcí Královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Šenk. Jediným většinovým vlastníkem tak bude miliardář Ondřej Tomek, který zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcí. Nedvěd opouští pozici v dozorčí radě a bude se soustředit na funkci generálního manažera českých reprezentantů.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
10: Dnes má být slunečno a teplo, jasno až polojasno maximálně. Teploty budou kolem 26 až 30 stupňů Celsia, na severovýchodě jen kolem 24. V noci bude opět jasno s teplotami kolem 14 až 10 stupňů Celsia.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
10: Kvůli srážce nákladního a osobního auta je neprůjezdná dálnice D3 na Prahu u Veselí nad Lužnicí na Táborsku mezi sjezdy 104 a 107. Vyplývá to z informací ředitelství silnic a dálnic. Řidiči se místu můžou vyhnout, když sjedou už na 107. kilometru na Veselí nad Lužnicí. No a počítejte také s komplikací na Pražském okruhu, kde se zdržíte tradičně mezi 13. a 19. kilometrem ve směru k dálnici D1 asi 10 minut. Pokud se pojedete v opačném směru na Ruzyni, tak tam necháte přes 15 minut a pozor. Ve 14 hodin v centru Karlových Varů začne velké policejní cvičení s názvem AMOK 2026. Rozsáhlé cvičení ve spolupráci hasičů, záchranky může blokovat dopravu u nemocnice a v centru města. Samotný chod nemocnice ale nemá být dotčen. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Pojďme na to, já začnu sportem, protože my si v těch dalších minutách zašpiníme kolena od Antuky, alespoň obrazně v Paříži. Totiž v neděli začal Roland Garros, druhý tenisový Grand Slam sezóny, a ten se tradičně hraje právě na oranžovo-červeném povrchu, ale více nám prozradí sporták Aleš Svoboda. Do té doby třeba Phil Collins, nebo Rednex, nebo Meghan Trainor, to všechno právě teď od nás. Hezké odpoledne.
2: Frekvence. To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Phil Collins, to nejlepší z muziky. Na frekvenci 1 máme 1:45 odpoledne a my si v těch dalších minutách, jak jsem sliboval, zašpiníme kolena od Antuky, ano. V Paříži začal Roland Garros, druhý tenisový Grand Slam sezóny, a ten se tradičně hraje právě na oranžovo-červeném povrchu, připomínám. No a na telefonu taky kolega Aleš Svoboda, aby nám o turnaji řekl více. Hezké odpoledne.
1: Ahoj Robine, hezké odpoledne všem.
0: Na startu pařížského Grand Slamu bylo ve dvou hrách 13 českých hráček a hráčů. Kolik jich pokračuje a kdo by z nich mohl prožít nejdelší cestu turnajem?
1: Včera do hry zasáhlo 6 českých zástupců, dál prošly 4, vypadly dvě ženy, Valentová a Krejčíková. U žen se z Češek nejvíc věří Karolíně Muchové, v Paříži už jednou hrála v finále a teď se jí daří, po dvou letech se vrátila do elitní desítky žebříčku. No a mezi muži tam se nejvíc věřilo Jiřímu Lhečkovi, ale ten před chviličkou nečekaně vypadl už v prvním kole s Španělem Kareňou Bustem, 14. respektive hráčem, který Jirka Lehečka jakožto 14. hráč rankingu porazit měl, takže budou čeští fanoušci spoléhat na jiná jména, primárně na Macháče s Penčíkem.
0: Obhájce titulu ve dvouře mezi muži Španěl Carlos Alcaraz kvůli zranění nestartuje. Má tak jeho největší konkurent, a to Ital Jannik Sinner, cestu k titulu umetenou?
1: No, dá se říct, že ano, při zranění Alcaraze Sinner dominuje mužskému tenisu a je obrovským favoritem turnaje. Roland Garros, pravda, zatím nevyhrál a pokud by se mu to povedlo, tak završí už ve svých 24 letech kariérní Grand Slam. Sinnerovi nahrává i dobrý los, který na turnaji má, a také jeho skvělá forma. Vyhrál posledních 6 podniků kategorie Masters a v tomhle kalendářním roce prohrál Sinner jenom 2 zápasy z celkových 38.
0: Na titul mezi ženami si tradičně myslí více jmén. Komu se věří nejvíce?
1: No, typovat ženskou vítězku Roland Garros je ošidné. Za posledních 10 let slavilo titul v Paříži hned 7 různých hráček. Velké ambice tradičně má světová jednička Arina Sabalenková. Té ale Antuka svědčí ze všech povrchů nejméně a titul v Paříži zatím nevyhrála. A tak do hry o titul se hlásí další jména jako Rybakinová, Andrejová, Svitolinová nebo Kostuková, a do širšího okruhu favoritek se počítá i Češka Karolína Muchová.
0: Tak tolik sportovní novinky, tolik Aleš Svoboda, a ty další budeme nabízet společně ve středu odpoledne. Budeme se těšit, Aleši.

0: 9. května. Tak si přijďte pro karisík za super cenu. Více na dek.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl.

0: The Police, to nejlepší z muziky, tady u nás na frekvenci na minutu a půl, po půl druhé odpoledne před námi. Třeba Backstreet Boys, bude i Katarína Knechtová, Ray Dalton, a než se podíváme na parádní tip za zábavou, tak se taky podíváme aktuálně na dopravu.
1: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
3: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: V koloně popojíždí řidiči na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna. Brzdí se za Rousínovem na 212. kilometru, zdržení pro osobní auta okolo 15 minut. 10 minut se popojíždí na jihočeské dálnici D3 u Veselí nad Lužnicí. Ve směru na Prahu byla dálnice na 106. kilometru uzavřená. Zdravotní záchranná služba už odjela a aktuálně se místem projíždí jedním pruhem. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Ondřej Klus.
6: Frekvence 1.

0: To nejlepší z muziky, tohle byli Backstreet Boys na Frekvenci 1. My máme skoro 1:45 odpoledne, ještě než se pro dnešek budeme loučit, tak vás vezmu sebou na festival Mezi ploty, protože ten se chystá, už je vlastně za rohem, uskuteční se 30. a 31. května v parku Pražské psychiatrické nemocnice Bohnice a bude nabízet opravdu hudbu různých žánrů. Myslím, že se máte na co těšit. Na několika hudebních scénách se představí třeba Divoký Bill, bude tam kapela No Name, Kateřina Marie Tichá, Marpo, Tomáš Klus, Xindel X a tak dále a tak dále. Pokud se nepletu, měla by tam vystoupit i skupina Lucie. Úplně poprvé v historii festivalu Mezi ploty. No a v tom divadelním programu se objeví třeba zavedená jména jako Spitfire Company, Vostopě, Loutková divadla, vůbec zajímavá amatérské soubory, ale více nemůže doplnit zakladatel a ředitel celého festivalu Robert Kozler.
1: Vystoupí více než 100 účinkujících. Kromě toho v sobotu vystoupí legendární skupina Lucie, která je historicky poprvé na našem festivalu Mezi ploty. Tak mimo ten hudební program máme samozřejmě s řadou vystoupení divadelních souborů, ať už se to týká divadla Na druhém tahu, což je vlastně pokračování divadla Na tahu Andreje Kroba nebo vršovického divadla Mana. Před divadlem Za plotem je scéna smíchu, protože humor k duševnímu zdraví neoddělitelně patří.
2: Koho baví po ránu vstávat?
3: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
4: Čerstvé zprávy.
5: Jan Kraus a blondýna.
4: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
5: A dorazí i zajímavý host. Pozor, herečka Lenka Termerová za námi dorazí.
4: A probírat budeme i mořskou nemoc.
5: Proč? No to zjistíte.
4: Zítra ráno.
2: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na

0: Tohle jsou Alphaville, to nejlepší z muziky, za chviličku za dvě minuty zprávy a pak Vojta Zenou jsou zde po víkendu, nazdar.
1: Nazdar. Tak co koupali jste se?
0: Já jsem se sprchoval až dneska.
2: Já jsem chtěl zrovna říct, že jsem se taky včera sprchoval, ale protože my jsme si pořídili zahradní sprchu.
1: Jo, to si vlastně říkal.
2: No, takovou tu solární.
0: Aha.
2: A ta voda v té solární sprše má 40 stupňů, takže osvěžení úplně dokonalé.
0: To je super, v těch 45 stupních, co bylo o víkendu.
2: Ne, dá se to míchat samozřejmě.
0: Jo. No tak já nemám solární sprchu, já mám vanu normálně, teda i sprchový kol, mohl jsem si vybrat, co zvolím vlastně po víkendu.
1: Já myslím třeba nějaký vodní ploše, jestli jste nebyli v rybníce, v řece,
0: ne,
1: v bazéně.
0: Jo, takhle si to myslela, že se ptáš vyloženě, ne, protože já jsem opravdu po víkendu až dnes ráno, pokud tě to zajímá.
1: Já bych přišla a zeptala se po víkendu, tak co kluci, koupali jste se?
0: No a my se přiznáme. A mydlili jste se? Jo. A co používat?
2: Já mám vousy čisté, denně si je myli. Ale třeba švagrová posílala fotky.
1: Já myslím, jak švagrová se nekou.
2: Švagrová se.
1: Jenom neděli.
0: A ty se zmyla?
2: Švagrová se umyla a její dcery dvě malí už skákaly do bazénu, který napustili v pátek a přišel k tomu komentář, že ta voda má asi 8 stupňů a holky tvrdí, že je to dobrý a že jsou trošku modrý.
1: To je takový holky jsou modrý. Vůbec zima. To podle mě má každý.
2: Že mají schalupy šmoulí vesničku.
0: Takový borůvky, no.
1: Tak jo, tak zítra zase umytej, zasypanej, těšíme se, čau.
0: Čau.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Má je pro nás Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Lidé se zatím objednali české státní dluhopisy za více než 44 miliard korun. Vláda stále přemýšlí o prodeji firmy Explosia v Pardubicích a s kolonou počítejte na pražském okruhu i D3. Lidé zatím objednali české státní dluhopisy za 44,3 miliardy korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová. Zájem o dluhopisy republiky tak více než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard. Ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Upisovací období potrvá do 28. června. Vláda stále přemýšlí o prodeji firmy Explosia v Pardubicích. Není to totiž pro stát strategická firma. Andrej Babiš to řekl po jednání vlády.
6: Za mě to není strategická firma z pohledu financí. Co je důležité, je, že všechno, co říkáme, je v stádiu úvah. Jenom opakuju, že firma Explosia nevyrábí munici, takže vyrábí vnitřně k munice. Explosia nemá žádnou smlouvu s českou armádou, tak nechápu, proč stále někdo mluví o té strategii. Díky nebo kvůli válce hodnota firmy se pětinásobně navýšila. Explosia historicky nedala do českého rozpočtu ani korunu.
5: Němci i Češi dnes na závěr sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba a požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát ale poklidný. Spoluzakladatel festivalu Meeting Brno, který do Brna krajanské sdružení pozval, novinářům řekl.
7: Jsem opravdu velmi vděčný taky za to, že žádná z těch pět, ať to byla pěta holokaustu, nebo teď třeba pěta v Kounicových kolejích, tak vlastně nebyla přerušena nějakým nesnesitelným křikem nebo nějakými takovými projevy. Takže děkuji také těm oponentům, že vyjádřili jasně svůj názor, ale že ty akce mohly proběhnout důstojně.
5: Sjezd sudetských Němců se konal na českém území poprvé. Českou tenistku Sáru Bejlek ve druhém kole Roland Garros čeká čtyřnásobná vítězka pařížského grandslamu Iga Świątecová. Polka v prvním kole porazila 6-1 a 6-2 Emerson Jonesovou z Austrálie. Bejlek na Roland Garros startuje po třetí a druhé kolo je jím maximem. Na soupeřku z první desítky žebříčku 20-letá Češka narazí po druhé v kariéře. Předloni v Římě prohrála s tehdejší světovou čtyřkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Teploty dnes půjdou až na 30 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka to bude jen kolem 24. Bude jasno až polojasno, v noci bude opět jasno. Teploty 14 až 10 stupňů Celsia, v údolích můžou klesnout na osmičku.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Kolona na více než půl hodiny vás potká na Pražském okruhu, a to směrem k letišti, od nějakého 82. až po 4. kilometr naberete zpoždění několik desítek minut a počítejte s tím, že stále se zdržíte také na dálnici D3 na Prahu. U Veselí nad Lužnicí na Táborsku se totiž stala dopravní nehoda, neprůjezdný je úsek mezi 104. a 107. kilometrem, tvoří se tam kolony, pokud ale sjedete na 107. kilometru, tak se tomu místu úspěšně vyhnete. Tak šťastnou cestu, teď už začíná odpoledne a Jana s Vojtou.
1: A my vás zdravíme pár minut po 14. hodině do pondělního odpoledne 25. květnového, vlastně posledního květnového.
2: Ano.
1: Pondělí.
2: Příští týden už bude červen.
1: Už bude červen.
2: A to bude Mezinárodní den dětí.
1: Je to vychází.
2: No.
1: Je to? To tak vlastně vychází.
2: Na pondělí to vychází.
1: Aha, no vidíte. Jaký byl víkend?
2: Slunečnej, krásnej, hezký.
1: Jako myslím, že nejvíce opálil Ondra.
5: Když jsi řekl slunečnej, tak jsem chtěl, že nepovídej.
2: Já jsem se chtěl zeptat, jak se ti to stalo.
5: Já jsem měl jako nějakou akci, že jsem hrál na Firemce, byl jsem strašně nadšený z toho, že mám krásný výhled na horách, na kopci, foukal vítr, jak foukal vítr, tak jsem necítil, že to sluníčko dělá svoji práci přes ten vítr. A zjistil jsem to až ve chvilce, když prostě už nešlo zpět, že jo. Takže včera se na mě dali smažit palačinky, podle mě.
1: No.
5: Hořelo úplně.
1: A teď to bolí.
5: Teď už to je, víš co, ale nejhorší je, já jsem si spálil jako zátylek a temeno. Protože jak tam mám ty vlasy ostříhané třeba na milimetr, tak to je nejhorší, protože to ten obličej to je v pohodě, ale já si nemám jak lehnout, to je nejhorší.
1: Co teďka
5: budu dělat mezi zprávama, že jo?
2: Tak budeš se loupat. My ti zahrajeme.
1: Ne, ale dá se spát i v sedě. Dá se spát v sedě.
5: Jo, tak zkusím
1: ale
5: to.
1: Ale blbě.
5: No. Je to blbě.
2: Tak jako na tři pantenolem, ono to hezky jakoby přilepí k polštáři.
1: Musíš to pořádně promazávat.
5: To já dělám furt, no. Ale jako tak prostě musíš počkat, než to jako
1: a nechceš
5: přejde,
1: dát
5: jo?
1: Nějakou fotku na sociální sítě, ať posluchači ví, o čem se tady bavíme. Protože podle mě si vůbec nedokážete představit, co tady před náma sedí.
5: Takhle, já si myslím, že to v pohodě, ale to ze včerejšího večera. Tak to je fakt super. Já jsem byl na benzínce a paní na mě tak jako pomrkávala. To je jako nenápadně.
1: A, no, zarmelouna.
5: A já říkám, vypadám asi vtipně, co ona.
2: Jo.
5: Já si ulevil, že jsem to řekl já, ne ona, že jo.
4: Jana Knížková.

0: Hello na frekvenci 1, 14 hodin 12 minut. Dneska jsem viděl velmi zajímavou věc, když jsem přecházel tady v Praze z hlavního nádraží na tramvaj, sede přes ten pověstný Sherwood, že jo?
1: A je to tam tak šílený, jak to bylo?
0: Je to pořád šílený, ale...
1: Oni tam dali nějaký lepší lavičky, ne? Takový ten, na který se nedá lehnout.
0: No, nebo furt na nich ležej. I když teda v tomhle počasí všichni spíš tak jako ležej na té trávě, jo? A člověk, jak tak na ně kouká, na ty lidi, co v tom Sherwoodu v podstatě žijou, tak si říká, panečko, vy už systéma klíš šťatama tykáte, co? Chodí na návštěvu.
1: Ne, oni tam už nechodí.
0: No.
1: Oni už to obcházejí.
0: Ty klíšťata?
1: No, to jsou objekty, které podle mě ty klíšťata už jako nechtějí pít.
0: No, já si teda myslím...
1: Respektive vysávat.
0: Já si totiž hlavně myslím, že ty lidi, co tam žijou, mají tak účinný repelent na sobě.
1: No, právě. No, tak ono se říká, ne, že když piješ hodně piva, máš hodně Bčka, tak odpuzuješ ty klíšťata.
0: Přesně tak. A komáry.
1: A komáry taky.
0: No, jasně.
1: A zajímavý ti je, nebo asi chceš mluvit úplně o čem jiném.
0: No, ale můžeme to rozvinout, povídej.
1: Ne, jenom jsem si jako říkala, jsme se o tom nedávno bavili, že jsou třeba lidi, kteří v životě na sobě neměli klíště.
0: Jsou
1: v životě.
0: No.
1: Říkám, já jsem jich měla mraky na sobě, prostě, nebo jsou pak naopak lidi, kteří jsou schopní jít do lesa a můžou mít 37 očkování a stejně si třeba jedno přinesou. Nebo našeho bývalého kolegy, nebo současného, ale kolegy, manželka pravidelně, když jde z nějaký procházky, sundává 5 až 6 klíšťat za sebe.
0: No, a to má náš soused, Míra. A on je takový magnet na ty parazity a hmyzy.
1: Musí jim nějak chutnat.
0: No, jasně.
1: Jako musí mít dobrou krev, prostě.
0: Já si z něj dělám takovou jako srandu, že kdyby bylo jedno jediný klíště ve střední Evropě, tak si ho najde.

0: Tak schválně, kolik z vás si teď zpívalo tuhle písničku? Já bych si ji zpívala, kdybych mám
1: já jsem si třeba broukal.
0: Šrouby do hlavy.
1: No, a trošku jsem se jako kýval v rytmu. Taková moje vlastnost. Když slyším rytmus, tak se kývám.
0: Ty padoucí se měl takovou
1: trošku. No, toho odpoledne byl Vojta poněkud neklidný.
0: Jo, to je pravda. No. Studna.
1: No, ten se taky kýval.
0: Ten se taky kýval. Ale pojďme zpátky do Sherwoodu.
1: Ano, v tom Sherwoodu já jsem totiž dneska viděl...
0: A možná bys mohli říct, kdo nezná Prahu, kde je a co je Sherwood.
1: Sherwood je ten pověstný park před pražským hlavním nádražím.
0: Já se tam bojím i ve 12 v poledne. Jako.
1: No, já už jsem si zvyk. Já už jsem si zvyk. Důležitý je nepodívat se nikomu do očí.
0: No, to jo.
1: Protože jakmile navážete oční kontakt, tak začnou loudit všechno, peníze, cigarety, drobný, manželku a tak.
0: Hele, je to hrozně zajímavá, taková jako... Je to vlastně taková exkurze do lidských bytostí, no. Protože mně se třeba stalo, že jsem tam tudy procházela, je to třeba 5-6 let zpátky, a teď jsem prostě v davu těch lidí, kteří byli v těch 12 hodin už jako pod, silně pod vlivem alkoholu. Hmm.

0: to na meditaci, kde no. to vytrénujete, tak je to Sherwood, protože to tam se musíte odpojit úplně od všeho, jinak prostě se neuklidníte.
1: Ten tam podle mě nebydlí, ten tam fakt jako chodí testovat
0: svou odolnost
1: a mysl. To byl nějaký jogín, který potřeboval igelitka, aby se mohl převlíkat, protože u toho se strašně potíží.
0: No a mě by ještě zajímalo, jako, jak to nesou ti obyvatelé, jo? Jestli se třeba stane, že on si tam ten pán medituje a najednou se kolem něho zve, nějaký drubásky by nebyly, cigárko by nebylo.
1: A ty musíš mít prostě ten ledový klid.
0: Maximálně odpovíš om.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl.

0: Mně se na Kylie Minogue vždycky líbilo, že ona dokázala, když to řeknu vzletně, držet prst na tepu doby.
1: Za prsa.
0: Ty ji držej, doufám, ještě pořád sami.
1: Já, vzhledem k tomu, že jsem v takovým permanentním pohybu, no, tak si myslím, že to má na posílený.
0: No jasně, ale co se týče té hudební stránky, takže vlastně nezamrzla v tom disku 80. let, ale jakoby s tou elektronickou scénou se vyvíjí. A je teda fakt, že když jsme teďko hráli, to byla její novinka, jmenuje se Lights Up, prosím pěkně. Když se do toho zaposloucháte, tak v tom trošku slyšíte Coldplay.
1: No, protože ale to není náhoda, že?
0: No, jistě.
1: To jsem teda řekla úplně blbě, ale každopádně spoluautorem té muziky je právě Chris Martin z Coldplay. A myslím si, že ona nezamrzla právě, protože se kamarádí s takovýma typama, že?
0: Jo, s Chrisem Martinem.
1: No, tak to tak je, že ovlivní tě tou svojí tvorbou, jako kdyby se kamarádila, já nevím, třeba s DJem Bobem, tak by to bylo jiný.
0: To by bylo trošku jiný.

0: Tohle Nek, krátce před půl třetí na frekvenci 1.
1: Před námi jsou zprávy, je tu Ondra, co je nového?
2: Hezké odpoledne. Vláda posílá soubor změn 7 zákonů zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců sněmovně. Novela by zpřísnila podmínky pro dočasnou ochranu, například povinností pracovat, podnikat nebo být evidenci úřadu práce a zdržovat se v Česku více než půlku dnu v měsíci. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v úterý o desítky haléřů klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 27 haléřů. Naftu potom čerpací stanice budou moci prodávat o 36 haléřů méně než dnes. A hostem presklubu bude dnes bývalý fotbalový útočník a manažer A týmu Slavie Praha Stanislav Tecl. Ondřej Kopa se s ním bude povídat o oslavách mistrovského titulu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: S kolonou stále počítejte na Pražském okruhu, a to ve směru k letišti. Aktuálně je nejkomplikovanější provoz mezi 4. a 9. a později dál ještě až po 19. kilometr. Celkem v tomto místě necháte několik desítek minut navíc. No a menší kolona je také před Brnem ve směru od Vyškova. Je to zhruba na 20 minut od 2.13. až po 96. kilometr. Tak šťastnou cestu.
1: Před námi je pravda nebo blábol, to znamená příběh, který je buď smyšlený, anebo pravdivý.
0: A myslím, že z tvých úst.
1: Dneska je z mých úst a bude z Portlandu, z Ameriky.
0: Tak to se těšíme, zamíříme za oceán.
1: Za oceán a trošičku do minulosti, do 80. let, když byly hodně populární takový ty arkádový herny. Jestli jste to viděli třeba v nějakém seriálu, třeba ve Stranger Things se to hodně objevovalo, že ty děti chodili pařit hry na takový ty automaty. Jako ne, že by tam házeli peníze a vyhrávali, ale prostě pařili ty arkádové hry.
0: Byly na to vyloženě podniky.
1: No jasně.
0: Obrovský.
1: Jasně. A bylo to většinou spojený třeba i s videou půjčovnama.
0: No, tak tam je vlastně jako dali přičuchnout k hazardu.
1: Ano.
0: A pak se z nich stávali
1: gambleři.
0: Závislí gambleři. No. To dělají dobře, ne, Američani?
1: No tak jako víš co, marketing je základ.
0: No.
1: A co se v mládí naučíš?
0: Právě ve staří, jak když prohraješ.

0: Luis Capaldi. Ještě mu dám trošku času.
1: Poslední větu.
0: Poslední
1: když už se s tím nahrával.
0: Přesně. Tak, jdeme na to. Máme tady příběh, který je buď pravdivý, anebo naopak, který je úplně smyšlený. Uvidíme na konci.
1: Pojďme na to. Na začátku 80. let v okolí Portlandu byly hodně populární, jak jsme tady o tom před chvilkou mluvili, takzvané arkádové herny.
0: Jsou to prostě klasické herny.
1: Chodili tam děti, hrály takové ty hry, jako třeba ty hady různý nebo Super Mario a tak dále. Za pár centů tam strávili celý odpoledne.
0: Ideální pro rodiče.
1: A tehdy se v několika hernách objevil arkádový automat nazvaný Polybius. A hra Polybius. No. A byl velmi specifický tím, že hra byla prý extrémně návyková, hypnotická, že ty děcka úplně ztrácely pojem o čase a místě, kde jsou. A pohraní způsobovala bolesti hlavy, noční můry, dokonce i ztrátu paměti a intenzivní pocity úzkosti. A k automatům prý každý den chodili zvláštně odění muži v černém a sbírali prý data, že si z toho stahovali data. Teď to nejlepší.
0: Už v těch 80.
1: No,
0: letech.
1: Ta hra byla prý tehdy tajný armádní experiment a jednoho krásného dne po pár měsících ty automaty zmizely úplně beze stopy a nikdo se k tomu nikdy nevyjádřil.
0: To je zajímavý, to je zajímavý. Podle mě je to ale zajímavý, je to zajímavý blábol.
1: Jo?
0: Nebo?
1: Je to blábol.
0: Je to blábol.
1: Je to blábol, ale pozor, pozor.
0: Protože
1: má pravdivý základ. No. Protože v Portlandu tehdy skutečně byly zvláštní arkádový automaty, které nebyly nikde jinde v Americe. To je pravda. Policie i FBI opravdu monitorovali některé herny, oficiálně kvůli hazardu a drogám. Za třetí, existovaly hry, které u citlivých lidí vyvolávaly nevolnost nebo epileptické reakce, což se děje i dnes,
0: to je jasný,
1: co si budeme povídat.
0: Jasně.
1: A pozor, několik svědků se dušovalo, že něco takového opravdu viděli, ale je to spíš taková, to, jak se říká, urban legend. A 80. léta, co si budeme povídat, studená válka na vrcholu, tehdy prostě se Amerika těma konspiracema víceméně jenom hemžila,
0: že jo? To je jasný. Jenom jak mluvíš o těch datech, sbírání těch dat, jo, zrovna jsme si teď nedávno říkali prostě, proč jsou tyhle ty asijský e-shopy tak strašně levný.
1: No,
0: proč ti prostě nabízejí věc, kterou tady koupíš třeba za 500, tak tam je nabízí třeba za 15 korun.
1: No,
0: jo.
1: No.
0: A někdo vyřkl myšlenku, na který já si myslím, že je trošku pravdy, že tam vlastně vůbec nejde o ty produkty, ale jde o to, že jsi přihlášený k nějaký té aplikaci, že o tobě sbírají taky data.
1: Jo, a k čemu jim moje data budou? Zrovna moje.
0: Ty si to kupuješ?
1: Ne. Kdyby...
0: A je to venku.
1: Odkud myslíš, že mám tohle značkový tričko?
0: No jasně, 15 korun.

0: Bon Jovi a Keep the Faith na frekvenci 1 je 3:45, tradiční čas spojit se s naším kolegou Tomášem Fílou, který opět dneska někam vyrazil, ale nebyla to výjížďka ledas jaká.
1: Tomáš Fíla totiž vyráží po Česku za volantem nové Suzuki a Vitara.
0: Každý den objevujeme jiný kout republiky a zároveň jiný smysl. Dnes jsme začali zrakem a Tomáš nás vzal na rabinskou vyhlídku s ikonickým výhledem na Vltavu.
1: My máme Toma teď na telefonu a je tam proto, aby nám řekl, jaké to dnes bylo a jak se mu v nové Suzuki Vitara jelo. Ahoj, Tome.
0: Ahoj.
2: Krásné odpoledne vám si. Tak hele, začneme tedy tou vyhlídkou, jo. Tak ta je samozřejmě nádherná rabinská vyhlídka, patří mezi hojně navštěvované. Jednak je to skvělá vyhlídka, protože je u ní parkoviště pro automobily i motorky, ale jezdí sem i celá řada cyklistů a dají se tady udělat krásné i pěší túry. My vidíme jeden z krásných meandrů Vltavy právě nad Rabiní, takže tam vidíme i přístaviště, doky, lodě. No a samozřejmě Vltavu v celé její kráse, je to těsně nad Slavskou přehradou, takže tam už té vody je dost, ta Vltava je opravdu široká. No ale teď tedy pojďme k té nové Suzuki E-Vitaře.
1: Ty jsi nějaký zadechaný.
0: Ty jsi šel pěšky, teď máš auto.
2: No ne, já jsem si to tady...
1: To nemusíš tlačit, můžeš jet k tomu.
2: Ne, počkej, tak jako hele, jízda je parádní, jo. Ale když se podíváme na ten zevnějšek, se dneska teda hodnotíme jako očima. Zvenčí je relativně malý, kompaktní auto, když člověk otevře dveře, tak mně se zdálo, že prostě tam bude hrozně málo místa.
1: No, to miluji.
2: Pak jsem zjistil, ale že vlastně vepředu pro řidiče a spolujezdce toho místa je dost. A myslím si, že pohodlí by tam měl i Vojta, který je teda proti nám jako úplný obr, ale na předních sedačkách rozhodně vepředu místa dost.
0: Počkej, moderní. To je pro mě dost důležitý. Je to auto dost vysoký? Protože já se ve spoustě aut vlastně jakoby opírám hlavou o strop.
2: Hlavou o strop. Hele, ne.
0: Proto mám záda v takovém
2: stavu. Ne, hele, místa je tady určitě dost nad hlavou. Minimálně tedy na těch předních sedačkách, na těch zadních jsem ještě neseděl.
1: Odsvět se blbě řídí
2: a já fakt na ten hlad dozadu nevšáhnu.
1: A tak ty jsi se svým 1,60 m, ty se tam vejdeš.
2: Hele, má to jednolitý display, ten kokpit je hodně moderní, v těch automobilech už je to v podstatě dneska takový standard. Musím říct, že celý interiér je sladěný do černé barvy. Jsou tady použitý tři druhy materiálu, prošívaný sedačky, kombinace kůže látka. Volant není klasicky kulatý, ale je to v podstatě takový čtverec se zaoblenými rohy. Tak je tam krásné prošívání. Jinak v interiéru je použitý takový ten klavírový lák, jo, který já teda úplně moc nemusím, protože je fakt, že cokoliv to člověk položí, tak jsou na tom hned vidět otisky, zasvítí na to slunce a působí to takovým jako špinavým dojmem.
1: Jsi v rukavicích.
2: No, pravdou je, že člověk vezme Hadrix se to a vlastně to vypadá jako nový. Dělá to takový ten jako luxusní dojem, ale jsou tady plasty, je tady samozřejmě čalounění. A co se mi líbí, že i když jsou tady použity čtyři druhy různého materiálu v tom interiéru, tak je to ale sladěný do jedné barvy. To je teda super. Musím říct, vypadá to hrozně jako učesaně, uhlazeně, vidět, že někdo nad tím přemýšlel. To mě jako bavilo strašně. No a když se na to podívám zvenčí, tak musím říct, hele, mě to auto jako absolutně ničím vlastně ani neuráží, ani neprovokuje. Je to prostě auto, jako s kterým bych klidně jako do práce jezdil, absolutně bych se za něj nestyděl.
0: Hmm. Jako, je to takový takový kompaktní SUVčko, když se na to koukám teďko. Je to hezký na oko.
2: Je to, jako, fakt je to moc hezky na oko a navíc je to teda čtyřkolka, jo, což si myslím, že oceníme hlavně přes zimu, ale jako jízdní vlastnosti, jako proč se o nich bavit, protože jako ty jsou jako výborný, skvěle se s tím sedí lidí, fantasticky to sedí, takže jako to auto mě jako nadchlo a když dneska hodnotíme tu vizuální stránku, tak musím říct, že po vizuální stránce mě vlastně na tom autě nic nechybí, nic nepřebývá, kromě toho klavírního laku. To je snad jediná výtka jako na ten vizuální pohled. To je samozřejmě, jako když jsem do toho ráno nased, tak to bylo vyleštěný jak piano v Carnegie. Když jsem s tím odpoledne přijel, tak samozřejmě už na tom sluníčku, na tom středovém panelu prostě jsou vidět ty ťápance od té ruky, jo. Což mě to jako irituje. Já prostě tohle to nemám rád. Takže jsem si koupil ubrousky.
0: Ty jsi hrozný hnidopik, to je opravdu jako tobě svěřit auto.
1: Tome, děkujeme moc, budeme se těšit zítra. A teď tě zdravíme a zase naslyšenou zítra.
0: Ahoj.
2: No tak čau, hezký odpoledne.
1: Ahoj.
0: A tohle auto určitě stojí za vyzkoušení. Rezervujte si testovací jízdu u autorizovaných prodejců Suzuki. První kusy právě přijíždí do Česka.
1: Tu rezervaci můžete udělat na www.suzuki.cz. I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

zapne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti země

pondělní večer ve 20.10 přináší na televizi Seznam italský western Střelec. Doc West přijíždí do městečka Holisens, potkává místní půvabnou učitelku a zalíbí se mu její plán pro postavení nemocnice. Peníze na něj se rozhodne získat uspořádáním pokrového turnaje. Do městečka se sjíždějí pokrové legendy z celé Ameriky a řada problémů na sebe nenechá dlouho čekat. Úterý ve 20.10 patří českému filmu Zatekač na Královnu. Jde o české kriminální drama z roku 1973. Dagmar Králová pracuje jako laborantka v chemické továrně. Žije si ovšem výrazně nad poměry. Utrácí tak okatě, že na policii na ní dojde anonymní udání. O předvolání k výslechu se zmíní před svým kolegou, který má nelegální výrobnu alkoholu. Šéf celé skupiny se rozhodne vše zlikvidovat a zakrýt stopy. Policie má najednou dvě mrtvé. Královou a náhodnou stopařku. Kriminální drama režiséra Dušana Kleina má navíc hvězdné herecké obsazení. Uvidíte například Reginu Rázlovou, Vladimíra Menšíka, Josefa Somra a celou řadu dalších známých hereckých hvězd. Ve středu ve 20.10 startuje nový český seriál Strážmistr Topinka. V úvodní epizodě je v noci z Prostějovské pošty ukraden bankomat. Topinka tak dostává šanci předvést se i před kolegy z ostravské kriminálky. Strážmistra v seriálu stvárnil Robert Mikluš. V dalších rolích pak uvidíte například Veroniku Frajmanovou, Jiřího Bartošku nebo Jenovéfu Bokovou. Po 21. hodině pokračuje na televizi Seznam seriál Autobazar Monte Carlo, ve kterém se v prostředí autobazaru střídají podivní zákazníci i nečekané situace. V hlavní roli Petr Čtvrtníček, dále hrají Jaromír Plesl, Lucie Polišanská a další. Ve čtvrtek ve 20.10 uvede televize Seznam film Pekařův císař. Volné pokračování slavné dvojce filmů o císaři Rudolfu II. A pekaři Matějovi. Tentokrát se všechno točí kolem záhadného golema. Napětí, humor, nové české seriály i alchymistické triky. To je váš týden na televizi Seznam.

0: je podle mě jedna z nejkratších písniček playlistu, vše?
1: Ano, má to minutu 57, jenom abyste věděli. A stejně no, do toho kecáme.
0: Asi. Já bych si zprávě za to.
2: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Terran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Terran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
3: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz.
4: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je tu s nimi Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Tropické dny v Česku pokračují a kvůli tomu jsou v pohotovosti také hasiči. Maximální ceny pohonných hmot, které stanovuje stát, v úterý o desítky haléřů klesnou. A se zdržením počítejte na D1 i Pražském okruhu. Tropické dny v Česku pokračují a kvůli tomu jsou v pohotovosti také hasiči. Kde hrozí požáry kvůli velkému, velmi horkému počasí nejvíc, nám řekl Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: V Praze, v části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na Jižní Moravě se budou úterní maximální teploty pohybovat nad 31 stupňů Celsia, nejčastěji do 32, ojediněle až 33 stupňů. Na Jižní Moravě budou maximální teploty nad 31 stupňů také ve středu 27. května. Vzhledem k déle trvajícímu suchu a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
5: Vláda posílá soubor změn 7 zákonů zpřísňující podmínky dočasné ochrany Ukrajinců sněmovně. O schválení novely ministerstva vnitra dnes informoval premiér Andrej Babiš. Podle návrhu držitelé takzvané dočasné ochrany, tedy většinou uprchlíci z Ukrajiny, žádající o humanitární dávku, budou muset být podle návrhu zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Budou se také zřejmě muset zdržovat na území Česka, a to alespoň 16 dnů v měsíci, na který dávka náleží. Maximální ceny pohonných hmot, které denně stanovuje stát, v úterý o desítky haléřů klesnou. Litr benzínu v Česku oproti dnešku zlevní o 27 haléřů na 44,84 Kč za litr. Naftu potom čerpací stanice budou moci prodávat nejvýš za 41,72 za litr, což je o 36 haléřů méně než dnes. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat také v červnu, jak dnes oznámila ministryně financí Alena Schillerová. Závodník Filip Salač hodlá na červnové velké ceně České republiky silničních motocyklů v Brně v kategorii Moto 2 bojovat o přední umístění. V poslední době prý cítí nárůst formy a věří, že výsledky ve dvou zbývajících startech před domácím závodem ještě vylepší. 24letý Salač k tomu dnes doplnil.
7: Posledníma závody jsme šli hodně nahoru a myslím si, že to ještě nebyl ani ten výsledek, který jsme si zasloužili a na který jsme měli. Takže určitě je to super, že teďka pár závodů před velkou cenou České republiky se mi začíná dařit a já doufám, že ještě teďka v těch následujících dvou se mi pojede výsledek takovej, abych pozval ty český fanoušky do toho Brna ještě lépe.
5: V průběžném pořadí po 6 z 22 závodů je ve své kategorii mistrovství světa Salač 13.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: V noci bude opět jasná a bezvětrná noc. Teploty budou kolem 14 až 10 stupňů Celsia. V údolích to může být kolem 8, na horách kolem 12 stupňů Celsia.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Je tu hlášená kolona před Brnem asi na 20 minut od 213. kilometru, postý 96. kilometr. Zdržíte se taky na Pražském okruhu od 4. po 20. kilometr ve směru k letišti. Tam necháte i přes půl hodiny. No a na dálnici D1 je aktuálně hlášená kolona taky za Ostravou ve směru na Přerova na Olomouc. Na 349. až 341. kilometru je tam zdržení asi na 15 minut. Tak šťastnou cestou teď už pokračuje Jana a Vojta.
1: 4 minuty po 15. Hezké pondělní odpoledne přejeme.
0: Hezké odpoledne.
5: Mám taky říct, že skoro
0: hezké odpoledne. Já mám za sebou melounový víkend, co vám chtěla říct.
1: Jo.
0: No, Vojta mi dneska přines melouna k svátku a já už 4 dostala o víkendu.
5: Jo, všechny zjesnědla, jo.
0: No, jeden mám doma, 3 už padly.
5: Tak to je dobrý, že jo?
1: Hele, a melouna vždycky krájíš, protože já ani ten meloun nakrájela a jako musím teda říct, že jsem měl šťastnou ruku, fakt byl moc
0: jako
1: dobrý.
0: Jako kdybych vám nemusela dát, no, tak ho nekrájím.
5: Mm-hmm. To je nejlepší,
1: a
5: prostě
1: nemusela, to byl tvůj meloun, ale mě by zajímalo, jestli ho vždycky takhle krájíte, nebo jestli třeba uděláte to, že si jako ten vršek jako setnete a pak ho žící vydlabáváte a jste schopný ho sníst takhle na posezení?
0: No, jako setnout vršek, na půlku ho rozříznu. No? Jednu půlku si vemu, a druhou půlku si nechám na potom.
1: No. Ne, protože já mám kamaráda a ten to dělá tak, jak jsem to říkal. On ho vždycky vezme tu čepičku jako odřízne, aha, vezme si žíci.
0: On to vydlabe. Jako dýni vlastně.
1: V podstatě jo, no. Akorát, že z nicku dýně se ty věci vyhazují, když to on to hází do sebe u toho melounu. A je teda fakt, že občas, když má náladu, tak si tam trošku naleje nějakýho alkoholu. Do
0: to
1: toho.
0: Mi nikdy moc nechutnalo. Ne? My jsme to zkoušeli.
5: On to strašně dobře maskuje, ale hlavně to jako necítíš. My jsme byli v Turecku a já jsem pořád tomu barmanovi říkal, že tam toho alkoholu dal málo. A on, ale tam je toho fakt hodně. Říkám, ne, nepřidej mi tam. Tak ho tam jako pořád přilíval. A už se jako tak tvářil trošku jako, no počkej, ty uvidíš.
0: A počkej, a do čeho ti to přilíval?
5: No to melou, oni to právě, že jako vy takhle odřízli, vydlabali a pak to rozmixovali tyčákem a nalili do toho nějakou vodku nebo něco.
1: Jasně.
5: A jakože to bylo prostě jako smutý melounový jako s alkoholem. A mně to furt přišlo slabý. A on říká, ne, neboj se, to je silný dost. A fakt to, jak jsem chtěl, jako přilíval, že to bylo all inclusive, tak si říkal, ty blbečku, tak si dej. Tak jsem to dopil. A pak jsem vstal, že jdu na záchod. A normálně jsem málem sebou jako bacil na zem, protože to všechno najelo, že jo. A takže fakt ten melon opravdu hodně dobře maskuje alkohol.
0: Se nedávejte do tejho.
1: Na záchod bych dal taneční soutěž, která tam probíhala.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Tohle je Bruno Mars, tohle je Frekvence 1, jdeme platit.
1: Dneska zavoláme Jitce.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Zavoláme Jitce, která je z Chlumce nad Cidlinou a pořídila si velmi...
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, Jitko. Které rádio platí za vás, byste rychle?
4: Frekvence 1.
1: No jistě. Jitko. Vy jste si pořídila něco praktického a také zkrášlujícího podle té účtenky, co tady mám.
4: Jo, no. Já jsem to posílala víc, ale dneska ráno jsem posílala regál.
1: No a to je ten regál, prosím, pěkně.
4: Je to on, je. No.
0: Vy se zkrášlujete regálem, jo.
1: No ale pozor, ve
4: sklepě. No spíš jako sklep, no.
0: Jo, takhle vy zkrášlujete, já jsem si teď vybavila, že jste si koupila něco, co vás zkrášluje.
1: Ne,
0: se zkrášluje regálem.
4: Zkrášluje.
0: Do modra. Jo, takhle.
1: Ne, to mě napadla okamžitě ta hláška, nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, Jitko, ale máte sklep.
0: Sklep máte i s regálem. To děláte dobře.
4: Jo, máme. No.
0: Kolik jste za ní nechala?
4: Nějakých 700 necelých.
1: Necelých, je to 649,90. A já mám na vás ještě takový drobný dotaz. Ten regál je vysokozátěžový. Co na něj budete
4: ano.
1: pokládat?
4: Veškerý bordel.
0: No. To známe.
1: Ano, takže sklep zkrášlíte regálem plným bordelu.
0: Tak schválně.
4: Abych ten bordel viděla lépe.
0: No, kdo má ve sklepě uklizeno, ať se přihlásí. Podle mě nikdo.
1: My nemáme sklep, ale máme garáž, která takže... slouží všemu, jen ne k tomu, čemu mu garáž slouží. No.
0: Kdo má v Efflerovi, má v garáži bordel. Tak každopádně gratulujeme. Peníze určitě pošleme. Mějte se moc krásně a hezké tyhle ty letní slunečné dny.
1: Užijte si, nashledanou.
0: Mějte se,
4: hezky, nashledanou.

0: Emilie a Big Big World na frekvenci 1, krátce po čtvrt na 4. Dneska se s vámi budeme chtít opět trošku popovídat.
1: Včera jsem si povídala s člověkem, kterému je 80 a víc.
0: Mm-hmm. A to je docela zajímavý si s takovýma lidma popovídat.
1: Jo, no. Jako jo. Zajímavý na tom bylo, že došlo řeč na sportování.
0: Aha.
1: Prostě 80 let a víc a tenhle člověk jezdil na kole. Jo?
0: No.
1: Pak nakonec na kole přestal jezdit, protože prostě zdraví úplně tomu nešlo naproti, ale každopádně já říkám, no a proč si nepořídíte elektrokolo?
0: Mm-hmm.
1: On říkal, no to vůbec, to v žádném případě, prostě buď na normálním nebo vůbec.
0: Jako, že by si připadal línej, kdyby
1: no,
0: měl elektrokolo.
1: No vlastně jo, říkal, no. Já si přece nebudu pořizovat babetu.
0: Jo. Ale zase na druhou stranu, já to vím jakoby z rodiny, že můj tchán a moje tchýně, oni bydlejí v podhůří Jizerských hor a rádi tam chodí na procházky a taky si rádi občas jako vyjedou na kole, nebo vyjeli na kole a velmi zvažovali elektrokolo. Protože třeba tu a tam na nákup, aby nemuseli tahat auto, že jo, mají to
1: jasně,
0: asi 2 kilometry.
1: Takže babeta vlastně.
0: No, takže jako pro ně to elektrokolo nám říkali, že by pro ně bylo jako vlastně ideální řešení.
1: No. To je určitě jako z praktického hlediska. Ne, takhle, já jsem toho zastánce, že prostě elektrokolo od určitýho věku, jo. Ale aby se třeba pořizovalo elektrokolo 15-letému dítěti, mi přijde úplně padlý na hlavu.
0: No, to jsou třeba i elektrokoloběžky. Já tomu jako taky vlastně úplně
1: samý,
0: nerozumím. No.
1: Je teda fakt, že ten argument, jako my když jí nekoupíme to elektrokolo, tak ona s náma nebude jezdit na kole. No, to je jako, ale vlastně já na to nemám odpověď, no.
0: Ježiš, jak
1: mamka
0: nebude jezdit
1: mamka
0: jako...
1: s taťkou v 55 si to prostě šlapou na normálním a za nima dcera, prostě nebo syn, to je jedno.
0: No, a ještě a... kolem nich projde, co vám tak trvá?
1: Mami, dej mi pade, nahodám limču, počkám tam. No, elektrokolo, no, je to takový pojem, který se hodně řeší tady mezi cyklistama, že jo. My jsme taky tak v neděli, že se pojede na výšku a my jsme si tak říkali, jako jeli bychom na výšku, ale prostě je to skupina lidí, kteří mají to elektrokolo, takže o čem bude ta výška? Jako, na nás budou
0: machrovat.
1: No, nebo na nás prostě hold budou někde čekat, jo? Takže z výšky

0: prostě nám nepíšete jako 53 let, jako je
1: to tady... Přesně, nějaký konkrétní věk tam pinknout. Tak jo, pojďme si povídat o elektrokolech, jakou s tím máte zkušenost a od jakého věku by třeba člověk měl nebo neměl, nebo mohl, nebo nemohl prostě, jako, nebo to úplně hodit ze skály, protože prostě je z toho člověk línej.
0: A víte, co stejně se vám ta baterka jednou vybije ve chvíli, kdy to budete není potřebovat.
1: Tak, pište na Instagram nebo Facebook, je na knížku a Vojta Flair Frekvence 1.
0: Taky nám můžete poslat SMS-ku na 736 300 444.
1: A nebo použít aplikaci Frekvence 1.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz
3: a už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Tohle jsou buty. Já jsem začala cvičit takový pilates program. No. A musím vám říct, že mě tak bolej nohy.
1: Já myslím, že se to cvičí na hudbu buty.
0: Ne, to ne, ale...
2: Bala bam bam. Bala bam bam.
0: A Jana pěla, pilates se zrovna necvičí na hudbu.
2: Co je pilates vlastně? Já to nevím.
0: Pilates je takový silový cvičení.
1: Taková
0: vlastně,
1: silová yoga.
0: Taková silová yoga. No, je to vlastně hrozně nudný, protože vlastně...
2: No, zní to tak, no.
0: Jako, víš, ale jako děláš prostě nějaký pohyb, třeba 8krát za sebou a teď máš v ruce tu činku a teď děláš raz, pomalu. Dva, já bych dělal raz, dva.
1: Je to dřina a je to pomalý.
2: No, to je zhruba jako s pivem, že jo, taky. Raz, no. Dva.
0: No. Ale to posíleš úplně jiný sval.
2: A zapojíš všechny postupně.
3: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.
2: Hezké odpoledne. Televizní a rozhlasový poplatek by neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let. Týkat by se neměl také podnikatelů a firem, které mají do 50 zaměstnanců místo současných 24. Premiér Andrej Babiš dnes vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. Hostem Press Clubu dnes bude bývalý fotbalový útočník a manažer A týmu Slavie Praha Stanislav Tecl. Ondřej Kopas s ním bude povídat o oslavách mistrovského titulu.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: A stále platí, že je kolona na dálnici D1, a to u Ostravy na 350. kilometru. Už je tam zdržení, ale jen na 5 minut. S menším zdržením potom počítejte ještě taky mezi Hranicema a Ostravou na 365. až 369. kilometru. Necháte tam asi 10 minut. Horší situace je stále před Brnem na dálnici D1. Tam začíná kolona už na 216. kilometru a volněji až za samotným Brnem na 180. kilometru. Celkem na této trase necháte přes 20 minut zpoždění a kolem půl hodiny se pohybuje zpoždění na Pražském okruhu ve směru zde jedničky k Ruzyni. Nejhorší je situace kolem 82. až 3. kilometru. Tak šťastnou cestu.
3: Žít podle počasí na frekvenci 1.
4: Klidné pondělní odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na úterý. Právě v úterý naměříme ty nejvyšší teploty z celého pracovního týdne. V odpoledních maximech bude rtuť teploměru kulminovat na 27 až 31 stupních Celsia. A den bude jasný, maximálně polojasný, těšit se můžeme na 14-hodinovou délku slunečního svitu. A tak není divu, že nejčastější otázka, kterou dostávám, je, jak je možné, že takhle extrémně vysoké teploty panují nejenom u nás, ale nad většinou západní, severozápadní a jihozápadní Evropy už nyní na konci května. Je to dáno tím, že jet stream, tedy výškové větry, které najdeme v 10 kilometrech nad zemí, jsou posunuté hodně na sever a kvůli tomu se sem všude dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary.
1: Takže jestli jsem to dobře pochopil, za to, že vedro můžou větry.
0: To taky vždycky, jo.
1: No jasně, jo. Pojďme se věnovat tomu, o čem se s vámi dneska bavíme, totiž o elektrokolech.
0: Tady píše Jana úplně klasickou situaci. Ahoj Janě a Vojto, je mi 54 let. Mám elektrokolo, protože moji kamarádi jsou velcí sportovci. Celý život jezdí na kole a já bych potom seděla sama doma. Tak jezdím s nima.
1: A tady Lucie píše, evidentně členka nějakého cyklogengu, píše, ahoj, u nás v cyklotýmu bylo elektrokolo povolené za dvou podmínek. Buď 70+, nebo dvojitý bypass.
0: To je ale dobrý, já s váma souhlasím.
1: Jo. Takže když se chcete elektrokolo, tak dva infarkty a je to hotový.

0: Po půl čtvrtý na Frekvenci 1 zamíříme do 80. let a připomeneme zpěvačku Bonnie Tyler.
1: Ano, Bonnie Tyler, vlastní jménem Gaynor Sullivan, rozená Hopkins, vdaná od roku 73, výška 1,59 m.
0: To je podle mě nejdůležitější.
1: To je taková ustřelená kecka, to je trošku.
0: A možná bude i nižší, to já nevím, jestli si všiml, ale věkem se lidi opravdu jako sráží.
1: Takže 1,45 m. Ne, zahrajeme se jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Total Eclipse of the Heart, asi všichni znáte. Určitě znáte třeba i Holding Out for a Hero, píseň, kterou přespívá Lucka Vondráčková do české podoby s názvem Vítr. Aha. A je to píseň s nejdelším R v dějinách české pop music. Ať jak vítr.
0: Jo, vítr, na to umí jenom Lucka zaspívat. No, každopádně aktuální informace možná jste zaslechli o zdravotních problémech 74leté zpěvačky Bonnie Tyler. Ta se teď aktuálně zotavuje po vážných zdravotních komplikacích. Ona totiž v květnu podstoupila, nebo asi letos teda, chápu to správně.
1: Letos, 2 týdny letos zpátky.
0: Podstoupila v Portugalsku operaci střev.
1: Ano, on jí totiž prasknul slepák, což, milé děti, jak jistě víte, není jak práce s buzolou.
0: Až vás tam bude píchat prostě v slepáku, tak to řešte.
1: Ne, tam šlo ještě o to, že přece jenom je dáma už trošku pokročilejším věku, i když co je to dneska 74
0: let. No, ale já byla na 70 a paní tam halekala, nebo zdravím Barboru, do 50, do 5 do rána.
1: No, teď to je v pořádku. Ale tam ona byla v umělé spánku samozřejmě během té operace a vznikly tam ještě nějaké komplikace. Nicméně podle vyjádření rodiny je Bonnie Tyler ve stabilizovaném stavu, všechno je v pořádku. Otázka je, jak ty červencový koncerty, co má nasmluvaný v Německu, tam má takovou tour. Uvidíme, tak snad se to nebude muset rušit.
0: Každopádně v červnu 8. má narozeniny, to jich bude 75.
1: Tak jí všichni.
0: Ale nepřeje se dopředu.
1: Nepřeje se dopředu, ale poslat pěknou písničku, respektive tantiemek můžem, ne?
0: Tak to přesně. Tak tohle je k narozeninám.

0: Bonnie Taylor na frekvenci 1, bude 3/4 na 4. Bavíme se s vámi dneska o elektrokolech. Jestli si ho pořídit, tak když už si ho pořídit, tak v jakém věku třeba?
1: Tady píše Renáta takový pěkný příběh. Mám elektrokolo. Do práce totiž jezdím 3,5 kilometru do kopce. Když jsem ho minulý měsíc vytáhla, že pojedu do práce, nešla mi nandat baterie, tak se mi tam narvala takovým způsobem, že nešla tam ani tam a samozřejmě nefungovala. Čas ale běžel, takže jsem vzala to kolo, co šlo, tak jsem odjela, zbytek jsem dotlačila, do práce jsem dojela a připomnělo mi to dětství, kdy jsem jezdila na Ukrajině.
0: Ježíš, to bylo kolo, na kterým se muselo šlapat i z kopce. To
1: já jsem nikdy nejela na Ukrajině.
0: Měla babička Ukrajinu kolo.
1: Jo.
0: To bylo z plných trubek, že jo? To bylo strašně těžký. A co se týče té váhy, já jsem se tady schválně našel, poprosil jsem naší milovanou AI, ať mi napíše pro a proti u elektrokol.
1: Jo.
0: A proč říct ano? Menší námaha, větší kopce bez propocení, větší dojezd, jinými slovy, dostanete se na místa, kam byste běžně na kole nedojeli.
1: Blik.
0: Alternativa k autu, právě dojíždění do práce, je to ekologičtější.
1: No je to ekologičtější a není to tak nákladný.
0: A rychlost v provozu, ve městě se vyhnete kolonám a nemusíte řešit parkování.
1: Nejako kličkovat mezi automa nejvíc.
0: No to samozřejmě.
1: Tady třeba na tom.
0: Tady na Žolivárně, to je úplně geniální, ty křižovatce.
1: Ne, jako, jasně, má to svoje pozitiva, to jako o tom žádná.
0: A potom negativa. Vysoká cena, protože když chcete nějaký kvalitnější kolo, tak prostě to není 20 tisíc.
1: To už je klidně 60-70.
0: No, jasně.
1: A když chceš jako třeba nějakou pěknou barvu, tak je to i 100-120.
0: Vysoká hmotnost.
1: Tak když dojde baterka, to pocítíte.
0: Do schodu to tahat nechcete.
1: Přesně, jak celá
0: Renata. To je vlastně jak pytel cementu.
1: No, ale zase si zaposilujete.
0: Omezená kapacita. Pokud se vybije baterie, jízda na těžkém kole je velmi namáhavá.
1: Já myslím, omezená kapacita, že se vyjde jenom jeden.
0: No a riziko krádeže. Protože ty kola jsou hodnotný, drahý, tak samozřejmě zloděje mají v merku.
1: Přivázat
0: a nechat tu baterii probíjet.
1: Takhle, spousta z vašich dalších zpráv je hlavně na téma, jako proč jste si to pořídili a z toho, co si teď vyčetl, tak tam vlastně všechny tyhle důvody jsou.
0: Jo, takže jsem sfouknul 30 SMS-ek během jednoho minuty.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Hokejoví příznivci, fanděte našim s oficiálním merchem českého národního týmu. Ve fanshopu českého hokeje si můžete vybrat z originálních produktů, jako jsou reprezentační dresy, šály, čepice a spousty dalších unikátních kousků z hokejové kolekce. Fanděte českému nároďáku stylově a s originální výbavou a oblečením. Oficiální merch zakoupíte na fanshop.českýhokej.cz.
3: Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.

0: Elton John na Frekvenci 1, 16. hodina před námi.
1: Po 16. je třeba Coolio.
0: Taky budou Erasure.
1: A nebo třeba Scatman John.
0: A Ondra pro nás bude mít zprávy už za chvíli.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
2: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
3: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
7: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
2: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
8: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
3: Petr Jablonský. Každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Líder v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
10: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek Frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
11: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: A se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
13: Hezké odpoledne. Výrobci zmenšují gramáž a zvětšují obaly, lidé tak nevědomky platí více. Rusko vyzvalo cizí diplomaty, aby opustili Kyjev. Zahajuje totiž odvetu a se zdržením počítejte na D1 i Pražském okruhu. Za stejné peníze v českých obchodech stále častěji dostaneme méně zboží. Tahle praxe funguje všude ve světě. V některých státech ale na to prodejci musí upozornit, například varovnými štítky. V Česku zatím ale nic takového neplatí.
14: Výrobek se zmenší, obal a cena zůstanou naopak stejné nebo se zvětší a zákazník se změny často ani nevšimne. V Česku se tahle praxe v posledních letech opakovaně objevuje u bramburků, čokolád, oplatek, kečupů, kávy nebo drogerie, jak připomínají novinky.cz. V Německu spotřebitelské organizace dlouhodobě vedou seznam takových klamavých balení a každoročně vyhlašují i balení roku, tedy výrobek, který nejnápadněji oklamal zákazníka. Zasažení výrobci pak často na veřejný tlak reagují a obsah na původní množství. V Rakousku zase zavedli výstražné štítky. U nás se o něčem takovém zatím příliš nemluví. Láďa Jakub, Frekvence 1.
13: Uchazeči o studium na střední škole dnes mají poslední možnost podat si přihlášku do druhého kola přijímacího řízení. Jak Frekvenci 1 řekla Barbora Rosulková, ředitelka společnosti Cermat, která systém zajišťuje, počet míst se napříč zemí liší.
15: Ve čtyřletých oborech je pro druhé kolo vypsáno více než 24,5 tisíce míst. Celorepublikově jsou kapacity středních škol dostatečné, samozřejmě existují značné rozdíly v jednotlivých krajích a kapacity nejvíce chyběly v prvním kole především v Praze. K pátku 22. května se do druhého kola přihlásilo přes 7 tisíc uchazečů, kteří podali necelých 17 tisíc přihlášek.
13: Jednotnou přijímací zkoušku uchazeče ve druhém kole už nedělají, počítá se jim výsledek z kola prvního. Rusko uvedlo, že v odvetě zahajuje údery na vojensko-průmyslové objekty a místa rozhodování v Kyjevě. Vyzvalo také cizí diplomaty, aby město opustili. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová dnes už dříve uvedla, že Rusko bude pokračovat v úderech na Kyjev, které označila za odvetu na ukrajinský útok v okupované Luhanské oblasti z minulého týdne. Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89% akcí Královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Šenk. Jediným většinovým vlastníkem tak bude miliardář Ondřej Tomek, který zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcí. Nedvěd opouští pozici v dozorčí radě a bude se soustředit na funkci generálního manažera českých reprezentací.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
13: A dnes v noci bude opět jasno, místy můžou teploty klesnout na 8 stupňů Celsia, většinou budou ale kolem 8 až 10 stupňů Celsia. Během zítřejšího dne potom čekáme 27 až 32 stupňů a také zítra bude jasno nebo skoro jasno.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
13: Dlouhá kolona je stále před Brnem na dálnici D1 ve směru od Vyškova. Zdržíte se už od 218. až po 196. kilometr. Celkem v této koloně necháte přes půl hodiny. V opačném směru se jezdí bez větších komplikací. No a se zdržením počítejte taky na dálnici D5 na 58. a 62. kilometru. A to asi 10 minut. Komplikace jsou na Pražském okruhu ve směru od D1 k Ruzini. Je hustý provoz hlášený prakticky na všech místech. Zdržení je tam kolem 15 až 20 minut. Tak šťastnou cestu. Teď už má slovo opět Jana a Vojta.
1: My si dneska povídáme o elektrokolech. Jsem tady řekla nějaký svůj takový názor. Oni mi to tady vyvrací, naši posluchači.
13: A jaký řekla názor?
16: Jaký
13: jsem to
16: názor? Jak byl vyvrácen?
1: No, tady v mnoha SMS-kách, ale třeba Tomáš, elektrokolo si člověk nemusí nutně pořizovat jenom proto, že je starý, líný a neušlape kopec, ale protože na elektrokole ujede dál a za kratší dobu. Na elektrokole se dá zhuntovat úplně stejně jako na klasickém kole, jenom během delší trasy. Lze tam nastavit míru asistence podle toho, na kolik se cítíte, takže není problém při střední asistenci ujet 40-50 km za 2 hodiny, nebo asistenci úplně vypnout a ujet za 2 hodiny třeba jenom 30 km podle terénu, píše Tomáš, majitel obchodu s elektrokoly. To jsem samozřejmě dodala nakonec.
13: To je potřeba říct.
16: To si myslím, že tím se Tomáš obhájí.
13: Dnešní téma vám přináší.
1: To jsem si vymyslela, ale mně to tak připadá. Jako
16: on to není majitel, on tam jenom prodává.
1: To jasně, a má provize, že jo?
16: No samozřejmě. Jinak ne, nekoupím.
13: Nechci, ale zní to dobře, ale nechci, děkuji.
1: Nechceš. Budeš jít na... Jo, takhle.
16: Jo, takhle. No to hele, i se vlakem tě může zhuntovat. Když je tam jídelní vůz.
1: Takhle, i cesty s vlakem tě může bolet zadek.
13: To je pravda.
16: A tlačit prostata.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Rubrika Cože? To je to, co pro vás máme právě teď.
1: Petr Kolečko, Michal Suchánek, připraveni odpovídat na vaše všetečné dotazy, které samozřejmě můžete posílat.
0: Buď prostřednictvím webových stránek, tam je takový formulář, anebo na adresu cožezavináč frekvence1.cz.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Sousedi mají bazén a od té doby se tváří trochu nadřazeně. Má chlor nějaký vedlejší účinky na charakter? No, tom něco může být v tom jako. Není chloru asi, no.
4: No nebo v moři se koupat, no. Ono je pravda, že na té zahradě se to blbě dělá.
3: Moře?
4: Ale dobrý je, no moře, ale dobrý je třeba vlastně postavit se takhle domů u řeky. Nebo u potoka, kde vlastně mám normálně tu přírodní vodu.
3: No.
4: Mám tam prostě pstruhy, že jo. Mám tam prostě různý ty mořský ježky, raky můžu chytat, jo, kraby, vlastně bobry, jako všechno a není tam ten chlor a nekazíme to ten charakter, no.
3: Určitě, kam jdeš, ale jedu na chatu chytat bobry.
4: Chytat bobry, no. Nebo jak se říká, jdeme na bobry.
3: No.
2: Cože?
0: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Gangsters Paradise na frekvenci 1. Bavíme se s vámi dneska o elektrokolech.
1: Tak máme tady dalšího člověka, který si pořídil kolo hlavně proto, aby stíhal mladším. Když zmiňujete o tom, nebo když se zmiňujete o tom, kdy si pořídit první elektrokolo, já jsem si ho pořídil ke svým 70. A jezdím buď sám, anebo se svým 16-letým vnukem. Ovšem on je na normálním horském kole, čímž jsou výkony téměř vyrovnané. Kolu zdar.
0: Pak tady máme SMSku. Dobrý den, koupil jsem si elektrokolo, je mi 64 čerstvě, v důchodu normální kolo už bych si nekoupil, protože u nás je to samý kopec. Ale s tím elektrokolem je to super. Na rovině vypínám, abych musel šlapat, do kopce šlapu taky, ale alespoň nejsem šnek a baví mě to, že alespoň trochu jedu, i když mám teda nejsilnější kolo, který jede, ani nemůžu říct kolik.
1: Ty krásno, to mě docela zajímalo, kolik to může jet strop.
0: Já nevím, kolik může jet jako elektrokolo. Takhle, pokud je značky Harley Davidson, tak to no. Už není elektrokolo, jo.
1: Ale... No, kolik může jet Max, to by mě zajímalo. Jinak ještě tady píšu, nebo respektive přečtu psaní od Eriky. Elektrokolo je super, určitě to není babeta. Šlapat se musí a dá se na něm pěkně vyřádit. Je potřeba to zkusit a pak to komentovat, píše Erika 47. Což o to, já jsem to zkoušela, jako mě to taky bavilo, že jo?
0: Takhle, standardní elektrokolo s asistencí vám podle evropské legislativy pomáhá šlapat do rychlosti 25 km v hodině. Ale po dosažení tohoto limitu se motory automaticky odpojí. Ale na trhu jsou... No, prostě jako neexistuje. Ale na trhu jsou i prý rychlejší stroje, které s asistencí umí jet až 45 km v hodině.
1: No, to je drsný.
0: To je jak trabant.
1: To je drsný. To jako můžeš dostat pokutu v podstatě.
0: Je to na 30, že jo?
1: A tady říkal právě Ondra takovou zajímavou věc, že existuje dokonce jakoby pojištění se pro případ, že ti dojde baterka a přijede pro tebe normálně asistenční služba, tvrdil Ondra. A já bych tomu možná i věřila.
0: No to už je ale velká frajeřina, bych řekl.
1: Takže prostě jako... odtah.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybírám

0: Rádio Frekvence 1. Dneska má svátek Viola. To je strašně hezký jméno.
1: Jo, housle mají dneska svátek.
0: Violka.
1: Viola. Znám jednu Violu z Ostravy, velmi kultivovaná a velmi vzdělaná dáma.
0: No to, k tomu jménu sedí. No,
2: prostě. Přesně.
0: Viď? No. Jako když se řekne Viola, tak si prostě představíš někoho, kdo je ukultivovaný a vzdělaný. No. Prostě žádný idiot.
1: Přesně tak. No takže já bych Violu rád pozdravil, když ona nás teď neposlouchá. Už.
0: Ona má jiný rádio.
1: Má malý děti.
3: Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
4: Přátelé, tady je Miloš Pokorný. Už tento pátek budeme hrát můj oblíbený kvízíček Sestřel Miloše na motorkářské téma. Poslouchejte v pátek Frekvenci 1 po 9. hodině a zkuste mě sestřelit. Ale prosím vás, na silnici raději ne. Jsem také jedním z motorkářů a tohle téma mě opravdu velmi zajímá. Buďte k motorkářům ohleduplní a řekněte si třeba Hele Motorka.
3: Projekt Hele Motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
5: Hezké odpoledne. O případný nákup pardubické společnosti Explosia by měly zájem tři české firmy. Pokud by vláda rozhodla o jejím prodeji, zajistila by, že kupující nebude vystupovat proti strategickým zájmům Česka, řekl dnes premiér Andrej Babiš a doplnil, že celá záležitost je zatím ve fázi úvah. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Švýcarsku s Norskem. Aktuálně je odehraných 4 minuty utkání a Norsko už vede 1-0. Dnes v brance jsou Češi s Dominikem Pavlátem. Na pozici 13. útočníka bude Matyáš Milovský. Z hráčů do pole zůstali mimo sestavu obránce Tomáš Cibulka a útočník Jan Mandát. A hostem Brestklubu dnes bude bývalý fotbalový útočník a manažer A týmu Slavie Praha Stanislav Tecl. Ondřej Kopa si s ním bude povídat o oslavách mistrovského titulu.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: Dlouhá kolona se zatím stále táhne po dálnici D1 před Brnem. Aktuálně je tam zdržení na více než půl hodiny, začíná už na 218. kilometru a končí až za Brnem na 196. kilometru. V opačném směru je situace o něco lepší a zdržení tam prakticky není. Aktuálně začíná kolona také se tvořit v Litomyšli ve směru dál na Vysoké Mýto. Tam je zdržení asi na 10 minut. Na 10 minut je to potom taky na dálnici D8 mezi 13. a 18. kilometrem. Případně 5 minut ještě necháte taky na plzeňské dálnici D5, a to konkrétně někde kolem 44. až 49. kilometru. No a na pražském okruhu se situace zlepšila, i tak, ale počítejte s 10-minutovou kolonou od D1 směrem na Ruzyni.
1: $27,500 v posledním slově.
0: Tak volejte, 257 400 999, to je číslo sem k nám.
1: Budeme držet pěsti, do té doby tým.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
1: Tak dopak se nám dneska dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den,
4: dobrý den. Stando, Litoměřicko.
1: Stando z Litoměřicka. Sledujete hokej?
4: Ne. Tak, to jde mimo mě.
1: Já jsem vám chtěl jenom říct, že Havard Öström Salsten z Norska zatím střelil branku a zatím do pozor Norové teďko dali druhý gól.
3: Ježiš, no tak to asi
4: nemám. Já mám problém s česnekem, já musím jí plečkovat.
1: Jo, takhle. No, to, já myslím, že je to asi zásadnější věc, nebudeme si kazit náladu.
3: Přesně.
1: Do toho pošleme nějaký peníze a je to. Že...
3: Tak máme tady pro vás spoustu peněz, ale taky úkol, který je třeba splnit, takže ten úkol zní, dokončete větu Dagmar Honcové.
1: Věta zní takto.
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: No?
4: Barometr.
3: Barometr. Toto slovo pojďme zapasovat do té věty. Patří tam nebo ne?
5: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji...
3: Stando nepatří.
1: Nepatří, bohužel.
4: A potřebuje něco jiného.
3: To je pravda. Ale...
1: Ale ona je to holka šikovná, voda by si poradila i s barometrem.
3: Děkujeme moc za pokus a mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. 28 tisíc už zítra ráno.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: Frekvence 1 Business Party, tu vám nabídneme právě teď. A Aleš Vyskočil tento týden bude řešit bydlení.
1: No a dnes to bude asi to nejzásadnější, co vás tuhle chvíli napadá. Proč jsou teď tak drahé byty?
2: Business Party. Posluchače Business Party zdraví Aleš Vyskočil a zakladatel společnosti Prague Property Management, pan Jan Kuchař. Já tě zdravím, Honzo.
3: Ahoj, Aleši.
2: Ty už sem chodíš taky čtvrtstoletí, stejně jak je stará firma. Měl bych říct posluchačům, že PPM spravuje, nebo respektive pečuje o 15 000 bytů v Praze. Co nového za loňský rok, za rok 2025?
3: No, za prvé těch 15 000 bytů, protože jsme narostli o cca asi 1000 bytů v minulém roce. No a naštěstí žádná krize nepřišla, nikde nehořelo, všechno funguje tak, jak má.
2: Všechno zalité sluncem, každý rok 1000 bytů, to je síla docela.
3: No je, je.
2: A zvládáš?
3: Snažíme se.
2: Výborně. Já se ti musím zeptat na to, co zajímá samozřejmě všechny posluchače. Proč si myslíš, konkrétně ty, že jsou v současnosti tak drahé, extrémně drahé byty?
3: Tak já nemohu mluvit za developery. Já se pohybuju čistě ve správě nemovitostí, ale ve zjednodušené formě mohu říci, že jsou drahé vstupy, jako stavební náklady, pozemky a ty ostatní náklady. A z našeho pohledu každý rok přibývá nová technologie, například jsou rekuperace už nutné, jsou přísnější požární předpisy, to znamená, všechny ty technologie jsou daleko komplikovanější a složitější.
2: No a předpokládám, že ty jsi taky čím dál dražší.
3: Nejsme určitě nejlevnější na trhu, ale nemůžeme být nějaký velmi drahý, musíme být samozřejmě konkurenceschopní.
2: A ručíte za kvalitu?
3: Kvalita je na prvním místě, to je právě, když mám mít kvalitní správu a barák má mít kvalitního správce, tak ho i já musím kvalitně zaplatit.
2: Je v dnešní době ještě zájem o profesionálního předsedu?
3: Určitě, my to pro developery tuhle tu službu nabízíme a jinak spolupracujeme s pár ověřenýma profesionálníma předsedema, které doporučujeme pro námi spravované objekty.
2: Já ti děkuji za rozhovor. V dnešním Business Party si se mnou povídal zakladatel společnosti Prague Property Management, pan Jan Kuchař. Mí se hezky, nashledanou.
3: Nashledanou.

0: Basketman John, 4:45 a opět se vrátíme k dnešnímu rannímu vysílání.
1: V dnešním ranním vysílání u Lubky a Míry byl přítomen také hudební host Martin Herrich.
0: Byl přítomen.
1: Ano, Martin Herrich, ozvalo se zde a už tu byl.
0: Dorazil, popovídal, spousta zajímavých otázek. Já mám tohle jméno spojeno se soutěží, že?
1: Samozřejmě, i na to se vzpomínalo, samozřejmě na časy Superstar. Teď aktuálně ale Martin Herrich prochází takovou životní změnou, ona se mu narodila dcera.
0: Já si myslím, že když se narodí dcera, je to stejný, jako když se narodí syn.
1: A to si zapište, protože tohle moudro, z toho vás budou milé děti zkoušet.
0: Já miluju. A co chcete, aby to byla holčička nebo chlapeček? No, nám je to úplně jedno, hlavně ať je to zdravý chlapeček.
1: Jo, takhle. Dobře. Každopádně, co se týče tvorby, tak na to má určitě rodina také vliv. Takže Lubka s Mírou se logicky museli zeptat.
0: No jasně, jestli se po narození miminka něco v té jeho tvorbě změnilo.
2: Já si myslím, že ano, ťažko je mi to tak jako povedať.
3: Nejsiš rocker zase na druhou stranu, pravda, ale...
2: Je to tak, čo som si všimol, tak normálne, že ako máme malú, tak zase mám také, to som mal posledne ešte, keď som chodil do školy, že tá hudba je zase ešte viacej za odmenu, vieš, že keď teraz doprebalujem, keď zaspí, tak vtedy môžem ísť robiť tú hudbu a vnímam to veľmi pozitívne, lebo keď sa človek živí tým, čo má naozaj rád, tak je veľmi jednoduché spadnúť do toho, že sa to stane taká ako keby rutina, že ťa to trošku ako keby, nie že z toho vyhorievaš, ale akože si na správnej ceste k tomu z toho vyhorieť. A teraz tá malá je v tomto ako super, že opäť tá hudba je pre mňa za odmenu. Že až keď je všetko vybavené s ňou, keď už zaspinká, tak potom je pravda, že ako väčšinou je jeden raz večer a posledná vec, čo chceš ísť ako písať pesničky, riešiš existenčné problémy.
4: Počkej, a skladáš sa sluchátkama nebo jak, abys nerušil?
2: No, máme dole u nás takú maličkú miestnosť, ako doslova sú to 4 steny a není tam ani signál a je to taká akože až offline priestor, lebo je najhorší, keď píšeš a niečo ti pípa, alebo takto. Jo. Takže to je také ako moje útočisko, ale je pravda, že ešte stále balancujem tie energie, lebo ako som povedal, že väčšinou už po celom tom dni je ťažké ako dať sa do nejakej tvorivej fázy, ale snažím sa. Proste, kde je vôľa, tam je cesta.
5: Veľké hlavy na frekvencii 1?
6: No jasne! To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
7: Mami, rozešla sa se mnou holka.
5: Takhle to umí glosovať jen veľké hlavy.
8: A vrátila nám všechny plastový dozy?
6: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
5: Co vás baví? Velké hlavy.
6: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
9: Tento týden vyráží moderátor Tomáš Fíla na cesty s novou Suzuki e-Vitara. Poslouchejte od pondělí do pátku Frekvenci 1 a poznejte spolu s ním všemi smysly ta nejkrásnější místa Česka, kam stojí za to vyrazit. Objevujeme Česko s novou elektrickou Vitarou od Suzuki. Tichá síla pro každou vaši cestu i do terénu. Více na www.suzuki.cz.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

0: Nightwork, čekám na signál, vy čekáte určitě na velké hlavy, za chvilku to budou.
1: Zahrajou No Dub.
0: Taky bude Bruce Springsteen.
1: A nebo třeba Scorpions.
0: A my se uslyšíme opět zítra ve dvě.
2: Koho baví po ránu vstávat?
3: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
4: Čerstvé zprávy.
5: Jan Kraus a blondýna.
4: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
5: A dorazí i zajímavý host. Pozor, herečka Lenka Termerová za námi dorazí.
4: A probírat budeme i mořskou nemoc.
5: Proč? No to zjistíte.
4: Zítra ráno.
2: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
3: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
8: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Ministr školství dal stopku testování žáků 5. a 9. tříd. Hasiči jsou kvůli vedrům stále v pohotovosti. A pozor na nehodu na Pražském okruhu směr Ruzyň. Ministr školství Robert Plaga dnes zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace a taky technické potíže. Řekl to po schůzce s ústředním školním inspektorem Zatloukalem. Testy kritizovali někteří rodiče a učitelé kvůli otázkám po dokončení vědomostního dotazníku. Mimo jiné na sebevražedné myšlenky na vybavení domácností nebo vzdělání a profesi rodičů. Plaga k tomu dnes řekl.
10: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče, tuto informaci neměli dopředu. To je celá zásadní selhání z mého pohledu.
9: Celoplošné testování žáků 5. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z českého jazyka a matematiky je pro školy povinné. Tropické dny v Česku pokračují a kvůli tomu jsou v pohotovosti hasiči, kde hrozí požáry kvůli velkému horkému počasí nejvíc, nám řekl Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
11: V Praze, v části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na Jižní Moravě se budou úterní maximální teploty pohybovat nad 31 stupňů Celsia, nejčastěji do 32, ojediněle až 33 stupňů. Na Jižní Moravě budou maximální teploty nad 31 stupňů také ve středu 27. května. Vzhledem k déletrvajícímu suchu a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
9: Šéf diplomacie Petr Macinka tento týden na návštěvě USA promluví v Radě bezpečnosti OSN v New Yorku. Ve Washingtonu bude jednat s představiteli americké administrativy. Míříme na hokejový šampionát. Češi zatím prohrávají s Nory 1-2. A v úterý vstoupí do Roland Garros zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartunková, Linda Frůvertová a Vít Kopřiva.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
9: V noci bude jasno, teploty klesnou na 10 stupňů a i zítra nás čekají vysoké teploty. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty budou mezi 27 a 32 stupni Celsia. Na horách naměříme denní maxima kolem 23.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
9: A po 17. hodině míříme na silnice.
12: Dopravní nehoda se řeší v pravém jízdním pruhu na 18. kilometru Pražského okruhu směrem na Ruzyni. Před nehodou počítejte s kolonou od Jesenice na 82. kilometru. Tunely jsou blokově odbavovány. A nesouvislou kolonu evidujeme také na D1 na Brno od Vyškova mezi 218. a 190. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
13: Připraveni vás snad možná trochu poveselit?
1: No jistě, no. Zdár, jsme tady, nazdar, 17. a 18. Jindy to nemůže být lepší.
14: Začněm tím, že jste věděli, že v Norsku si normálně můžete zjistit, kdo tam koliko zarába. Je to veřejně prístupná informace.
1: V Norsku. A proto se tam nenávidí ty lidi, že jo?
15: No. Proto nejvíc sebevraždovi. No. Se to dočítá, jašiš, on má víc než já.
1: No,
15: pic.
1: To je jako no nic.
13: Kůrně, soused má zelenější trávu a ještě bere víc.
1: Tak co budeme dnes řešit, pánové?
13: Jeden ručníků. 30 let to je, co Železný hodil oštěpem úplně nejvíc.
2: Velké hlavy, frekvence 1.
1: A začneme myšlenkou od Voltaira.
14: Doplníte ju. Kdyby byli muži více spokojeni sami ze sebou, byli by...
13: Ženy šťastnější.
15: Ne.
14: Jsi blízko.
1: Byli by...
15: To ti, kteří se nikdy neožení.
14: Ale jsou v tom ženy, samozřejmě, jo. To je
15: nikdy jasné. Se neožení.
1: Byly by ženy...
13: Ne. Nepotřebovali by ženy.
1: Ženy by je nepotřebovaly.
13: Nebuď taková, Anna.
14: Kdyby byli muži více spokojeni sami se sebou, byli by méně nespokojeni
1: se
14: svými ženami.
1: Aha.
13: Počkej, a to je velká pravda.
1: Ne, to je opravdu pravda. Mm-hmm.
13: Já jsem se svojí ženou strašně, ale strašně spokojený.
1: No, tak a to víš, co to o tobě vypovídá?
14: Že jsi Voltaire.
15: Sáno Voltaire.
2: Velké hlavy.
3: Jana a Mikeš

0: Skoro 100 metrů hodil železný před 30 lety.
1: No a pak dali ty oštěpy těžší, aby to nepropíchlo diváky.
0: No, a je to škoda. Velké hlavy, frekvence
2: 1. Je to škoda.
3: Musí se oštěp nutně zabodnout, aby byl pokus platný, alebo nemusí?
4: Nemusí.
5: Nemusí.
4: Nemusí
5: jenom dopadnout.
4: Musí jenom
5: dopadnout, přesně.
4: Ne, nemůže padat, když padne jako na záda, jako pik, tak
5: já to nejde. Ale dopadnout tou špičkou.
4: Špičička musí to udělat jako pic.
5: Musí tam být ten bok.
0: Všimáte si toho, jak tí jsme my odborníci. Prd o tom víme.
4: Já jsem házel oštěpem.
5: Já jsem házela diskem.
0: Já jsem vrhal.
3: Tak, pravidla jsou také, že po stačí...
5: Medicimbálem.
4: Počkejte, nechte ho mluvit.
3: Stačí, keď dopadne hrotom a zanechá stopu.
4: No, včera jsme to hovorili, no.
5: No, teď on to nepotvrzuje. No.
3: A viete, koľko stojí taký 270 cm dlhý oštěp, ktorý sa dá normálne kúpiť?
4: Podľa mňa 3 metry skoro.
5: No. To bude, hele, to bude třeba v řádu tisícu.
4: To bude 10.
3: Kľudne to dajme na eura napríklad.
5: 200 euro.
4: 3000 euro.
0: Mm. Dvě minuty strachu.
3: To je...
0: Dekáči.
3: Dobrá cena.
5: Dekáči.
3: Tisíce eur, takže nějakých 25 tisíc.
4: Tak já jsem koupil dva.
0: A on to pak zahodí.

0: si zavzpomínat a všichni to pamatujeme. Dnes rok 1736.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Budeme tomu hovoriť, že na našom území, konkrétne v Brne, sa uskutočnil prvý 1736. Na oblohe to je krásne
3: ohnostroj.
2: Vidieť. Ohňostroj prvý.
3: No, ten gra byl jenom černobílej, ne?
4: Ohnostroj.
2: Ohnostroj.
3: To je zase jiný příběh.
2: No a teraz historia. Ohňostroj vznikol náhodou, vymyslel ho jeden Číňan pri svojej práci, ktorá len okrajovo súvisela s ohňom. Akú prácu ten Číňan
5: no,
2: vykonával?
5: No on dělal výbušniny, že jo?
2: Ne, práve že nie. Práve že nie.
4: Tak co to mohlo?
3: To byl ten, jak drogista.
5: Ne, on podle mě dělal
3: ženám kosmetiku.
5: Nahubení hmyzu.
2: Predstavte si, on bol kuchár a v jeden deň sa mu to trošku vymklo spod kontroly. A trošku to rozparádí.
3: Tak je pravda, že flambování je tak ohňostroj.
5: Dělali jste někdy puding?
2: Ne.
5: No, jako když se zapomeneš.
2: Aha.
5: Tak to je taky ohňostroj.
4: Jo, takhle pálí, je takhle.
3: No, nedávno jsme malovali.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
6: Ale i hity legend.

0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Léto, slunce, plavky v KIK. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
4: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
0: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok přinesl

0: perete ručníky?
1: My pereme ručníky na 90 a jsou potom to
0: na 90.
1: A Klárka odmítá mít takovýto změkčovadlo, takže to si utíráš zadu. Pocit, že tam máš prostě nějaký
2: struhadlo.
1: Úplně krvavý.
0: Na 90.
1: 90, no.
2: Dobře, hele, jako...
1: Ne, to děláme ložní prádlo. My to děláme na 60, ručníky.
2: My to děláme na 69.
1: Ještě potřebuješ něco vědět.
3: Tak za chvilku ručníky.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
6: Dopravní nehoda se řeší v pravém jízdním pruhu na 18. kilometru Pražského okruhu směrem na Ruzyni. Před nehodou počítejte s kolonou od Jesenice na 82. kilometru. Tunely jsou blokově odbavovány. A nesouvislou kolonu evidujeme také na D1 na Brno od Vyškova mezi 218. a 190. kilometrem. A na D1 je také kolona u Ostravy směrem na Brno. Popojíždět budete mezi 367. a 357. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravní centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Velké hlavy frekvence 1.
0: Dneska je mezinárodní den
3: ručníků. On je ručníkový deň podľa stopařů v průvodce po galaxii, ale potom mám v poslednom čase.
0: Koho?
3: Ty nevieš, čo je stopařů v průvodce po galaxii?
2: Tak si to vygoogluj, podívej se na to a je to kultovní, něco jako červený trpaslík a podobně.
3: Aj kniha je hlavně. No. V poslednom čase sa do popredia tlačia bambusové ručníky. Akú veľkú výhodu majú bambusové ručníky?
1: Ja vím.
2: Podle si dobře utřeš zadek.
0: Rychle schnou.
2: Ne, oni rychle dorostou.
0: Jo, přesně.
3: Takže oni mají hlavně antibakteriální schopnost, protože bambus je odolný voči bakteriám a plísni.
0: No, ale když to vypereš na 90,
3: no tak to
0: je v pytli.
1: No to se jinde.
2: I seš bambus.

0: Tuhle písničku si s námi pojďte
1: tuhle
0: typovat.
1: Tuhle písničku chtěl bych ti lásko dát.
0: Děkuji, Ani, že jsi to konečně řekla nahlas.
1: A rok?
0: 57 let je ta písnička stará. Velké hlavy, frekvence 1. Pojďte si typovat, která to je.
2: Myslím si, že mám velmi silnou nápovedu, že ani Mikeš nebude pozadu a že do takých...
0: Ne, necháme mu prostor, ne? Co?
2: Proč lebo ne? Já myslím, že on pozná i osobně interpreta. Nejsem si teda jistý, dále, ale mohl by. Tak
1: Hrůza.
2: Počkej.
0: Ty chceš něco od Bacha?
2: Ne, počkej. Tu je ta nápoveda. Ľudia pri rádiu, zamyslíte se, o jakou pesničku se může jednat. Takže... Velmi dobré osvětlené místo posledného odpočinku.
1: Pohřební...
3: Sluneční hrob.
2: Sluneční hrob! Mikeš, výborně.
1: Ale jsi dobrej.
3: Vy jste viděli, jak se mi kouří za hlavu.
2: Velmi dobré osvětlené místo posledného odpočinku.
1: A to si musíme dát, aspoň kousek.
3: Ano.
2: Mikeši, a ty se poznáš s Myšíkom osobně?
3: Ne, osobně ne.
1: Ale on tebe zná, ne?
3: Já si
0: ale jenom mladej.

0: herečka a daberka Eliška Balcarová má dneska narozeniny.
1: Čekej.
2: Mohli se potkat.
1: Já bych to chtěl jenom zdůraznit. Balcarová.
0: A co jsem řekl?
1: No jenom, že lidi říkají často Balcarová.
0: Aha, aha.
3: Je starší Eliška
4: Balcarová.
3: Ano, alebo Rotoped.
1: Jako nejstarší věšák domácnosti.
0: Proto, no, přesně.
4: Já jsem na něj náhodou jezdila.
0: A ještě
3: do práce.
4: Daleko.
0: Kam si jela?
1: Znám jednoho, co nedávno zemřel, ten na tom vyhrál.
4: Znám jednu dívku.
1: Tour de France.
4: Ty ale, prosím tě.
0: To byl Chuck Norris. No.
4: Eliška je starší.
0: Není.
3: Eliška je starší než Rotoped.
4: Ne, asi ne, protože Dallas, v Dallasu, Miss Suelin, ne Miss Suelin, Miss, ta druhá, ta Miss máma Arabella. Jeho.
0: Miss Arabella.
4: To je tenhle ten, počkej.
3: Aha. Takže Ksenie.
4: Ne, Miss...
1: V Dallasu Ksenie.
4: Miss Ellie, Miss Ellie.
1: My jsme schopni opravdu zajít hodně daleko.
0: Ale ty jsi to nedopověděl, co dělala.
4: Prosím ona vás. Na něm jezdila, aby byla ve formě.
1: Prosím vás, Rotoped je podle mě starší.
0: Starší.
4: Je starší, je starší.
3: Paní Eliška v tomto týždni má 77 rokov. Rotoped už je na světě 127 rokov.

0: tři.
1: Tak tedy jdeme do finále. Para para para para.
2: Ľudia občas chodia na také rôzne pracovné pohovory a my tu jeden taký máme.
3: Co umíte?
0: Nic.
3: No tak bohužel všechna vedoucí místa už máme obsazená.
0: A na co to bylo?
3: Na vládu.
4: Koho baví poránu vstávat?
5: No přece ty, kteří vstávají s frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete poránu slyšet.
6: Čerstvé zprávy.
7: Jan Kraus a blondýna.
6: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
7: A dorazí i zajímavý host. Pozor, herečka Lenka Termerová za námi dorazí.
6: A probírat budeme i mořskou nemoc.
7: Proč? No to zjistíte.
6: Zítra ráno.
4: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížilová na frekvenci 1.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: Slovo dostává Katka.
9: Hezký podvečer. Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí. Mírné ochlazení s teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Premiér Andrej Babiš dnes vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5%, v eurozóně 2%. Hostem presklubu bude teď po zprávách bývalý fotbalový útočník a manažer A týmu Slávie Praha Stanislav Tecl. Ondřej Kopa si s ním bude povídat o oslavách mistrovského titulu. No a stále sledujeme vývoj zápasů Čechů s Nory na hokejové mistrovství světa. Stále prohráváme 1-2.
4: Frekvence 1.
5: Počasí.
9: Jak zaznělo na začátku zpráv, tropy nám ještě vydrží, i zítra nás čekají vysoké teploty, bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách naměříme 23 stupňů.
5: Frekvence 1.
4: Doprava.
9: Velké zdržení hlásí z pražského okruhu a D1.
10: Zdržení blížící se k 1 hodině čeká řidiče na pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modlaticemi a exitem Ořech. Tunely jsou blokově odbavovány. Nesouvislou kolonu evidujeme také na D1 na Brno od Vyškova mezi 212. a 190. kilometrem, kde se vyšetřuje dopravní nehoda. Zdržení je velké, naposledy sjedete na Rousínov na kilometru 216. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Frekvence 1 Press Club. Ondřej Kopa a host.
11: Hezký večer. Fotbalisté Slavia Praha včera už po 23. zvedli nad hlavu pohár pro vítěze ligy. Nejen o tom si teď budu povídat s fotbalovým útočníkem, který vyhrál mistrovský titul 6x jako hráč a poslední 2 roky jako manažer A týmu Slavia Praha. Stanislav Tecl je hostem Press Clubu. Vítám vás tady, dobrý večer.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: A jen vysvětlím, že náš dnešní rozhovor přetáčíme, takže nebudou telefonické dotazy posluchačů. Jaká byla včera ta oslava titulu?
12: Určitě jiná než ta předchozí, protože i pro ty hráče, ty fanoušci, ta sdílená radost je určitě velkým kořením toho úspěchu, takže bylo to takový, řekl bych, trošku smutnější.
11: No vy už jste něco podobného zažilo v roce 2021 v tom covidovém roce, kdy to vlastně také bylo napůl bez fanoušků. Ale teď jste si to pak vynahradili tou oslavou, když jste pustili fanoušky na stadion, že jo?
12: Myslím si, že jo, že opravdu bezprostředně po tom zápase tam na tom stadionu byl jako hrozný klid, takový ticho, nic se tam vlastně pořádně nedělo. Ale s tím, jak tam potom vlastně lidi začali přicházet, tak si myslím, že si to vlastně i fanoušci, i kluci užili mnohem víc, no.
11: Už od listopadu byla Slavia první a to první místo jste vlastně neopustili. Byla podle vás letos tak jednoduchá ta obhajoba titulu, jak to vypadá, jen 2 prohry s Hradcem Králové a pak ta Sparta, ta kontumace, ale tam jste vedli?
12: Teď vlastně v sobě asi máme ty emoce, že nás trápí to, co se stalo. Samozřejmě všichni v klubu to řeší, protože nechceme, aby se nám tyhle situace stávaly, nechceme tu chybu zopakovat. Takže ta sezóna pro nás byla hrozně náročná, ale myslím si hlavně díky tomu konci nebo od toho derby. Ale jinak si myslím, že jsme měli od začátku do konce, kluci fakt hráli skvěle, vyhrávali i ty těsné zápasy, který se třeba úplně nelíbily fotbalově, ale my jsme dokázali zvládat a to si myslím, že je ten rozdíl, proč nám ten náskok třeba tak naskakoval.
0: Tak zlomili jste to i díky fanouškům. Já jsem několikrát byl, když třeba Olomouc hrála na Slávy na konci té základní části, kdy vyhrávali a pak to ta tribuna zlomila v zásadě.
12: Jednoznačně tohle zrovna byl zápas, kdy si myslím, že ty lidi nás k tomu vítězství jako vyloženě dotlačili, protože jak začalo jít do tujího, tak oni do toho opravdu šlápli a klukům hrozně pomohli, takže já vím, jaký to je hrát na tu tribunu, když potom se ten soupeř tam dostane pod tlak, tak je to hodně nepříjemný a je to pro nás velká pomoc. No.
0: Vy máte sám 6 titulů jako hráč. Co podle vás byl ten hlavní faktor toho titulu letos?
12: Myslím si, že velká soudržnost toho týmu, kde i vlastně my jsme bojovali s velkým počtem zraněných hráčů a ty kluci, který nastoupili místo těch zraněných opor, když to tak řeknu, tak byli skvělí. Takže určitě nám pomohla tady ta vlastně šířka kádru, kde ty kluci, který nám nahrazovali ty postupně zraněné opory, tak to zvládli skvěle, tak z toho jsme měli samozřejmě velkou radost a to si myslím, že bylo strašně důležitý v té sezóně.
0: A když se zeptám 6 titulů jako hráč, 2 tituly jako manažer, kam sám vy tento poslední titul řadíte?
12: Já si toho nesmírně vážím. Já jsem měl velký štěstí v kariéře na ty týmy, ve kterých jsem působil.
0: Plzeň a Slavia.
12: Přesně tak.
0: Ty titulové teda.
12: Přesně tak, takže vždycky jsem do toho klubu přišel v té vlastně nejlepší éře, nebo se ta éra vybudovala za tu dobu, co jsem v tom klubu třeba byl. Takže obrovský štěstí na spoluhráče, na lidi, s kterýma tady ve Slavii můžeme pracovat. A asi se nedá říct, jako těžko hrozně se srovnává titul, když jsem ho zažil jako hráč a když ho zažívám teď v nějaký tý manažerský roli, tak samozřejmě je to velký rozdíl. Jako hráč vyhrajete ligu a vlastně máte absolutní pocit štěstí, nemyslíte na nic jiného, než na to, jak se vlastně s klukama poradovat a tady je to trošku jiný v tom, že už musíme zase pracovat na další sezóně, aby jsme udělali další nějaký krok dopředu, aby jsme ten tým nějakým způsobem vylepšili. Budou se určitě řešit nějaké nabídky na kluky, to je v úspěšných týmech zcela normální a logický, takže chystáme se spíš tady na to, aby jsme nebyli překvapení, když nám někdo přijde pro hráče a uvidíme, jak to bude.
0: I na to se zeptám. Ten první titul máte z Plzní v roce 2013, to už je strašně moc let. Jak moc se změnil fotbal z vašeho pohledu od toho prvního titulu?
12: No, změnil se strašně. Já bych řekl, že přesně to, o čem jsem mluvil, že já jsem měl opravdu štěstí na ty kluby, na trenéry, když vemu pana Vrbu, tak ten totálně změnil fotbal vlastně v té jeho éře. Pak jsem přišel do Slávie a tady trenér Trpišovský s asistentama, s realizákem, s Houšťou, se Štěpánem, ten fotbal změnili zase na úplně jiný směr. A vlastně každý ten tým, se kterým jsme hráli, tak se snaží vám přiblížit a myslím si, že tady v tom se ta liga jako neúprosně zrychlila. Už všechny ty týmy mají dobrý hráče, mají hráče, který jsou fyzicky velmi dobře připravený a myslím si, že je to pro nás mnohem náročnější, protože my, když to vemu ty roky zpátky, tak jsme věděli, že když nám to úplně nepůjde, tak ty soupeře normálně prostě, já nevím, do 70. minuty uštvem a pak nějaký gól jako pravděpodobně dáme, takže to teď už nejde, protože 5 střídání ještě vlastně, že jo, to se změnilo za covidu a už prostě ta možnost toho, že vy si ten tým, proti kterýmu hrajete, jako vyčerpáte, tak skoro jako neexistuje.
11: Říká manažer a týmu pražské Slavie Stanislav Tecl.
4: Frekvence 1 Press Club. Každý den aktuální host.
11: Já už se nechci vracet k tomu nešťastnému derby, ale po něm padla spousta silných slov, třeba o konci hráčů Tomáše Chorého a Davida Douděry. Jak to dopadne, to samozřejmě uvidíme, ale vy sám osobně, chtěl byste je mít v týmu?
12: Když to vemu po sportovní stránce, tak si myslím, že by je chtěl mít každý tým, nejenom v Česku, ale spousta týmů i v Evropě. Přesně tak, jako když vlastně Čoro přišel z Plzně, tak ten náš tým zvedl o level vejš. David zase ten přišel, si myslím, tak jako nenápadně z Boleslavy a postupně se tou svojí pracovitostí a takovým tím emocionálním nastavením vlastně vyprofiloval v klíčovou osobnost toho týmu. Takže
11: je tam chcete.
12: Takže samozřejmě sportovně určitě, ale je to teď ve fázi, kdy to řeší Jarda Tvrdík s panem Tykačem a jaký bude verdikt, to samozřejmě uvidíme.
11: Po třetí v řadě získat titul je těžké, ono už je těžké ho obhájit. Jak moc se změní kabina, aby tam zase byla motivace na ten titul? Jindřich Trpišovský už mluví o velké obměně. Včera na tiskovce.
12: Určitě pro nás bude zásadní to, aby jsme udrželi ty naše klíčové hráče, který nám dávají.
11: Kdo je pro vás klíčový?
12: Určitě Holy, Štěpán Chaloupek, Sáďa, si myslím, a tady ty český kluci Provi, že jo, to jsou prostě hráči, který by se nám hrozně těžko nahrazovali a myslím si, že některý z nich ani vlastně prakticky nahradit nejdou. A to je pro nás hrozně důležitý, protože když máte tady tu osu těchto těch jako hráčů, tak pak se mnohem líp dosazujou ty hráči okolo nich, protože oni dokážou ty hráče, který vlastně hrajou vedle nich, tak je dokážou zlepšit na tom hřišti a to je strašně důležitý.
11: Včera skončil v Premier League West Ham s Tomášem Součkem. Bude se Slavia pokoušet o Tomáše Součka, i když má ještě rok platnou smlouvu? Jindřich Trpišovský ještě už mluví o tom, že by to byl hezký cíl.
12: Samozřejmě je to, já si myslím, že to je takový spíš náš velký sen. A kdykoliv bude byť jenom malá šance Tomáše získat, tak si myslím, že my jako Slávy bychom to měli zkusit, protože je to kluk, který má Slávy strašně rád. Myslím si, že celkově, když to vemu fanoušky Slávy, tak ty lidi mají rádi jeho. A to, co on jako dokázal za kariéru v té Anglii, tak je naprosto neuvěřitelný. A samozřejmě je to sen, kterým si žijeme, který pro nás je určitě nejenom teď, ale i do budoucna jako velmi vážný téma.
11: Ale na změnách do kabiny, jako aby někdo přišel do Slavie, na tom už určitě pracujete. Spekuluje se třeba o Danielu Šturmovi z Olomouce.
12: Jo, tak určitě máme vytipovaný hráče, který chceme přivést. Ale
11: teď se bude licitovat.
12: Za prvý a dokud ty hráči nejsou jako opravdu podepsaný, tak si myslím, že nemá cenu úplně o tom mluvit, protože to není ani fér těm klukům, který tady máme nebo který by přišli případně místo nich. Takže určitě máme seznam posil, který chceme a myslím si, že si po nich docela tvrdě jdeme, protože včera jsme představili vlastně dva nový hráče, z kterých máme radost a těšíme se na ně.
11: Dodává Stanislav Tecl v dnešním přetáčeném Press Clubu.
4: Frekvence 1 Press Club. Každý den aktuální host.
11: Pokud počítám dobře, 10 slávistů je v nominaci pro mistrovství světa. Co to bude znamenat pro přípravu na příští sezónu?
12: No, pro nás obrovskou komplikaci. Samozřejmě klukům budu držet palce, aby se jim tam dařilo, ale No je to jako pomalu polovina týmu a ještě je to přesně polovina těch hráčů, který jsou pro nás vlastně těma nosnýma pilířema toho týmu, takže těžký to bude. Na druhou stranu je to výzva, na kterou se všichni, včetně trenérů, hodně těšíme, protože dostanou šanci kluci, kteří byli na hostováních, kteří přijdou noví, a já si jako nepamatuju, kdyby tyhle kluci, který pojedou na to první soustředí, měli takovou šanci vlastně se do toho kádru dostat a odstartovat ligu, takže to bude zajímavý.
0: Jak dlouho budou mít hráči pauzu teďka?
12: Kluci mají sraz ve čtvrtek, nároďák, takže ty mají do čtvrtka volno a pak už jedou na plný pecky a samozřejmě budeme řešit podle toho, kdy se nám začnou vracet, jak s tím naložíme. No, není to jednoduchý, protože je to těžký v tom, že my startujeme ligu, kde bychom ty hráče samozřejmě chtěli mít. Zároveň si uvědomujeme to, že
0: musí odpočinout.
12: Musí odpočívat prostě, bez toho to nejde. Ono třeba by se to zvládlo měsíc, ale dřív nebo později by nás to prostě doběhlo. No.
0: A bude vás čekat premiér Champions League samozřejmě, tam bude dvojnásobná dávka těch zápasů. Pojďme na závěr k vám. Vám je 35 let, není vám líto, že jste před 2 roky pověsil ty kopačky na hřebík?
12: Líto mi to není, musím to zaťukat. Zatím teda vůbec. Nestalo se mi ještě ani jednou, že bych třeba před zápasem si řekl, že mi to je líto, že nemůžu hrát. Spíš jsem rád, že tam nemusím.
0: Už si fotbal vůbec nezahrajete?
12: Zahraju. Tím, že si ho právě zahraju s klukama na tréninku. Já, když nám nevycházejí počty nebo to, tak s nima chodím trénovat. Jsem v té kabině, tak vlastně já jsem, dá se říct, tady v tom o nic nepřišel, že v tom týmu jsem, s těma klukama jsem vlastně denodenně.
0: A nějaká nižší soutěž pro radost?
12: No takhle, je to 2 roky, co jsem skončil a ještě jsem neodehrál ani jeden zápas, chodím hrát za nadační fond, to je jasný, ale nechal jsem se přeregistrovat domů do Herálce.
0: A tam
12: bych si chtěl zahrát aspoň pár zápasů s bráchou, ale zatím se mě to překrývá a potom, když je volný víkend a můžu, když to řeknu, blbě ho strávit s rodinou, na kterou toho času je fakt málo, tak vlastně jsem spokojenější s tím, že jedu někam s dětma, s manželkou a uděláme si nějaký odpoledne jako pro sebe, než abych si šel zahrát fotbal.
0: Rozumím. Vy jste se blízkil 2 góly Neapoli v Evropské lize, nebo už jsou to góly, které rozhodly o titulu Slávie, nebo zisku domácího poháru. Jaký vy gól řadíte nejvýše a když máte chvilku, tak si ho vybavujete?
12: Asi když to řeknu, tak moc jako nevzpomínám, nebo nejsem tady v tom úplně...
0: Nebo ještě není čas.
12: Že je to možný, že k tomu dospěju, ale zatím jako, že bych si třeba pouštěl nějaký zápasy, co jsme odehráli, nebo to, tak to vůbec, protože je to možný tím, že toho fotbalu je v mém životě pořád hodně a nemám potřebu vlastně nějak jakoby... Ty nostalgie se jako zúčastnit, nebo nepotřebuju to vlastně.
0: Už jen 20 dnů nám zbývá do mistrovství světa. Pojďme se ještě tipnout na závěr, jak tam Česko po těch dlouhých 20 letech dopadne.
12: No já jsem na to sám zvědavý, protože musím říct, že od některých týmů jako pořádně ani nevím, co čekat, že opravdu těch týmů tam je strašně moc. Je to hodně, takže já si myslím, že ta kvalita se trošku jako rozmělní. A myslím si, že když se postoupí ze skupiny, tak pak jsme to viděli sami, když kluci tady hráli baráž nebo to, tak jsou schopní zvládnout vlastně cokoliv. Samozřejmě týmy jako Francie, Anglie, tak ty budou asi jinde, ale s takovýma těma týmama si myslím, že si to můžou rozdat úplně v pohodě.
0: Tak uvidíme, to byl manažer A týmu Slavie Praha Stanislav Tecel. Díky za rozhovor.
12: Děkuju.
0: a Ondřej Kopa přeje hezký večer.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
13: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
14: Myslím, že to bude za C. Gumák.
13: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
15: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého roku.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2002. Gratulujeme.
2: Hezký podvečer vám přeji, 20 minut po 18. hodině, čistě holen, dobře naladěn, tak to dneska samozřejmě platí pro ten 25. a květen. Máme tady nádherné dny, no a navíc ta předpověď na celý následující týden je přímo snová. Tak dál 30, dál hodně slunce a modré nebe nad hlavou. Ale máme tady taky komplikace minimálně pro český tým. V rámci souboje s Norskem prohráváme 3-1. Tak podrobnější výsledek nebo podrobnější informace už za chvilku a tímto start. To je Wakefield, Anastasia, teď Kalita, Selaví.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

Saturday Night, to byla Wakefield, minuta po půl sedmé, pondělí, máme tady poslední květnový týden. No a zpátky k hokeji, česká hokejová repre na světovém šampionátu hraje zápas, který může zajistit nejhůře tady to druhé místo v tabulce skupiny B a vyhnula by se tak stěhování na čtvrtfinále. Ale podmínkou je jakékoliv vítězství nad Norskem a myslím, že to už se asi nestane, protože nám hrozí, musím říct, docela ostuda. S Norskem prohráváme aktuálně na konci utkání, na konci třetí třetiny 1-4. Tak finální výsledek za chviličku, my si dáme další muziku. Anna K, Dermot Kennedy a teď taky Wait Your Heart. A po půl sedmé Soul Sister. Tak hezký večer.

0: Anna K. A to byl večírek za koncem na frekvenci 1. Tak pokud vás tohle počasí baví a je to dál a dál skoro se zárukou, že by nám to mělo vydržet celý tento týden, navíc je to o rekordech, zejména ve Velké Británii, jak se dívám, tam dnes padl teplotní rekord pro měsíc květen, když nedaleko Londýna se teplota dostala na 33,5 stupně, tedy nejvyšší květnovou hodnotu v historii měření. Tak pokud máte pocit, že v tom Londýně jsou léta mírná a víceméně je tam pořád zataženo a prší, tak si to jako chováme v paměti všichni, tak je to úplně jinak. Ta neděle včerejší byla při současné vlně veder nejteplejším dnem 5. měsíce roku za 79 let. No a za vše prý může jakási tepelná kupole, která je nad Evropou, tak třeba ve Velké Británii a Francii mohou padnout národní květnové teplotní rekordy a na jeho západě Francie by se teploty mohly přiblížit až ke 40 stupňům Celsia. U nás bude mírněji, ale s těmi třicítkami se tento týden budeme i u nás docela rozpotkávat. Tak se držte, za chvilku Sophie B. Hawkins, Mandraže, nebo Miley Cyrus, I Just Like You.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity

0: Beside You, to byla Sophie B. Hawkins, po 19. byli Joel. A dále Unik to Break My Stride. A Derry OG Sunshine.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Sponzorem časomíry je Capilan. Capilan Original. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
4: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Katka.
5: Hezký večer. Čeští hokejisté na mistrovství světa podlehli Norsku 1-4. Praktici od července budou moct předepisovat více léků a kolony stále hlásí zde jedničky a Pražského okruhu. A ve zprávách nejdřív míříme za sportem. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemohou vyhrát. Dnešní soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o víc než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Na sociální síti X to dnes v podvečer uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jde například o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Hasičům v Jižní Kalifornii se podařilo zažehnat nebezpečí výbuchu nádrže s nebezpečnou chemikálií. S odvoláním na místní úřady o tom dnes informuje agentura Reuters. Před hrozbou exploze hasiči varovali v pátek. Kolem 50 tisíc lidí z okolí kvůli tomu muselo opustit své domovy. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezónách loučí s anglickou ligou. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským se v soutěži zachránil. Jak v presklubu přiznal bývalý fotbalový útočník a manažer A týmu Slavie Praha Stanislav Tecl, o Součka by měli zájem.
6: Já si myslím, že to je takový spíš náš velký sen. A kdykoliv bude být jenom malá šance Tomáše získat, tak si myslím, že my jako Slavie bychom to měli zkusit, protože je to kluk, který má Slávii strašně rád. Myslím si, že celkově, když to vemu fanoušky Slávii, tak ty lidi mají rádi jeho. A to, co on jako dokázal za kariéru v té Anglii, tak je naprosto neuvěřitelný.
5: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Letní teploty nám vydrží až do čtvrtka, v úterý bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 23.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: Pojíždět stále budete na Pražském okruhu a D1.
7: Zdržení okolo 45 minut čeká řidiče na Pražském okruhu směrem na Ruzyni mezi Modlaticemi a exitem Ořech. Tunely jsou blokově odbavovány. Nesouvislou kolonu evidujeme také na D1 na Brno od Vyškova mezi 212. a 190. kilometrem, kde se vyšetřuje dopravní nehoda. Zdržení je velké, naposledy sjedete na Rousínov na kilometru 216. A na D1 je také kolona u Ostravy směrem na Brno. Popojíždět budete mezi 367. a 357. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
5: Z přehledu zpráv je to vše. Od mikrofonu Rádia Frekvence 1 už se opět hlásí Milan Bílek.
0: Hezký večer vám přeji po 19. Hlavně pevné nervy na těch rozpálených silnicích. Posílám Derio G. Ogulou novou kvíškám. Dáme si to taky zpětně spolu do roku 1985. To dorazili Dire Straits takovou jako původně nenápadnou deskou, ale ukázalo se, že Brothers in Arms je album, které úplně všechny převálcovalo. No a stojí se na něj za to vzpomenout i po letech. Tak za chvilku víc, teď Alvaro Soler, Sofia.
4: Frekvence 1 a Milan Bílek.

Jak to skvěle sedne k tomu počasí, které tady máme. Sunshine a to byly Dario Jean a Frekvenci 1. Tak budeme se hodněkrát dneska večer dívat do té hitparádové minulosti. A je tady deska, která stojí za povšimnutí. Byl tady květen roku 1985 a dorazili Dire Straits se svým super album Brothers in Arms. A tak se vlastně jmenuje i závěrečná skladba na téhle desce, které bylo, nebo deska, která byla velmi důležitá. Bylo to vůbec, možná si na to vzpomínáte, bylo to vůbec první album v historii, kterého se prodalo přes milionů kopií ve formátu CD, čímž zásadně pomohlo digitalizaci hudebního průmyslu polovina 80. let. CDčko bylo naprostý hit, já si to pamatuju. No a vyšla tahle deska, která na CD zněla skvěle. Jaké tam byly milníky, třeba Money for Nothing. Tenhle hit je znám díky kytarovému riffu a taky hostujícímu Stingovi, co na téhle desce bylo dál, třeba Sofárovej melancholický úvodní hit celého alba.

0: kytavá skladba s výrazným zvukem varhan. A to všechno je na albu Brothers in Arms. Je to jedna z nejslavnějších desek vlastně historie, maximální prodeje. No a ten dosah a to, že to bylo spojené taky s prvními CD, z toho dělá album nezapomenutelné. My si dáme Petrka Swayzeho, jedeme dál Unique 2 a taky Bruno Mars a Just My.
1: Velké hlavy na frekvenci 1?
2: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
3: Mami, rozešla se se mnou holka.
1: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
4: A vrátila nám všechny prostový dozy?
2: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
1: Co vás baví?

0: She's like the wind, velká balada, spolu s ním taky Patrick Swayze na Frekvenci 1. Kde jste právě teď? No a po ránu tady byl Martin Harris, vzpomínáte? Byla to hvězda Superstar a mimo jiné taky prozradil něco i o tom, jak mu život změnilo narození dcery, ale my se ptali taky na ty kytáry, které má. Tak schválně, jaká je ta jeho nejdražší kytara, kterou má doma?
1: Paradoxně asi z České republiky a je tu na Zmoravě od Furchu.
2: Od Furchu, jo. takže úplně za stejnou
1: větev. To je ta cesta aj tých gitár vo výsledku, že člověk potom zjistí, že nemusí chodit až tak daleko a aj tu na se robí krásné věci.
2: Máš tu skládací?
1: Máme skládací, to je můj, jakože úprimně, to je gitara, která je pre mňa, že game changer, lebo já veľa cestujem aj po světě s hudbou a je to jediná gitara, která se zmestí do toho horného aj v lietadle, do hora to můžeš zobrať so sebou a úprimne mám z toho veľmi pekné spomienky a keď vidím, ako muzikanti, kamoši postujú tie fotky, ak im rozbijajú v lietadlách gitary, tak tá Little Jenka je akože úplne krásne riešenie a tá gitara hrá krásne.

0: Bro Dreams, to byla báječná plavba, spolu s ním taky Billy Joel na Frekvenci 1. Tak Duran Duran tady budou si ten Ordinary World a já doufám, že za pár týdnů taky na svém velkém koncertu v Praze, moc se těším, dáme si No Name Offenbach Overdrive. No a teď zpátky do včerejška, do neděle po 13. hodině, to samozřejmě tady byl v téhle židli Petr Jablonský, no a dával osobnosti, které jste chtěli slyšet. Jak to měla Monika?
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
2: Ahoj Petře, Monika.
1: Ahoj Moniko, tak s kým budeme hovořit?
2: Pana Babiše.
3: Ano, dobrý den Monike. Monike, krásný jméno. Vy jste ta moje Monike nebo jiná Monike?
2: No vidíte to, já jsem Monike, ale Monika. Aha.
3: Jo, vy jste Monika, jo takhle. No já jsem si říkal, no, že Monika je teď zase se zahradníkem, tak asi to by nevolala. Oni mají nějakou jinou práci, nějaký okopávají zahrádku nebo oraj něco. Oraj pole mé, nebo říkala něco takového. No. Takže, co byste Moniko teda jako ráda slyšela ode mě?
2: Jednak, co jste měl, pane premiére, jako premiérovský oběd, já, že jsem tady vařila lečo, vy jste měl určitě něco lepšího.
3: Ne, já jsem pracoval, já nejím vůbec. Lečo, prečo? Když můžu pracovat?
2: Pro
3: Českou republiku, no. No, tak je to pravda. Takže jako moje strava je ta duševní, jsem vlastenec, dělám pro Čechy a zkrátka tak, no.
2: No a co teda říkáte na ten jockey?
3: No, tak to dopadlo, jak jsem zařídil. No. V rámci československého přátelství a vy všichni pořád mi to vyčítáte, že se kamarádím s Ficem. Takže jsem samozřejmě díky přátelství s Ficem jsem to dohodl normálně, že zkrátka to bude takhle, že letos my, přišli do koni, my, oni, nebo respektive já jsem vlastně já i oni, takže je to jako jedno. Je to jedno, ale pro vás, protože máte to těžké, že teď první rok zase tady vládně, máte to, všetky to mají těžký a některý se s tím nemůžou smířit, tak jsem dal první rok, že my vyhrajeme. No, jsme to dali, bude krásně a já mám hokej rád, protože samozřejmě já se snažím ze všeho vybruslit, takže...
2: To vám je podobný.
3: No, tak se to dívám a samozřejmě se nemohl dopustit, aby to dopadlo jinak, takže jsme to domluvili, takže Roberte... Děkujem.
4: Koho baví po ránu vstávat?
5: No přece ty, kteří vstávají s Frekvencí 1. Lubka a Míra přesně vědí, co chcete po ránu slyšet.
6: Čerstvé zprávy.
7: Jan Kraus a blondýna.
6: Hádáme poslední slovo a platíme vaše účty.
7: A dorazí i zajímavý host. Pozor, herečka Lenka Termerová za námi dorazí.
6: A probírat budeme i mořskou nemoc.
7: Proč? No to zjistíte.
6: Zítra ráno.
4: Takže hned po ránu zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Míra Michálek a Lubka Ponížil.

0: Kavaka, to byla Shakira na frekvenci 1. Vezeme vám nové zprávy a po nich Taylor Swift. Mr. President Jojo Action. A nebo Frankie Ghost a Hollywood a Relax.
1: Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo dostává Katka.
2: Pěkný večer. Ministr školství zastavil kvůli stížnostem testy páťáků a deváťáků. Bývalá dánská královna skončila v nemocnici a kolony hlásí z D1 u Brna. Ministr školství Robert Plaga dnes zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace a taky technické potíže. Řekl to po schůzce s ústředním školním inspektorem Zatloukalem. Testy kritizovali někteří rodiče a učitelé kvůli otázkám po dokončení vědomostního dotazníku, mimo jiné na sebevražedné myšlenky, na vybavení domácnosti nebo vzdělání a profesi rodičů. Plaga k tomu dnes řekl.
3: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče, tuto informaci neměli dopředu. To je celá zásadní selhání z mého pohledu.
2: Až 4x dráž se dnes v Česku prodávají rodinné domy. I přes dramatické zdražení jdou ale na dračku. Češi totiž chtějí bydlet co nejdřív.
4: Ještě před rokem visely inzeráty s rodinnými domy na prodej na internetu nebo v novinách zhruba 7 měsíců. Dnes stačí jen 2 nebo 3 měsíce a dům je prodaný, zmiňuje i dnes.cz. Dál hraje roli velikost domu, pozemku, rozumná energetická náročnost a alespoň minimální zahrada či zahrádka. Poptávku po domech taky zvýšily vyšší ceny bytů ve městech. Větší zájem o domy evidují makléři hlavně v chudších okresních městech. Láďa Jakub, Frekvence 1.
2: Bývalá dánská královna Margaret, která se před 2 lety vzdala trůnu, skončila po pádu v nemocnici, kde zůstane několik dní. Dnes o tom informovala agentura DPA. Kliniku přitom 86letá bývalá panovnice opustila před několika dny poté, co kvůli srdečním potížím podstoupila angioplastiku. Mexická vláda souhlasila s tím, aby íránský fotbalový tým mohl během nadcházejícího světového šampionátu pobývat na mexickém území. Dnes to podle agentury Reuters a AFP řekla mexická prezidentka. Íránský tým odmítli hostit na svém území Spojené státy, kde by fotbalisté z blízkovýchodní země měli odehrát všechny 3 zápasy v základní skupině.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci bude jasno, teploty klesnou na 10 stupňů a i zítra nás čekají vysoké teploty. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty budou mezi 27 až 32 stupni. Na horách naměříme 23 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolony hlásí D1 u Brna.
5: Komplikace očekávejte na dálnici D1 u Brna ve směru na Prahu. Na 208. kilometru havarovalo osobní vozidlo s motocyklem a v místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. Na 189.5 kilometru se také vyšetřuje dopravní nehoda. Kolona se tvoří od 215. kilometru a osobní vozidla musí počítat s hodinovým zdržením. Nákladní vozidla budou v koloně popojíždět okolo 2 hodin. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
2: Ze zpráv je to vše, teď už vám to nejlepší z muziky na Frekvenci 1 nabídne Milan Bílek.
0: Doufám, že nejenom to nejlepší z muziky, ale taky to nejlepší z oslavenců, které tady mám. To nejlepší si můžete navíc zítra vysoutěžit v soutěži Poslední slovo. Já vám to spočítám na zítřejší ráno, kolik mám mezu a kolik se bude hrát u Lubky a Míry. Tak jedna nafrněná by tu byla, no, Bára Poláková.
1: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: Cut Night Show a to byly Rednecks s námi na Frekvenci 1. Už za chvíli Belinda Carlisle, poměrně rová Taylor Swift, Opela i si dáme, ale teď Suchánek a Kolečko, pánové, co vy na to?
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Sousedi mají bazén a od té doby se tváří trochu nadřazeně. Má chlor nějaký vedlejší účinky na charakter? No, tom něco může být v tom jako. Není chloru asi, no.
3: Nebo v moři se koupat, no. Ono je pravda, že na té zahradě se to blbě dělá.
2: Moře?
3: Ale dobrý je, no moře, ale dobrý je třeba vlastně postavit se takhle domů u řeky. Nebo u potoka, kde vlastně mám normálně tu přírodní vodu.
2: No.
3: Mám tam prostě pstruhy, že jo. Mám tam prostě různý ty mořský ježky, raky můžu chytat, jo, kraby, vlastně bobry, jako všechno a není tam ten chlor a nekazíme to ten charakter, no.
2: Určitě, kam jedeš, ale jedu na chatu chytat bobry.
3: Chytat bobry, no. Nebo jak se říká, jdeme na bobry.
2: No.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Evidence of Place on Earth, to byla sladká naivita 80. let, to byla Belinda Carlisle. Za chviličku projedeme víkendovou hitparádu, která tady byla v sobotu po 19. hodině, ale teď vám to spočítám na zítřejší ráno, na to další květnové, které bude zase prosluněné a bude to start do nového dne. Tak zítra po ránu pro vás máme 28 tisíc, abych to řekl v krátkosti. Hádáme poslední slovo Dagmar Honcové, která řekla, že něco potřebuje ke své úspěšné předpovědi. Vy jste dnes typovali třeba sluníčko, deštník nebo taky barometr. No, možná jste byli blízko, ale já vám nemůžu ani napovědět. Tak zítra to zkuste, je to bez nápovědy a pokud to dáte v tom úterním ránu, tak získáváte 28 tisíc korun. Parádní peníze. Přeju vám to a držím palce. Za chvilku slovo s Mr. President, teď opět a Radeček a všechno je v pořádku.
1: Někdy padá na mě stín, a já netuším, co s tím.

La Bamba, to byly Los Lobos, lehce po půl deváté. Měli jsme tady o víkendu taky hitparádu, jako vždycky v sobotu po 19. hodině. No a co jsme nabídli, případně jak to dopadlo a kdo je v novinkách? Typ číslo 1, to je Petr Kolář. Co je vůbec v nás? Další nasazená Terezia na Marie,

0: vypadá žebříček, který tři nejlepší, můžete se na to podívat i u nás na webu frekvence1.cz. Highland třetí místo, Právo žít, na druhém UDG Odlet až na prvém Xindlix a Křídla.
1: Křídla máš, letu schopný, dávno nehlede na rozpětí.
0: A tak to je. A jak bude dál, je jako vždycky na vás. Tak máte-li chuť, hlasujte. Čerstvý žebříček najdete u nás na webu, tak se podívejte a je možno hlasovat. My to sečteme. Zase pro ten poslední květnový víkend v sobotu po 19. hodině vám dáme vědět, jak to vlastně dopadlo. Tak díky za to od vás. Za chvilku Lin Marlin, Mika, relax, teď pomalu a Marek ztracený. A šip.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Slovo dostává Katka.
3: Dobrý večer. Státní dluhopisy si dosud objednalo přes 40 miliard korun. Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných bitcoinové kauze a hustý provoz čekejte na D1 a Pražského okruhu. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na síti X to dnes uvedla ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Zájem dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise 20 miliard korun. Ministerstvo financí minulý týden oznámilo, že bude dluhopisy dál nabízet nad rámec emisního plánu. Opisovací období potrvá do 28. června. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu dnes rozšířili stíhání jednoho z obviněných bitcoinové kauze o další jednání, které se týká praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna se tento krok týká obviněného, který je stíhán na svobodě. Souvislost to má s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem se po 14 sezónách loučí s anglickou ligou. Tottenham s brankářem Antonínem Kinským se v soutěži zachránil. Jak v presklubu přiznal bývalý fotbalový útočník a manažer A týmu Slavie Praha Stanislav Tecl, o Součka by měli zájem.
4: Já si myslím, že to je takový spíš náš velký sen. A kdykoliv bude být jenom malá šance Tomáše získat, tak si myslím, že my jako Slavie bychom to měli zkusit, protože je to kluk, který má Slavii strašně rád. Myslím si, že celkově, když to vemu fanoušky Slavii, tak ty lidi mají rádi jeho. A to, co on jako dokázal za kariéru v té Anglii, tak je naprosto neuvěřitelný.
3: Celý rozhovor si můžete poslechnout na našem webu www.frekvence1.cz.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Letní teploty nám vydrží až do čtvrtka. V úterý bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 23.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: Po 21. hodině míříme na silnice.
5: Komplikace stále očekávejte na dálnici D1 u Brna ve směru na Prahu. Popojíždět v koloně budete od 205. po 189. kilometr, kde se vyšetřuje dopravní nehoda. Osobní vozidla musí počítat s více než půlhodinovým zdržením, nákladní vozidla budou popojíždět v koloně okolo 1 hodiny. A pokud pojedete po Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště Ruzyně, počítejte s 20-minutovým zdržením od tunelu Lochkov až po Rozvadovskou spojku. Důvodem je hustý provoz. Z dopravního centra silnice dálnic Zuzka.
3: Tolik ze zpráv, slovo má opět Milan Bílek.
2: Hezký večer vám přeji. Tak David Pastrňák, znamenitý hokejista, právě dnes slaví kulatiny, báječné třicátiny. Tak rád ho připomenu, samozřejmě i další slavná jména, ale teď pojďme hrát Cranberry Summer, Seven U, anebo Chinas.

Jsou to Cranberry spolu s námi na frekvenci 1 do toho ideálního večera snad i pro vás, který tady máme. Mám na mysli počasí, které je skvostné, teploty kolem 20 stupňů. Za chviličku Marta Jandová, taky výborný hokejista, který má dnes 30, ale teď je tady jedna z novinek. A to je Damiano David, italský zpěvák, který ke svému hitu Talk to Me pozval taky legendárního amerického kytaristu Nile Rodgersa. Je u toho taky jeho africká hvězda Tila. No a hrajeme si z nové desky Funny Little Fears. Velký hit a novinka pro vás na Frekvenci 1.

Heartbreak Hotel, to byla CC Catch. Byly tady časy, kdy všichni chtěli mít Melier jako právě tahle diskotéková hvězda 80. let, kterou si jedeme na Frekvenci 1. Tak kdo slaví dnes 30. narozeniny, hodně se o tom psalo, mluvilo David Pastrňák, český profesionální hokejový útočník, který hraje za Boston v americké NHL, kde plní roli zástupce kapitána, tak zástupce. Tak úspěchu skoro nepočítaně na mistrovství světa hráčů 2014 do 18 let vybojoval s českou reprezentací stříbrnou medaili, ale my si ho samozřejmě pamatujeme taky z mistrovství světa dospělých, získal s českým výběrem bronz v roce 2002 a mistrem světa se stal roku 2024, když ve finále šampionátu vstřelil vítězný gol Švýcarsku. No a je druhým nejlepším českým střelcem, třetím nejproduktivnějším českým hráčem v historii NHL a jak jsem se díval, taky podepsal skvělou smlouvu v roce 2023 na tuším 90 milionů dolarů na 8 let. To není marné. Tak jenom štěstí samozřejmě, úspěch přejeme dál a dál a to i vám, pokud 25. května, to je stále ještě dnes, máte svůj den, tak hezké narozeniny. Bude tady Willem Farmer, One Republic a teď na vodě Xindlix.

0: Lisa Chanté, to byla Milén Farmer na frekvenci 1. Sandra tady bude v té hezké volné, takhle po západu slunce, One More Night od Erasure, jeden z jejich prvních hitů, to bylo All Amour. Ale teď Marta Jendová dorazila i dnes po víkendu mezi 10. a 11. hodinou. Tak jak?
1: Už tady máme narozeniny a já už jdu slavit a točím první telefonní číslo a musím říct, že tady to teď, jako tady ten hovor byl opravdu velice vybojovaný, jelikož Petra mi poslala asi 40 zpráv s tím stejným textem. Tak doufám, že to sestra Katka vezme. Sestra Katka Čermáková. Halo, halo?
2: Prosím.
1: Dobrý, mluvím s paní Katkou Čermákovou?
2: Ano.
1: Katka Čermáková ze Křídluvek u Znojma?
2: Ano.
1: Krásný dobrý den, já jsem Marta Jandová. Volám vám z rádia Frekvence 1, protože mě vaše sestra Petra zasypala zprávama, že slavíte narozeniny a já vám mám popřát všechno nejlepší.
2: Jo, děkuju.
1: Strašně moc jí na tom záleželo, abych zavolala zrovna vám, ale psala, už byla první. To znamená, že i kdyby potom jako třeba pátá poslala těch zpráv tolik, tak by bohužel, jo, kdo první přijde, ten první mele, ale je to strašně roztomilý. Ona má pro vás krásný vzkaz, milá Káťo. Máte čas?
2: Ano, ano, povídejte.
1: Ona píše, ségra, přeju ti v den tvých narozenin, ať se splní vše, po čem toužíš, užij si to. Všechno nelze říci slovy, co jen ti můžem přát. Přejem ti to nejkrásnější, co jen život může dát. Štěstí v životě, život ve zdraví, zdraví v pořádku, pořádek v hlavě a hlavu v oblacích. Vše nejlepší k narozeninám přeje ségra Petra.
2: Jo, jo, děkuju.
1: Já se vás ještě zeptám, o kolik je mladší teda sestřička, nebo je starší?
2: O 3 roky já jsem byla nejstarší.
1: O 3 roky, tak to je v tom, to, na vás, jako ona vás má strašně moc ráda, protože opravdu mi celou hodinu posílá zprávy. Teď, když to rozkliknu, tak to vidím zase. Já to ani nebudu počítat. No my za celou frekvenci vám samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Ať máte nadále takhle milující sestru. Ať máte krásný den, krásný týden, krásný nový životní rok. Ať se na vás uspívá štěstí, ať máte zdraví a vlastně úplně všechno. Jo.
2: Tak jo, moc krát vám děkuju.
1: Moc rádo se stalo.
2: Pěkný den.
1: Vám taky, mějte se krásně, Katko. Nashledanou.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
2: za chvilku vyteče uši.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Praktici budou moct předepsat od července více léků. Čeští hokejisté podlehli na světovém šampionátu Norsku 1-4 a vlna veder pokračuje i v úterý. Naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o víc než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Podle ministra zdravotnictví půjde třeba o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Za stejné peníze teď v českých obchodech stále častěji dostaneme méně zboží. Tahle praxe funguje všude ve světě, ale v některých státech vás na to upozorní třeba takzvanými varovnými štítky.
5: Výrobek se zmenší, obal a cena zůstanou naopak stejné nebo se zvětší a zákazník se změny často ani nevšimne. V Česku se tahle praxe v posledních letech opakovaně objevuje u bramburků, čokolád, oplatek, kečupů, kávy nebo drogerie, jak připomínají novinky.cz. V Německu spotřebitelské organizace dlouhodobě vedou seznam takových klamavých balení a každoročně vyhlašují i balení roku, tedy výrobek, který nejnápadněji oklamal zákazníka. Zasažení výrobci pak často na veřejný tlak reagují a obsah vrátí na původní množství. V Rakousku zase zavedli výstražné štítky. U nás se o něčem takovém zatím příliš nemluví. Láďa Jakub, Frekvence 1.
4: Ve Velké Británii v pondělí padl teplotní rekord pro měsíc květen, když v Londýně teplota vystoupala na 34,8 stupně Celsia. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na britskou meteorologickou službu. Už neděle přitom byla při současné vlně veder nejteplejším dnem 5. měsíce roku za 79 let. Hranici 30 stupňů teplota v celé Británii letos poprvé překročila v sobotu. Stalo se tak nejdřív v kalendářním roce od roku 1952. Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B 2. porážku. Skupinu už nemůžou vyhrát. Pondělní soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Letní teploty zažijeme i v úterý. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 23.
6: Hezký večer vám přeji, tak zítra si zopakujeme tropy, jak jste slyšeli. To znamená, i zítra teploty kolem 30 stupňů Celsia. Já doufám, že si dneska nebo zítra nezopakujeme ty obrovské kolony na D1, které dneska byly a které trvaly až do času večerního. Tak teď už snad lépe, vypadá to, že je průjezdno, ať vám to jede. Posílám za chvilku třeba tým teď Don Omar, Dan Soko Duro.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

Not Me, Not I. Možná, jestli slyšíte úplně poprvé, to byla momentálně největší australská hvězda Delta Goodrem tady na frekvenci 1. Jeden úspěch za druhým na začátku kariéry začínala v populární australské mídlové opoře Neighbours. Tam začínala i Kylie Minogue svého času a Jason Donovan a mnozí další. Jinak porotkyně, coach v televizních soutěžích Voice Australia, případně Voice Kids. No a mnoho hudebních cen má na svém kontě. Tak konečně dorazila i k nám Delta Goodrem na frekvenci 1. Tak za chvilku Stevie Wonder a Just Go To Say I Love You určitě dáme Celine Dion na teď Bad Habits. Tady je Ed Sheeran.

Rolly Medley a Deeply a tohle bylo vyznání absolutní a hluboké lásky. V hitu téhle australské dvojice, australského dua Rolly Medley a Deeply. Vzpomínáte, březen roku 1997 vyšel právě tenhle hit, který my jsme vám tady připomněli. Tak už za malou chvíli Deep Blue Something, Lady Gaga, teď půlnoc a tady je Poetika.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, dech mě.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dáci tiše vzlétnou.

0: Sponzorem Časomíry je Capilan. Capilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.capilan.cz
1: 23 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Testování páťáků a deváťáků dostalo stopku od ministra. Hasiči jsou kvůli tropickým dnům v pohotovosti. V úterý bude jasno nebo skoro jasno. Naměříme až 32 stupňů. Od mikrofonu vás u zpráv vítá Kateřina Vavřínová. Ministr školství Robert Plaga v pondělí zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace a taky technické potíže. Řekl to po schůzce s ústředním školním inspektorem. Testy kritizovali někteří rodiče a učitelé kvůli otázkám po dokončení vědomostního dotazníku, mimo jiné na sebevražedné myšlenky, na vybavení domácnosti nebo vzdělání. A profesi rodičů. Plaga k tomu dodal.
3: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče tuto informaci neměli dopředu. To je zcela zásadní selhání z mého pohledu.
2: Tropické dny v Česku pokračují a kvůli tomu jsou v pohotovosti hasiči. Kde hrozí požáry kvůli velmi horkému počasí nejvíc, nám řekl Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V Praze, v části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na Jižní Moravě se budou úterní maximální teploty pohybovat nad 31 stupňů Celsia, nejčastěji do 32, ojediněle až 33 stupňů. Na Jižní Moravě budou maximální teploty nad 31 stupňů také ve středu 27. května. Vzhledem k déle trvajícímu suchu a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
2: Premiér Andrej Babiš vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5%, v eurozóně 2%. Úterý vstoupí do Roland Garros zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Frouvertová a Vít Kopřiva.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Jak zaznělo na začátku zpráv, vlna veder bude pokračovat. I v úterý nás čeká jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 23. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.
5: Hezký večer do posledních 60 minut od dnešního tropického dne, který jsme měli, a ten zítřejší bude to vlastně velmi podobné, tak doufám, že to vítáte. Posílám teď Richarda Millera, Miley Cyrus, anebo teď Felixián a Pride.
1: Frekvence 1
6: a Milan Bílek.

0: Naša láska letí, velký hit Richarda Millera na Frekvenci 1. Zítra presklub se samotnou paní ministryní, která tady bude osobně, tak kdyby náhodou hostem bude vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová. Romana Navarová se bude ptát i na přehlasování veta Senátu na novelu odvodů živnostníků a ptát se budete moci vy, jako vždycky na telefonním čísle 257 400 999. Tak hezký večer, posílá Miraj, za chvilku Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů. Co by na to?
3: Prostačuje si udělají výlety do hrachových polí a já bych se na to vyprdnul prostě.
4: Neluška Bitnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
5: Přestanou platit nejstarší typy občanských průkazů.
3: My, co jsme cool mladí, tak máme všechno v elektronice.
1: Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
4: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Jahoda, to byl letní hit kapely Mirai na Frekvenci 1. Teď vzpomínka na ten nejúspěšnější boyband, který tady byl v 90. To byly Tegre, dáme si Patience.

Všude zdejší a jelen na frekvenci 1. Dejte si spolu s námi taky půlnoční zprávy, které vám veze Katka. Já vám přeji dobrou noc až do rána a posílám Someone Like You. Tady je Adele.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Praktici budou moct předepsat od července více léků. Čeští hokejisté podlehli na světovém šampionátu Norsku 1-4 a vlna veder pokračuje i v úterý. Naměříme až 32 stupňů. U zpráv vás vítá Kateřina Vavřínová. Pacientům od července budou moci více léků předepsat praktičtí lékaři. Půjde o víc než 1000 přípravků, kvůli kterým dosud museli ke specialistovi. Podle ministra zdravotnictví půjde třeba o léčiva na diabetes, srdeční selhání nebo chronické onemocnění ledvin. Za stejné peníze teď v českých obchodech stále častěji dostaneme méně zboží. Tahle praxe funguje všude ve světě, ale v některých státech vás na to upozorní třeba takzvanými varovnými štítky.
2: Výrobek se zmenší, obal a cena zůstanou naopak stejné nebo se zvětší a zákazník se změny často ani nevšimne. V Česku se tahle praxe v posledních letech opakovaně objevuje u bramburků, čokolád, oplatek, kečupů, kávy nebo drogerie, jak připomínají novinky.cz. V Německu spotřebitelské organizace dlouhodobě vedou seznam takových klamavých balení a každoročně vyhlašují i balení roku, tedy výrobek, který nejnápadněji oklamal zákazníka. Zasažení výrobci pak často na veřejný tlak reagují a obsah vrátí na původní množství. V Rakousku zase zavedli výstražné štítky. U nás se o něčem takovém zatím příliš nemluví. Láďa Jakub, Frekvence 1.
1: Ve Velké Británii v pondělí padl teplotní rekord pro měsíc květen, když v Londýně teplota vystoupala na 34,8 stupně Celsia. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na britskou meteorologickou službu. Už neděle přitom byla při současné vlně veder nejteplejším dnem 5. měsíce roku za 79 let. Hranici 30 stupňů teplota v celé Británii letos poprvé překročila v sobotu. Stalo se tak nejdřív v kalendářním roce od roku 1952. Čeští hokejisté podlehli v šestém utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B druhou porážku. Skupinu už nemůžou vyhrát. Pondělní soupeř je odsunul na třetí místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Letní teploty zažijeme i v úterý. Bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách se denní maxima zastaví na 23.

0: Jedna hodina. Frekvence jedna zprávy.
1: Testování páťáků a deváťáků dostalo stopku od ministra. Hasiči jsou kvůli tropickým dnům v pohotovosti. V úterý bude jasno nebo skoro jasno. Naměříme až 32 stupňů. Od mikrofonu vás u zprávy vítá Kateřina Vavřínová. Ministr školství Robert Plaga v pondělí zastavil testování žáků 5. a 9. tříd základních škol. Důvodem je špatná komunikace a taky technické potíže. Řekl to po schůzce s ústředním školním inspektorem. Testy kritizovali někteří rodiče a učitelé kvůli otázkám po dokončení vědomostního dotazníku, mimo jiné na sebevražedné myšlenky, na vybavení domácnosti nebo vzdělání. A profesi rodičů. Plaga k tomu dodal.
2: Pokud to dotazníkové šetření má být relevantní a má být ku prospěchu našich dětí, tak není možné, aby o tom školy nebyly dostatečně informovány, aby nebylo vysvětleno, proč se daná data sbírají, aby vy jste jako zákonní zástupci, jako rodiče, tuto informaci neměli dopředu. To je zcela zásadní selhání z mého pohledu.
1: Tropické dny v Česku pokračují a kvůli tomu jsou v pohotovosti hasiči. Kde hrozí požáry kvůli velmi horkému počasí nejvíc, nám řekl Štefan Hanžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V Praze, v části Středočeského, Ústeckého kraje, na Plzeňsku a na Jižní Moravě se budou úterní maximální teploty pohybovat nad 31 stupňů Celsia, nejčastěji do 32, ojediněle až 33 stupňů. Na Jižní Moravě budou maximální teploty nad 31 stupňů také ve středu 27. května. Vzhledem k déletrvajícímu suchu a teplému počasí přetrvává ve středních a severozápadních Čechách zvýšené riziko vzniku a šíření požáru.
1: Premiér Andrej Babiš vyzval guvernéra České národní banky Aleše Michla, aby centrální banka snížila úrokové sazby. Podle předsedy vlády není důvod k tomu, aby Česko mělo vyšší sazby než eurozóna. V Česku je základní úroková sazba 3,5%, v eurozóně 2%. Úterý vstoupí do Roland Garros zbývajících 5 českých tenistů. Do akce půjdou Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Linda Frouvertová a Vít Kopřiva.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak zaznělo na začátku zpráv, vlna veder bude pokračovat. I v úterý nás čeká jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů. Na horách naměříme teploty kolem 23. To byly zprávy, další přidáme za hodinu.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood. A věm chci zát.
1: Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.